0: nežila, vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kině, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schodech, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v přecíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Raz, dva, raz, dva, tři.
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je...

0: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mně se stýská po mámě,
0: to dává smysl.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí.
2: Rádio Junior.
3: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

je krov. Mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda, zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap

no maso a kosti, kouše debilný hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog, number one, yeah.

unaví, až se z toho unaví. Velbloutví, velbloutví, velbloutví, velbloutví, velbloutví, co je život bez ploutví.

velbloutví, co je život bez ploutví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si k

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

stačí, mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A ty jo.

0: zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Zaříkávač hadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.
0: Říká hadům dadů.
1: Lachma, lachma, lachma, lachma, hej.

0: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedno

počká mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

kočka mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau.

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: koníku.
1: Promiň koníku.
0: Víš co koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

FM. Low, die koffie is draak, low idee. Jsem cukr, dej sem krouty, seď. Formáku na houni, se, padli tě v ráhouni. Low, peřík je nesmlouvavý, low. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku.

Sežral mě jako pralinku, to jsem od šakala nečekala. La la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem od šakala nečekala. Jenomže zapomněl před dobrým jídlem umíti si pracky mídlem, protože šakal je na neví, co je hygiena, vím, že nemoc.

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

0: byly...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc.
2: A ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali.

I když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

0: kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá.
1: Radio Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Právě taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná už po 314.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, jak se jmenuje zpěvačka, která bude vystupovat na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Děčín, město pohádky, v pátek 11. září v 15.30. No a správně nám odpověděla Terka Matějková, že to je Adéla Křivánková. No tak gratulujeme a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude Postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověz na otázku, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignore. Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignore. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Znáte DJ Marshmella? Možná si ho vybavíte podle jeho bílé masky na obličeji ve tvaru bonbonu Marshmallowdu, kterou nosí, aby nikdo nepoznal jeho pravou podobu. Tenhle americký DJ a producent ale není známý jen svou marshmallownovou helmou. Jeho hudba se dostala mezi miliony posluchačů po celém světě a spolupracoval třeba s Edem Sheeranem, Selenou Gomez nebo Bastille. A my si právě teď poslechneme jeho počin ve spolupráci s americkou skupinou Portugal The Man, která pochází z Aljašky. Výsledkem je novinka Phoenix. A pokud znáte bájného ptáka Fénixe, možná už tušíte, proč se písnička jmenuje právě takhle. Fénix je podle legendy pták, který po svém zániku znovu povstane z popela. Je symbolem nového začátku, síly a znovu zrození. Tak co myslíte? Dokáže se DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společným songem Phoenix probojovat do žebříčku hitparády Rádia Junior?
0: Novinka!

0: byla první novinka hitparády Rádia Junior, DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společný song Phoenix.
1: Soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A kdo pak se nám vrátí do našeho žebříčku díky tipu Tomáše Pohnána? Bude to Pokáč s jeho novinkou Ignor. A jestli si myslíte, že název souvisí s tím, když někomu napíšete zprávu a on vám neodpoví, tak máte pravdu. Pokáč si tentokrát vzal na mušku online seznamování. Ve svém novém songu zpívá o klukovi, kterému se zalíbí nějaká holka a snaží se jí zaujmout, kde se dá. Jenže místo odpovědi přijde Ignor. A podle Pokáče tenhle příběh nevymyslel, napsal ho sám život. K písničce vznikl také videoklip. V něm Pokáčovi dala pořádným košem herečka Míša Tomešová, která hraje slečnu, co ho nekompromisně ignoruje. A Ignor není jen název písničky, Pokáč podle něj pojmenoval i svoje podzimní turné. Čeká ho celkem 14 koncertů po celé České republice a bude to pro něj premiéra. Poprvé totiž vyrazí na turné společně s kapelou. Turné odstartuje 10. října v Mladé Boleslavi a skončí 13. prosince ve Gdyni. A já jsem zvědavá, jestli Pokáč s novinkou Ignor tentokrát dostane od posluchačů palec nahoru, anebo naopak Ignor.
1: Novinka. Na, na, na.

Tak to byl Ignor od Pokáče. Tip na tuto druhou novinku jsme dostali od Toma. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si mohou všichni zpěváci, kteří dostali nejméně hlasů, oddychnout. Protože tentokrát odesíláme do Síně slávy.

0: Po maximální počet 10 kol se v našem žebříčku udržela Gabriela od dívčí skupiny Kecaj. A jednou se jí dokonce podařilo dosáhnout na bronzovou trojku, což je u zahraničních songů velký úspěch. Takže gratulace! A do síně slávy odesíláme i Káju a Bambuláčka s lekací písničkou Buff. I oni se v našem žebříčku udrželi po 10 kol, takže taky gratulace. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A koho pak zachránili pecky, co odešly do síně slávy a díky nim v našem žebříčku zůstává? Je to Gracie Abrams s písní Hit the Wall. Minulý týden byla novinkou a teď už je na 10. příčce. A dáme si jednu zajímavost z Gracie na života. Teda vlastně z dětství. Když jí bylo 8 let, začala chodit na hodiny rockových bicí. No a právě u malé bicí soupravy doma vznikla jedna z jejich prvních hudebních vzpomínek a taky touha věnovat se hudbě profesionálně. No a Gracie, což je další vzpomínka na dětství, si už jako dítě hodně psala. Jejich učitelka ve 3. třídě totiž dala dětem úkol, že si musí pravidelně zapisovat věci do deníku. No a Gracie si deník zamilovala na to, že se z něj později stal základ pro psaní písniček. Vždycky se podívala na nějakou stránku, co jí tam třeba trápilo a o tom napsala svůj song. A to je taky super tip pro tebe. Piš si deník a možná jednou, až vyrosteš, tak ho taky takhle úžasně využiješ a budeš mít spoustu nápadů do svých písniček. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: 10. místo.

0: Hit the Wall od Gracie Abrams se dostalo z novinky Hit parády Rádia Junior na 10. příčku. A kdo se nám tentokrát trochu propadl? Je to Pavel Čadek s písní Strach. Z Bramborové čtyřky se tentokrát přesunul na 9. příčku. Ale pozor, jeho čelo umí překvapit. Pavel ho totiž nepoužívá jen jako nástroj, na který hraje melodii a doprovod. Díky speciálnímu loopru si může během koncertu nahrát několik zvuků čela za sebou a vytvořit z nich celou hudební vrstvu. Takže jeden člověk může znít skoro jako celá kapela a je z toho úplně profi písnička. A právě to je jeden z triků, díky kterým je jeho cello folk tak neobvyklý. Tak co, podaří se Pavlovi příští týden z 9 vyšplhat zase trošku výš? Pavel Čadek, Strach.
1: 9.

0: strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který nám sestoupil ze 4. místa na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Z novinky se dostala na 5. příčku a teď je 8. Tak si u vás vede Vesna s písní Já si tě brát nebudu. A když už jsme měli možnost Patricii Kaňuk vyspovídat v klubu Rádia Junior, máme pro vás jednu zajímavost, kterou jste možná nevěděli. Patricie totiž kromě hudby studovala také antropologii. No a teď pozor, dáme si kvíz. Víš, co antropologie zkoumá? Za A počasí a podnebí, nebo za B člověka a lidskou společnost, nebo za C vesmír a planety. No a správná odpověď je za B. Antropologie je věda o člověku, jeho vývoji, kultuře, způsobu života a společnosti. A vlastně to se k Patrici a Vesně skvěle hodí. Její hudba totiž často čerpá právě z tradic, folklorní muziky, kultury a taky z toho, co je pro různé lidi a místa typické. Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli pátí a teď jsou osmí. A k našemu rozhovoru se dostaneš z hlasovací tabulky Rádia Junior. A kdo se nám v hitparadě tentokrát vyšplhal z devítky na sedmou příčku? Je to Taylor Swift s písní Applied. A když už jsme si minule povídali o jejím létě, dnes si dáme takovou trošku chlupatější zajímavost. Věděli jste, že Taylor má tři slavné kočky a dvě z nich pojmenovala podle televizních postav? Kočka Meredith Grey dostala jméno podle doktorky ze seriálu Chirurgové a Olivia Benson podle detektivky ze seriálu Zákon a pořádek. No a Taylor je má opravdu hodně ráda. Její kočky se dokonce objevily v jejich videích a jedna z nich se stala jedním z nejbohatších domácích mazlíčků na světě. Takže zatímco Taylor má za sebou koncerty, desky a teď i svatbu, doma jí dělají společnost tři pořádně slavné kočičí hvězdy, které si někdy vyjedou i na turné. Taylor Swift, Applied.
1: Sedmé místo. Aha.

0: Z 9. na 6. místo si polepšil hit Oplight od Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A máme tu malý sešup. Z 5. místa na 6. klesly Rebelky a jejich Tohle není love song, který naspívali společně s Adamem Seidlem, Jonem, Mativopem, Honzinem a Ariankou. O Rebelkách už jsme si toho napovídali dost, tak se dnes podíváme na zoubek jednomu z jejich parťáků. Adam Seidl je možná známější jako herec ze seriálu Ulice, kde hraje Erika. Ale kromě herectví se dlouhodobě věnuje hlavně hudbě. A právě v písničce Tohle není love song se představuje i jako zpěvák. Takže pokud ho znáte z televizní obrazovky, tak vězte, že Adam už od malička hraje v nejrůznějších muzikálech a teď pracuje i na své vlastní muzice. A ještě jedna zajímavost. Adam se s Rebelkami a dalšími zpěváky potkal nejen kvůli hudbě. Společně se objevili také v našem klubu Rádia Junior, kde jsme si povídali o tom, jak takhle početná partička vlastně vznikla. Tak si náš rozhovor najdi. Dostaneš se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior. Stačí kliknout na název následujícího songu, který se jmenuje Tohle není love song.
1: 6. místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Mativo, Honzino a Arianka. Minule byli pátí a teď jsou s písničkou Tohle není love song na šesté příčce. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Je to Johnny s písní Tanči. Tahle novinka se v našem žebříčku objevila teprve minulý týden a hned při svém prvním hlasování se vyšplhala na páté místo. Johnnyho už ale v hitparádě dobře známe. V březnu u nás soutěžil s jinou písničkou, ale to se objevil také jako jeden ze zpěváků v písni Tohle není love song společně s Rebelkami a dalšími mladými interprety. No a teď má v hitparádě Johnny svůj vlastní song a navíc za sebou jeden pořádně nabitý týden. Minulý pátek odehrál se svou kapelou svůj dosud největší koncert v rodném Děčíně. Ani ve snu. A jen pár dní před ním nám v klubu Rádia Junior prozradil, co všechno museli na koncert připravit a proč si spoustu věcí zařizovali sami. Johnny nám tehdy také vyprávěl o zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem. No a už teď je jasné, že jeho Tanči zaujalo i vás. No a hned na poprvé je z toho první pětka. Tak co? Kam pošlete Johnnyho příště? Johnny, Tanči!
1: Páté místo.

0: Tanči, tak se jmenuje novinka z minule od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj v hitparádě Rádia Junior hlasuj.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo si v našem žebříčku obhájil 4. místo? Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. A protože jsme si minule povídali o samotném Sokolu, dneska se podíváme na Báru. Ta se letos stala ambasadorkou projektu Se Sokolem do života a pro děti dokonce připravila sérii pohybových rozcviček inspirovaných 5 zvířátky. A když jsem se Báry během rozhovoru na Rádiu Junior ptala, jaké sokolské nářadí má nejradši, tak co myslí, že mi odpověděla? Za A kladinu, nebo za B žebřiny, nebo za C kruhy. No a C je správně. Bára Ladrová má nejradši kruhy. No a jaké nářadí máš nejradši ty? A jaké sokolík Pepík?
1: Čtvrté.

Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu se Sokolem do života, je opět na čtvrtém místě. A jestli ještě dumáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolskou jednotu. Třeba by tě cvičení v Sokolovně na nejrůznějším nářadí mohlo bavit. A kdo nám v hitparádě Rádia Junior tentokrát vystřelil z poslední postupové desítky rovnou na bronzovou trojku? Je to 19-letý David Málek s písní Usínám. Tak tohle už není žádné usínání, ale pořádný budíček. Minulý týden byl David 10. a teď si díky vašim hlasům polepšil o neuvěřitelných 7 příček. A David mezi tím rozhodně nezahálel ani v hudebním světě. Od vydání Usínám stihl

0: Usí nám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni se na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Po sériích stříbrných medailí nám David minule slítnul na poslední postupovou desítku, ale teď už stojí opět na bedně a odnáší si bronzovou medaili.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo se nám tentokrát usadil na stříbrné příčce? Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Minulý týden byla Adélka zlatá, takže tentokrát si o jedno místečko pohoršila, ale po pohádkovém koncertu Rádia Junior v Jičíně, kde jsme si společně zaspívali, zatancovali a dokonce si vyzkoušeli i rozhlasové dovednosti, si určitě zaslouží pořádný potlesk, protože naprosto fantasticky zaspívala písničky z pohádek i k-popové pecky. A teď pro vás mám jednu kvízovou otázku. Víte, kolik bylo Adéle let, když poprvé vyhrála pěveckou soutěž? Za A5, za B7, nebo za C10, nebo za D13? No a správně je za B. Adéle bylo teprve 7 let. Soutěž Talent Ostrava tehdy vyhrála a právě tam prý poprvé zažila, jaké to je potěšit svým zpěvem úplně neznámé lidi. A od té doby už toho stihla opravdu hodně. Koncerty, festivaly i mezinárodní pěvecké soutěže. Tak si pojďme připomenout její aktuální pecku. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: Druhé místo.

0: Adéla Křivánková konečně volná, minule zlatá a teď stříbrná. A kdo pak vítězí ve 314. kole hitparády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písní My dva. Minule byli stříbrní a tentokrát si už zlatou medaili nenechali utéct. A protože už víš, že My dva je písnička o zvířacích mazlíčcích, mám pro tebe dneska kvíz trochu z jiného soudku. Víš, který domácí mazlíček patří mezi nejčastěji chovaná zvířata? Za A pes, nebo za B kočka, nebo za C králík, nebo za D papoušek? No a správná odpověď je... Za B. Kočky patří mezi nejčastěji chovaná domácí zvířata vůbec a jejich soužití s člověkem má tisíce let dlouhou historii. Takže pokud máš doma kočičího parťáka, možná právě teď poslouchá s tebou. A pokud máš jiného zvířecího kamaráda, vůbec nevadí. Tahle písnička je totiž pro všechny zvířecí mazlíčky. Botox, My dva.
1: První místo.

0: My dva, tak se jmenuje první poprázdninová hitovka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli stříbrní, teď se opět vrací na zlaté první místo. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignore? Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignore? Jestli to nevíš, tak si poslechni náš pořad ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hit paráda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! No a teď už si pojď vybrat, kterému z 12 hitů dáš svůj hlas. Je tady...
1: Rekapitulace.
0: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
2: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala.
0: Druhá novinka Ignore je od Pokáče.

0: a ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naší hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky a Rádio Junior u toho nebude chybět, ať už ve vysílání nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja, ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: could break my heart.
1: Rádio Junior, rozhlasová hra.
2: Jaká dobrodružství zažívá parta čtyř kluků uprostřed Prahy? To se dozvíme z rozhlasové hry Kluci z Folimanky. Napsal František Langer. Režie se v roce 1979 ujal Gustav Heverle. Účinkují Jan Řeřicha, Patrik Jílek-Hovorka, Jiří Prágr a další.

0: Stará folimanka. Malý kousek přírody pod Karlovskými hradbami. Divoce rostoucí vrbičky. Trsy psího vína. Klukovské plácky. Zahrádky a altánky. Stará folimanka. Velké útočiště nuselských kruků.
1: Na co čekáš? Jiro, piš! Teda, ty bys mohl hrát za 11 budulínku.
2: No co? Já hru jsem se netrefil.
3: To se může stát i ligovýmu hráči, jo? Pokračujem, pánové, nezdržujte hru.
4: To je, co? Celý odpoledne se honěj za hadrákem. Kde pak, aby si vzpomněli na učení? Potřeštěnci blázniví.
1: Přihrávám, chumáte! Vem to vodlem!
3: Jo!
1: Hraj. Okno je v čudu.
5: Pryč, kluci!
4: To vám teda nepomůže ničemové! Všechny vás moc dobře znám! Tak ten dlouhej, co má vždycky nejvíc řečí, to je Ctibor Kopejsků. Jeho tatík je náhodou můj dobrý známý, pořád u nich hvízdá Rákoska. Ale je to něco platný? A ten rozježený, podvyživený tintítko v pruhovaným tričku, to je zase Franta Jíru. No učiněnej hladolet, ale na lumpárny to je kanon. Jo a tamhle tomu tlustýmu, tomu říkají Culík. No, moc vypečený ptáček, Culík. Přitom má takovou hodnou mámu. No, jak ho může uhlídat, když je chujerka na všecko sama? Jo a ten čtvrtej, nazrzlej, ten se jmenuje Jarda Kubát. Jeho táta dělá v Oudolí listonoše.
0: Kluci z folimanky.
4: Čertí z folimanky. Ale já, jakože jsem fanfulín, tak já půjdu za učitelem, i když to teda nerad dělám. A řeknu, čmáraj, pane učiteli, křídou po rohletách, lezou na nějaký klandr, zvoní na domovníky. A teď prosím ke všemu rozsáknou okno. A to bude cajmarsk. To budou jelita.
1: Hrdo, mě se na tu zahrádku nechce.
2: Mně se taky nechce.
3: Skrz fanfulína?
6: Teda bych zať pravdu, mít zahrádku vedle takovýho dětka není žádná výhra.
3: Zas máte řeči, kluci, neblázněte. No pořád tu není, když prší nebo když je zima, je zalezlej doma. A tady se neobjeví.
2: Jen aby.
3: A přece tu nejsem poprvní.
1: No dobrý, Hrdo, ale co mu řekne?
3: To nech na mě, Culíku, jo?
7: Hele, je na zahradě a šťourá se v záhonku s kedlubnama.
1: Já bych přece přišel někdy jindy.
3: Bábovky, žádný strachy, kluci. Hlavně koukejte uctivě pozdravit. Dobrý den, pane Fanfulín.
4: Cože? Jo, a to jste vy. Tak poslouchejte, miláčkové. Právě počítám kedlubny a vidím, že mi tu nějaký chyběj. Tak co?
3: Kluci, pan Fanfulín si myslí, že jsme mu je ukradli.
1: To no teda, ne.
3: Moc nám křivdíte, pane Fanfulína, to nás mrzí.
4: Aby ne, svatouškové.
3: Tak vy nám teda nevěříte. Víte co? Ochutnejte kedlubny, který pěstuje můj strejda Eman, a pak ochutnejte ty vaše.
8: Strejdovi jsou jako máslíčko a z vašich by se dali vyřezávat paňácové jako ze dřeva.
4: Krištovanoho, já, že mám dřevnatý kedlubny?
3: Jo, pane Fanfulín, docela určitě.
2: Jako ze dřeva.
4: Hrom do toho. A počkat. Jak pak to víte?
1: Nedávno jste jednu kedlubnu zahodil a my ji ochutnali. A teď jsme poznali, že není moc dobrá.
4: Co? Já zásadně kedlubny nezahazuju.
9: Tak to asi musel zahodit někdo jiný, pane Fanfulín. No.
4: Koukněte se, jestli vás na zahrádce natrapíruju, já vemu hůl a bude náramnej rajt, to si zapište za uši.
3: No jo, dobrý, pane Fanfulín.
4: Tak teda.
3: No, hlavně, že se na nás nezlobíte, pane Fanfulín.
8: Pánové, račte vstoupit na plantáž strejdy Emana.
4: Stoj, Kubáte, stoj! Jak to, že máš klíč od zahrady? Kde jsi ho sebral?
3: Tak, abyste věděl, pane Fanfulín, klíč mi strejda svěřil.
4: Jak to?
3: Ujel někam moc daleko a na moc dlouho. Než odjel, řekl mi mámě, Fando, kluk bude za mý nepřítomnosti o zahrádku pečovat.
4: Ten starý blázen, kdy taky dostane rozum.
3: A taky ještě dodal, natře altánek pěknou zelenou barvou, bude zalejvat kytky a zeleninu.
8: No, a kde jsem já? Musí být mý nejlepší kamarádi.
3: No však je znáte, pane Fanfulín.
4: Prach milionský dílo, to teda bude život. 4 raubíře vedle sebe, no to je pěkný dárek strejdy Emana. A co, nic? Půjdu teďka na boxmač a jak se vrátím, tak si odplic, ale říkám odplic, popovídáme.
3: My jdem taky, pane Fanfulín. Třeba se tam uvidíme.

0: navštívitelů světovou box arénu velevážený. Uvidíte zápas, jaký jste ještě neviděli. Ex-mistr světa, zde přítomná černá maska.
1: Čimero, nestůj jako kus dřeva, ukláněj se.
2: Mám naražený hřbet, šéfe.
1: Ukláněj se, povídám.
2: No jo.
0: Jste přítomná černá maska, vyzývá kteréhokoliv z pánů na boxmatch. Ten, který se přihlásí, dostane předem 10 korun. A ten, který by nad černou maskou zvítězil, dostane extrémní prémii korun 20. Takže má každý možnost získat plných 30 korun. Tak co, pánové? Kdo se hlásí? Nikdo? To je černá maska, tak obávanej soupeř.
3: Já bych se teda přihlásil, vašnosto.
0: Výborně, veleváženej pane.
1: Račte prosím na pódium.
3: Hned to bude, vašnosto, malý strpení. Nejdřív bych rád viděl tu odměnu.
1: Samozřejmě, pořádek dělá přátel, že ano. Tu je prosím funglová pětka.
3: Díky, vašnosto.
1: Na ctěný jméno se vás tu nikdo neptá. Jste tu inkognito jako černá maska. Ale směli bychom znát vaše zaměstnání.
3: Beze všeho dělám kameníka, ale v současné době jsem bez práce.
2: No nazdar, šéfe, kameník.
1: Mlčet, Čimero.
0: Račte vstoupit do mý box arény, velvážený. Uvidíte urputnej boj mezi kameníkem bez práce a slavnou černou maskou. Račte, račte, račte. Vstupné platíte, až něco uvidíte. Děti a vojáci polovic. Za okamžik začíná.
4: Teda takovej zápas bych moc rád viděl.
5: No jo, ale kde vzít prachy?
6: Klid, Hošani, klid. Zdolali jsme horší překážky, pojďte. Omrknem to vzadu.
0: Zápas století. Kamení proti černý masce. Vstupte prosím do arény. Račte, račte, račte.
6: Tak Hošani, až začnou vybírat, tak se ztratíme. A k tomu účelu tadyhle vytáhnu jeden kolík.
5: Brýc ti, Bore, máš sílu jako černá maska.
6: Zdvihneme plachtu a mizíme. A tvařte se nenápadně.
4: Nenápadně.
6: Dělejte jako by nic.
4: No jasně, Ctibore.
7: Kameníku, poslouchej. Já ti něco řeknu. Mám už dneska za sebou 5 zápasů. Dovedli si představit, jak jsem otřískaný.
8: Taky jsi nějaký boxer, černá masko.
7: Ale no jo, koukni. Co kdyby jsme se spolu dohodli?
8: O čem, černá masko?
7: No budeme jako boxovat, víš, budeme se jako mlátit, uděláme lidem hezký divadýlko, hele, pětku máš od šéfa a já ti k ní přidám ze svýho 2 kačky. Tak co, kameníku?
8: To je podvod, černá masko.
7: Ale nebuď hloupej, nic lidi nemůžou poznat a ty budeš mít 12 kaček bez nabouranýho nosu, to přeci jde.
8: Hele, černá masko, nepřemlouvej mě.
7: Tak ti dám teda celýho bůra, kameníku, budeš mít 15 kaček.
8: Nech to, černá masko.
7: A to jsi takovej frajer, že se mnou chceš boxovat?
8: A co bych byl frajer? Já jen hrozně moc potřebuju právě těch 30 kaček na podnájem. Jinak mě vylejou perka, chápeš?
7: Tak to je teda špatný, kameníku.
1: Boxing je sport udatných mužských. Novodobých gladiátorů. Seznámil jsem vás s boxingem, velectěný. A nastane velký zápas. Borci nastupují, borci jsou zde.
9: Když si černá maska svlíkne plášť, vypadá jako hladový vlčák.
5: Jako vlčák.
1: Ring volnej.
5: Kameník šel pěkně na zem, že jo?
10: Až v 6. kole, ty chytrej.
9: Málo platný, kameník se držel, ale černá maska je profesionál.
6: Teda to je fakt.
1: Nejsi ve formě, Čimero.
11: Tiše, kluci.
9: Jo, kluci, černá maska se jmenuje Čimera.
11: Tiše.
1: Jde to s tebou pěkně z kopce, to musíš uznat.
7: Dělám, co můžu, šéfe.
1: Hej, tebou, nechám boxu a jdu sbírat tenisový míčky.
7: Šéfe, kameník měl pěsti jak šutry a přece jsem ho poslal k zemi.
1: Kameník je houževnatý chlap. A teď si představ, že je netrénovaný. Kdyby se jen Kapánek vyznal technice boxu, vyřídí tě jedna dvě.
7: Toho holiče jsem před ním poslal na zem už ve druhým kole, šéfe.
11: Ty se chceš vytahovat s holičem, s takovou podvýživou. Na něm bylo vidět, že se přihlásil jen, aby měl na večeři. A to je podle tebe box.
1: A vůbec, Chimero, proč neděláš, co ti nařídí? Lidi jsou vzteklí, když zápas brzy skončí. Chtějí za své koruny něco vidět.
7: Už se to nebude opakovat, šéfe.
1: Doufám, Chimero, doufám. A ještě něco. Jestli budeš knockoutovaný a já přijdu o dvacku, pak tě nemůžu potřebovat. Je ti to jasný?
7: Jo, jasný, šéfe.
1: A teď na plac. Máš ještě před sebou dva zápasy. Koukej se pořádně sebrat.
6: Kluci, jo, jdeme. Tiše, opatrně.
0: Chcete vidět ve vážení mistrovský box? Navštivte mou světovou arénu. Černá maska, ex-mistr světa všech fakt, vyzývá kteréhokoliv z pánů na zápas do úplného rozhodnutí.
12: Jen ať prší. A co nejdýl?
9: No jasně. Do altánku nezatejká a hlavně tu není Jedek Fanfulín.
7: Bez něj se tu náramně dobře dejchá. Vzdoušek úplně voní.
9: Mohlo by pršet celý rok.
7: Pánu, víte pro co jsem? Hmm? No, já jsem pro potopu světa.
5: Já jsem taky pro potopu.
7: Představte si, jak by Dědek plaval na vlnách jako špunt. Až by nás zblejsk. Tebe prosil, kojoučkové zlatý, zachraňte nešťastný otrosečníka. Už vám nebudu nikdy ublížovat.
9: Teda já bych pro potopu světa moc nebyl.
7: Proč?
9: To bychom zase měli zatopený byt, jako když se z jara rozlil botič.
5: Kluci, bouřka!
9: Snad se nebojíš, Franto?
5: Ne, moc ne.
12: No ale žádná legrace to není, viď?
9: Víte, pánové, co si teď, právě teď myslím? Nejsme v altánku Strejdy Emana, ale v podpalubí středověký lodi.
12: Jo.
9: Tři dny již po moři bloudí trojstěžník jižní kříž. Tři dny je zmítaný, bouří záhubě blíž a blíž. No to je písnička v obludným Holanděnovi.
7: Já ji znám.
9: Kluci, co kdybychom si to tu zařídili jako na pirátský lodi? Ze starého prostěradla by se udělal černý prápor, no. Z rury od kamen dělo.
7: Dědek Fanfulín by sem nechodil, protože by se moc bál.
9: No. A to není špatný nápad, víš, Kubáte?
12: A což o to, ale kluci Strejda.
7: Co?
12: No já mám natřít altán.
7: Prosím tě, Strejda.
12: On by se zlobil.
7: Strejda je daleko.
12: No, ale můžou sem přijít naši.
7: Neboj se, nepřijdou. A kdyby sem přišli, tak to všechno zamaskujeme to. Hmm.
9: Kluci, mám nápad. Vykopáme zeleninu a kytky a nasadíme ananasy. Budou je kupovat cukráři na dorty.
5: Jo. A budeme dostávat cukr latá.
7: Že ty chytrej, to bysme museli mít skleník jako v zahradě u Alžbětinek.
9: No jo, skleník. Víte co? Tak budeme pátrat po tajný chodbě.
5: Po jaký tajný chodbě?
9: Moc byste se kluci divili, kde všude jsou tajný chodby. Jeden Michalák mi povídal, že taková tajná chodba vedla z Vyšehradu do Michelských hájů.
12: Jo.
9: Bývalo tam jezírko. A kněžna Libuše se v něm strašně ráda koupala.
5: Ten kluk kecal.
9: A proč?
7: Kecal?
9: Já jsem náhodou přesvědčený, že z Folimanky vede tajná chodba třeba k Vinohradu.
12: Nebo na ztracenou vartu. Kluci tam pej straší i v poledne.
9: To je jedno. No. My se nebojíme, viď, Stibore?
7: Samozřejmě.
5: Nebojíme.
12: No. Já se taky nebojím. Hele, já chodím do sklepa pro uhlí.
5: A mě máma posílá večer pro chleba.
7: Kluci, víte, co já bych udělal? Já bych udělal z altánku loupežnický hrad. A dělali bychom výpravy do Vršovic proti vršovickým irokézům. Všem to by chtělo falešný fousy, aby nás nepoznal jejich náčelník Černý Kajman.
9: Prosím tě, jaký Kajman?
7: Černý.
9: Olda Vaňousek ze třetí B?
12: Jo, podívejte se na toho chlapa. Stojí pod stromem a vůbec nemá strach, že do něj bací hrom.
5: No jo, neboj se.
9: Jakoby mu bylo všechno jedno.
7: No, díval se, jakoby měl na všechno vztek.
5: Díval se jako nezaměstnaný.
9: Nezaměstnaný se dívá jinak než jiný člověk.
7: A to si myslím. Můj táta se taky takhle díval, než našel práci u pískových šípů. Kluci, ten seděl v koutě třeba 2 hodiny. Pak začal běhat po kuchyni a najednou zmizel. Pak se zase vrátil, někdy teda nějakou kačku přines a někdy ne. My jsme mu vždycky šli radši z cesty. Kubáte,
12: no?
7: Hoď mi celtu. Já to všechno vypátrám.
9: Uvidíte, že ten chlap Ctibora čutne.
12: No, takový lidi nemají rádi moc řečí. Těhle, už spolu mluvěj. Ha? Ale na dlouhý vyprávění to zrovna nevypadá. Už se vrací.
5: Tak co je, Ctibore?
6: Kluci, víte, kdo to je? Černá maska.
5: Nepovídej.
13: Kde by se tu vzal?
6: Fakt je to vážně černá maska. Poznal jsem ho podle rozplácnutýho nosu.
12: Chytrej, i rozplácnutý nos má každý boxer.
6: Tady ten je černá maska, už se o tom nebavím.
12: No teď jo. Hele, co říkal?
6: Co říkal? Říkal, že svět stojí za starou bačkoru a aby mu všichni vlezli na záda.
13: Měl jsi mu říct, aby se šel schovat do altánku.
6: A když on se tak divně koukal, jako by mě neviděl, nebo co?
12: No, tak na něj zavoláme. Pane Čimera!
5: Pane boxer!
6: Pojďte se k nám schovat!

0: To je pocit sedět vedle slavného boxera.
1: Pěkně slavnýho. A jak víte, že se jmenuju Chimera?
0: No přece od pána, kterýmu jste říkal šéfe.
1: Aha. Ale už mu šéfe neříkám.
2: No a proč?
1: Vyhodil mě.
2: Co? To je hloupý. A proč vás vyhodil, pane Chimera?
1: Musel zaplatit extra prémii vítězi. No, byl jsem knokautovaný tím zatraceným kameníkem.
0: Kameníka jste přece porazil, my to viděli.
2: Jasně, jsme viděli.
1: No, poprvé jsem ho porazil, ale on se někde u pumpy dal do pořádku a přihlásil se po druhý.
0: To jde, pane Chimera?
1: Jo, v pouťový areně jde všechno. No jo, potřeboval asi těch 30 kaček na ten podnájem.
3: Asi jo, pane Chimera.
1: Čtyři kola jsem to vydržel, ale v pátým to vám byla pecka na bradu. Viděl jsem všechny svaty a ne druhá. Konec, kluci, konec. A moc smutný konec.
0: Konec černý masky.
1: Jo, černou dělá teď kameník. Zatím má páru a strašně moc vydrží. Ten chlap vydrží.
0: No co, trochu si odpočinete a přihlásíte se za svý a dáte mu to i sourokama.
2: Jasně.
1: Kdepak, kluci, kdepak, já už ne. Bojím se rány, nemám žádnou sílu. A z čeho bych ji taky měl mít? Potřeboval bych se někde dobře vyspat a pořádně nafutrovat. Spím pod Karlovem a styděl bych se v automatech dojídat zbytky. Jsem vyřízený.

0: Ještě včera tady byla kapusta a už tu není. Jak je to hernaj smožný tohleto? Ještě včera jsem tady na ní koukal.
1: Já se z toho dětka zblázním.
0: Tady na tom fleku rostla a zůstal tu jen košťál. Ale já si ty halamy vypučím a já je roztrhnu jako herinky.
1: Tohle to přece už není možný poslouchat, já to tomu dětkovi vytmavím.
2: Nech ho křičet, Ctibore.
1: Já mu řeknu, co si myslím.
2: Nebláznit, Ctibore.
1: Bábovko, pane Fanfulín.
0: Aha, jeden z ptáčků se ozejvá.
1: Teda, pane Fanfulín, vy jste nás nasknul z krádeže a to je špatný. A taky je to trestný.
0: Prach milionský dílo, slyším tě dobře?
1: Tak tu vaši slavnou kapustu jste si nakrájel do bramboračky.
0: Cože?
1: No vařil jste si přece dneska bramboračku.
0: No jo, hernajs, a byla moc dobrá.
1: Tak to vidíte.
0: Ale to je jedno. Zodpovíte mi jinou věc. Co je to za toho potrhanýho chlapa, který v altánku přespává?
2: To je prosím pěkně pan Chimera.
0: Aha, náram je velký pán. Ale já se seberu a půjdu na policii, teda jaký nemám rád, a všecko ohlásím. A to bude doma řez, Kubáte. Už teď, aby si vycpal kalhoty novinama.
3: Pak teda budeme řezaný všichni, pane Fanfulín.
0: Jak pak to?
3: No Jarda nechává pana Chimeru přespávat v altánku strejdy Emana. Já mu někdy přinesu kousek jídla. Franta Jíra zas podstrčil jeho boty strejdovi šefcovi do opravy. A ani Ctibor Kopejsko nepřijde zkrátka. Poradil totiž panu Chimerovi, aby se zeptal v Podskalí, jestli by nepotřebovali chlapa na vykládání pískových šífů. A vidíte, vzali ho. Tak to budou 4 cajmrsky, pane Fanfulín. Můžete být náramně spokojené.
0: A to je porád řečí skrz nějakého Chimeru. A co je to vůbec zač?
3: Boxer.
0: Cože?
3: No, slavná černá maska z box arény.
0: Nelži mi.
3: No řekněte sami, kluci.
2: Jasně.
0: Boxer?
3: No?
0: Černá maska? No, to teda pěkně skončil. Ale to je zatracená nespravedlivost.

0: Jak se cítíte po šichtě?
1: To již, Ctibore.
0: No jo, no. Vykládat plný šífy písku, to není žádný med. Táta taky je každý večer úplně utahanej. Sotva plete nohama.
1: Vyložit takovej šíf, to je nějakých koleček. Běháš s nima jako blázen.
0: No, no.
1: Až teprve dlouho popolední cítíš, jak se šíf začíná nadlehčovat a pomaličku stoupá na vodu. A to už je potom vyhráno, ale do té doby je.
0: Ale Čimera, co můj táta? Už jste spolu mluvili?
1: No budeď, dítě nás tam pár.
0: No prej máte ostrýho parťáka.
1: No to jo, to máme. Ani se nestačíme při práci ohlídnout. To bys teda koukal na fofr. To víš, lidi hodně, rachoty málo.
0: Neříkal něco parťák tátovi?
1: Co mu jako měl říkat?
0: Nic, já nevím. To víte, táta je v odborech, na 1. máje šel s komunistama, třeba tu parťákovi není vhod. Pane Čimera, vy jste taky v odborech, taky chodíte do průvodu.
1: Jsi nějaký moc zvídavý, kamaráde.
0: Tak jo, nebo ne?
1: To ti může být jedno.
0: Aha. Jste jako opatrný, abyste nepřišel o dobrý bydlo, jo?
1: No. Že by vykládání pískových šífů bylo dobrý bydlo, to teda nevím. No, hoši, musím trénovat.
0: Po takový šichtě, pane Čimera.
1: No jo, nemáš tu náhodou někde kousek provazu?
0: Jo, jo, tadyhle je po volkách švihadlo.
1: Dík, Ctibore.
2: Chcete se přihlásit k boxmači s černou maskou a pořádně mu napráskat?
1: No kde pak, ta pouťová arena už přece neexistuje. Aha. A taky není Kameník černá maska. Šéf se ohromně zmohl. Ten má teďka varieté s artistama, s klaunama, noční bar, velký sál. Je z něho náramnej pán.
3: Jo, taky jsem něco slyšel.
1: Tvůj táta, Koprisko, ten mi dal moc dobrou radu.
0: Jakou, pane Čimera?
1: Že bych měl začít švihadlem a pak trénovat běh.

0: Hej, kopejsko!
1: Ctibore, voláte?
0: No tak neslyšíš, Hernajs?
2: Ale slyším, pane Fanfulín.
0: Pojď sem ke mně.
2: Jo, já tam půjdu a vy mě nacete holí.
0: Jo, a vem sebou boxerský rukavice.
3: Je, hele, dědek si to chce sebou rozdat.
2: Já teda půjdu, pane Fanfulín, ale pozor, budu se bránit. Kluci, vy mi to všechno dosvědčíte, jo?
1: Spolehni se, Ctibore.
4: Spolehni se.
0: To je nějaká doba. Tak hele, přijď sem za mnou do altánku, jo? Poslechni, a proč ten Chimera skáče v poslední době přes provázek jako tajtrlík? A proč běhá proti stromu jako střelený?
2: Jak je pak střelený? Pan Chimera trénuje.
0: Tohle to je opičárna.
2: Jak to?
0: Chimera přece potřebuje systém, pořádnýho trenéra. Víš ty, kdo je to trenér, synáčku?
2: Jasně, pane Fanfulín. No jo. Ale kde je takový trenér, kdo stáně?
0: No, trenér není hlávka zelí. Toho si musí každý boxer sám sehnat a samo sebou taky zaplatit.
2: No jo, právě. No. Nakolik to asi přijde, pane Fanfulín?
0: Co, pořádný trenér?
2: No.
0: Jej. No, taky padne za jeden trénink 50.
2: 50?
0: No jo.
2: Safra, tak z toho nebude nic.
0: Počkej. My přece jen se z toho pokusíme něco udělat. Hele, pošleš ho na Žižkov do tělocvičny FPT v Bezovce, rozumíš? Ať se hlásí u vedoucího Chotěbora. A taky, hlice, s těmahle rukavicema my teďka provedeme pěkný fígl. Podívej se. Vidíš to?
2: Co ty?
0: Vidíš?
2: Co to děláte, pane Fanfulín?
0: Klid, Milánku, klid.
2: Počkejte, Riky.
0: Když trenér, tak trenér. A když péče, tak péče. Podívej se, kapánek, takhle zpevníme špičky rukavic kouskem olova, tak, aby rána pěkně sedla. Koukáš, viď, Milánku?
2: Já teda koukám, pane Fanfulín, a co teď jako se bude dít?
0: Tak nejdřív si zapiš za uši, že se Chimera nesmí nic dovědět. Jináž by všecko ztratilo ten patřičný důraz. Budeš mlčet, kopejsko? No, a kluci?
2: Jo, ručím za všechny.
0: Dobrý. Tak až se Chimera pořádně vyhopsá, rozdáš si to s ním.
2: Já?
0: No jo, budeš do něj tlouci jako do štrozoku, rozumíš?
2: Ne.
0: A po tobě se do něj obuje culík a taky jak se patří. No co? Co se díváš jako jelen? Chimera se bojí rány a to je právě u boxera strašná chyba. Tak si na ty rány hold musí zvykat, že jo?
2: No jo. No jo, teda pane Fanfulín, no to je ohromná věc.
0: No vidíš, a teď plav. A nezapomeň, že všechno vidím a všechno slyším.

0: Tak mám za sebou třetí čtyřstovku.
1: To je čas. Lepší než první čtyřstovka. Teda, pane Čimera, vy protivníka vyřídíte dřív, než řekne Švec.
0: Myslíš, Jarušku?
1: Na beton. Dneska jste úplně jiný pan Čimera než dřív. No je to tak, kluci.
2: Teda vážně.
0: Betonově. Prima, prima, moc prima, takový řeči moc rád slyším. Dávaj mi do žil správnou boxerskou krev.
3: Jo, jo, to dávaj.
0: Ale vles nám na záda, dětku. Hele, Ctiborečku, dej si se mnou ještě jedno kolečko, jen tak pro legraci.
2: No, jen tak pro legraci. Jenže vy zapomenete, že proti vám stojí obyčejný kluci, rozpálíte se a... Moment, moment, moment. Tyhle ty rukavice jsou naše, pane Čimera.
0: Já vím, kluci, nesmíte se zlobit. Pokaždý se do toho zápasu tak žiju, že nevím, či jsem.
2: To je moc hezký, pane Čimera, ale to byste musel znát mýho tátu doma. Ten, když vidí modřiny, tak si myslí, že jsem se prala, už to lítá, jedna radost.
0: No jo, Safra, ty kvůli mě vlastně trpíš.
2: No tak, tak zase tak hrozný to není, pane Čimera.
0: Ale v neděli se přijdete podívat, kluci.
1: No což o to, přišli bychom moc rádi, jenom že my nevíme kam a nemáme ani na vstupný.
0: A přijdete tam, kam mě poslal táta Kopejsko, na Žižko do Bezovky. Vy to budete mít bez vstupního, kluci, že jasně.
1: Jo.
0: A můj boxmač to bude taková, no taková exibička. Jen přijďte, kluci, koupím vám buráky.
4: Kluci, dáno na nás vršováci, jsou na váleční stezce.
1: No nazdar. Kolik jich je?
4: Moc, člověče, strašně moc a my nejsme připraveni.
5: Co teda nejsme?
6: Ernajs, teď by nám píchnul dědek Fanfulín.
5: Kde by na ně vylít zholí, co je
1: ale, tebě, ale no? Kde dětka vzít?
5: Na beton je doma. Mohl by se za ním vypravit náš rychlej posel.
1: Jo.
5: Vzal by to přes hradby ke Karlovu a do jeho příchodu se snad nějak uhájíme.
1: Kluci, je pozdě, obkličujou nás, já zamknu vrátka.
5: Kluci, kluci, pojďte sem.
1: Jo.
5: Musíme se tvářit, jako by nic. Skunkové z Vršovic nesmějí poznat, že máme strach.
6: Teď taky strach nemáme. Nebo se někdo snad bojí?
5: Nikdo, Culíku. Buď klidnej.
4: Buď klidnej.
7: Zdejte se, bledý tváře.
5: A děti. A komu pak?
7: Vršovickým irokézům.
8: A já jsem jejich náčelník, velký černý kajman.
9: Hele, nehoň se, já tě náhodou znám. Jmenuješ se Olda Vaňousek, chodíš do třetí měšťanky a tvůj táta jezdí s popilářema.
8: Hele, řekl jsem, že jsem velký černý kajman, ty bašci páne, a basta.
5: Šováči, co tady vlastně chcete? To jste přišli plašit brabce?
7: Náhodou velký manitou poručil vršovickým irokézům, aby jsme vyhubili bledý tváře na folimance.
8: Tak nedělejte fóry a vzdejte se. Hov, kdo mluvil jsem?
9: Ty nedělej fóry a máš domů. Maminka počítá děti.
7: Přelezeme plot a pořádně jim namelem.
1: Pošlapete záhony a strejda Eman vám ukáže.
8: Tak vylezte po dobrým, nebo...
1: Co nebo?
7: Nebo vás budem tak dlouho obléhat, až dostanete hlad a stejně se vzdáte. To je ono. A pak vás pošlem do věčných lovišť.
9: To bude dlouhý obléhání, Vaňousku. Máme tu totiž kastrol nudlí a půlku chleba.
8: To nevadí. Počkáme, až všechno sníte.
9: Zítra musíte být ve škole, kluci.
7: Co teda budem dělat?
6: No já bych šel nejraději domů.
8: Hernajs, jsme irokézové nebo ne? Bledí tváře! Jsme na váleční stezce a to není jako když nás maminka pošle s prázdnem na mandl.
7: Musíme se vrátit do vršovických vigvamů s trofejma, tak nám něco dejte dobrovolně.
1: Už my nic nemáme.
7: Nepovídej, tamhle ten tlustý říkal něco o kastrolu nudlí. Tak jsem s ním.
9: Až naprží a uskne.
8: Tak nám ty nudle nedáte.
7: Nudle, tudle.
9: Máma je nevařila pro vás, vy krti.
8: Tak dobře. Hovk. Domluvil jsem, irokézové, do útoku!
10: Co to vyvádíte, zatracený kluci? Chcete vyvrátit plot?
1: Jo, pan Fanfulín, naše záchrana!
10: No, tak, co pak, mladý? No ty tam, moc se neschovávej. Chtěli jste se prát, co?
8: Ale kde pak, pane? My si jen tak hrajeme.
7: Nelži, Vaňousku.
8: Kluci, řekněte něco.
7: My si vážně přišli hrát.
10: Nevěřím. Kolik je vás?
8: 15, pane.
10: Aha, 15. 15 proti 4. Aha, tak co krčíte rameny, vršováci? Se najednou ztratili řeč, co?
8: O nic přece nejde, pane.
7: Už musíme jít domů, pane.
10: Počkej, to je najednou spěch. Vy jste něco udělali vršovákům, Kopejsko. Že je to pravda?
5: Pane Fanfulín, nic.
7: Nelži jo, nedávno jste chtěli jednomu vršovickému klukovi vzít koloběžku.
1: Tak to my nebyli, kde pak?
8: Mohli to být jiný kluci.
7: Ale nám je to jedno. Nuselák jako nuselák.
10: A vršovák jako vršovák. Kluci, Já nevím, čím to je, že se od jak živa mezi sebou jenom rvete.
11: Odvěký nepřátelství, pane Fanfurio.
10: Odvěký nepřátelství a ví některý z kluků proč?
12: Odvěká válka.
1: Přece nepřátelství.
10: Hernej, když už jste porád sobě, tak proč to nemá být třeba na sportovní úrovni?
12: A jak to myslíte, pane?
10: Takhle, podívej se, abych postavil proti sobě dva boxerský manšafty, rozumíš? No. Nebo dvě fotbalové jedenáctky, rozumíš? No. A tady ukažte, kdo je lepší.
11: To jste na to koupil, pane Fanfurín.
5: Teda já, tohle to já beru. Hele, Vaňoušku, ty jsi vazba, já jsem vazba, tak si vezmem boxerský rukavice a můžem si to rozdat třeba hned.
10: No vidíš, a já budu zápas soucovat.
1: Tak jo.
11: No já bych si to s ním taky rozdal. Pořád říká, že jsem tlustej, tak ať vidí, že jsem taky pružnej.
5: No vidíš, kamaráde, tak si můžeš vybrat soupeře.
8: No, jestli bych si teda mohl vybrat, no. Tak tedy tady toho culíka. Měl totiž na mě moc silný řeči. Proč do mě tak bouchal, když to bolelo?
10: Počkej, culík náhodou bojoval podle pravidel. Ať přestaň ťukat, prosím tě, takovej velký kluk.
8: No, to se vám lehko řekne, ale ta rána na noc teda byla.
4: Vaňousek je srap. Srap!
10: Ty mlč. Sesměšňovat soupeře, to je moc špatný, abys věděl. Tak ať se mi to neopakuje.
4: Ano, pane Fanfurín.
10: No proto.
11: Tak se na mě nezlob, Kajmane, jestli jsem ti dal jednu do nosu. No to víš, box je box.
8: No, tak moc se zas nestalo.
10: A stejně jsou ty klukovský války na nic. Podívejte se, kluci, házíte po sobě šutrama. Střílíte bábrlatama a co z toho? Jen snad, že když se dva perou, vždycky má z toho radost ten třetí. A možná, že skutečnej nepřítel, abyste
11: jaký viděli. Jaký skutečnej nepřítel, a pane Fanfurín?
10: To pochopíte, až poznáte, že život není žádný peříčko. Pojďte se, kluci, já vám něco řeknu.
12: No.
10: Já, rozumíte, já bych zakázal všechny války mezi klukama.
1: Co pak je to možný?
10: Je to možný.
1: Strejda Eman mi vypravoval, že nuseláci vždycky bojovali proti vršovákům.
10: Ale je to možný. Podívejte se, co kdybyste založili nuseláci společně tady s těma indiánama z Vršovic, takovej pěkný klub mladých průkopníků. No, pak se nebudete prát na ulici, ale závodit na hřišti.
5: No, ale co pak nás pustěj na hřiště?
10: No, ale pustěj, jakože jsem Fanfurín.
8: Velký bílý bratře Fanfuríne, kdybyste dovolil, moc rád bych vás objal.
10: No, vidíš. A teď, abych vykouřil na přátelství všech luků z Folimanky a z Vršovic dýmku míru.

0: Všechno vím, Čimero. To ses teda blejst v té bezovce. Ferda Plotička není žádný boxer a proháněl tě, že si lítal po ringu jako kašpárek. A ve třetím kole hotovo.
1: To udělal ten nešťastný levej hák, šéfe.
0: Koukni, Čimero, nelakuj mě. Přeci jsem nějaký odborník. Měl se sleep crate. A když si tu ránu koupil, bylo potřeba ji vydržet.
1: No jo, co se rád dělat, šéfe?
0: Dám ti dobrou radu, Čimero. Pusť boxování z hlavy.
1: To se vám řekne moc lehko, šéfe.
0: Máš pěknou košili, pořídil jsi nový boty, jako hadrník už nevypadáš. Víš co, vrať se k řemeslu.
1: Je krize, šéfe. Sami kloboučnický mistři nemají do čeho píchnout. Co by dělali s dělníkem?
0: Jo, tak. Ty si myslíš, že když nemůžeš dělat kloboučníka, budeš aspoň boxovat. To je to samé, jako kdybych se chtěl já uživit zpíváním. A vůbec, Čimero, co vlastně ode mě chceš?
1: Šéfe, každý den trénuju tvrdě a dávám se, jak se patří, dohromady. Koukejte, vy máte mezi manažerama dobrý známý. Ať mi dá někdo šanci. Aspoň jednu. Poslední. Šéfe, přimluvte se.
0: Ty jsi dobrý, Čimero. Snad bys nechtěl boxovat v Lucerně. Vlastně proč ne? Lidi se uchechtají smíchy, až tě uviděj. Abys teda neřekl, zařídím ti jeden prýmovej zápas. Ale dobře poslouchej. Bude to za pár šupů. Nečekej velký prachy.
1: Šéfe, beru.
0: Ještě nejásej. Víš, koho proti tobě postavím? Prvotřídní klasu. Mistra. Přijede z Londýna. A jmenuje se Bob Green. Tak co? Čimero.
1: No co? Může přijet.
0: Bereš Boba Greena?
1: Beru, šéfe. A jestli s ním nezamávám, vždyť uvidíte.

0: Takhle to jirat tělo, i když byl byt, kluci to nepochopím.
1: Prosím tě, to bylo tréninkový utkání.
2: Nemáš sportovního ducha, Jardo. Ty si nedovedeš představit, co znamená pro boxera návrat do profesionálního ringu.
3: Tak co, měl jsem dobrý čas?
1: Vynikající, pane Čimera, jste ve formě.
3: Myslíš, Culíku?
1: No, kluci, řekněte sami.
4: Pane Čimera.
3: Já se na neděli tak těším. Gong, ring volné, jde se na to. Naznačit úder, úder na bradu a zaútočit. A na solár. Pozor, kryt a skok doleva. Útok a bacha na levačku.
5: Jarďo, teda na takovejhle trénink jsme krátký.
1: To je fakt, pánové. Ale stejně mi pořád vrtá hlavou, jestli toho slavného Greena porazí.
2: No jasně, pan Čimera má náramný postřeh. Hele, dívej se na něj, jo? A je rychle jako vítr, je zkrátka náramný.
3: Culíku, že bychom si dali ještě pár koleček?
1: Moc dobrý nápad. No?
3: Neboj se.
1: No, člověk si zvykne na všechno. Tak pojďte.
6: Ring volný.
1: Podporuji svýho favorita, pane, jako vy svýho, to je přece docela regulérní, ne? Konec kola, pánové, já jsem ze všeho úplně.
0: Teda pan Čimera se drží ohromně.
2: Já měl pořádně nahnáno, když se ze začátku začal na Angličana věšet.
1: Další kolo.
2: Sůra!
1: Ty tomu tak rozumí.
2: No to jasná rána pod pás, pane.
7: Bojuj, Čimero, to ti je fanfurín. Bojuj jako lev a nedej se. Máš velkou šanci, bojuj.

0: Práci levačky,
1: kluci,
0: víš?
1: Kluci, to koukáte, jak dědek rozumí boxu, co?
2: Je, pardon, chtěl jsem říct, pan Fonflín...
0: Ale děti, nech na hlavě moulo, teď já vím, jaký jména mi dáváte. Ale teď porosteš, Čimero, porosteš!
2: No já už, chapánek, povyrost. Po zápase za mnou přišel pan Motejlek, kloboučník z Karlova náměstí a povídá mi, jestli bych jako u něj nechtěl nastoupit místo prodavače.
0: Jo.
2: No, prý mu budu dělat velkou reklamu.
0: No tak vidíš, Čimero.
2: No vidím, vidím, vidíš. Ale myslím si, nebylo by to přece jen jistější než to boxování.
0: No, inu bylo. Víš, já se taky po jednom vítězství vrátil k fochu a zase jsem dělal to piče na lokomotivě.
2: Po jakém vítězství, pane Fanfuji?
0: Jo, tak vy si myslíte, že jsem viděl box akorát daleko hledem. Kde pak, Milánkové, kde pak? Mám noviny z roku... Počkej, pojď sem. Přečti to nahlas, Sulíku, pojď sem.
3: Z roku 1895?
0: Správně, a teď čti tady, tadyhle to.
3: Kolosální vítězství českého borce.
0: No?
3: Diváctvo, které schlédlo nedělní utkání mezi šampionem anglického ringu Harvey
0: Fotterstonem, Kubo, jedna.
3: Fotterstonem a českým rohovníkem Jáchymem Fanfulínem.
0: Pokračovat, Sulíku, tahem, pokračovat.
3: Užaslo nad výkonem českého borce. Anglický rohovník...
0: Vidíš, taky Angličan, Čimero, taky. Pokračuj, Sulíku.
3: Anglický rohovník se již ve čtvrtém kole začal tak potácet, že jeho sekundant pan Noli raději vhodil do ringu bílý ručník. Znamení to, že se šampion vzdává.
0: No, tak co, Broučínkové?
4: Ať je pan Fanfulín!
0: Počkat, přibrzdět, Jáško, přibrzdět.
2: Pane Fanfulín.
0: No.
2: Vy jste mě postavil na nohy.
0: Já, ale kde pak, to spíš tadyhle, kluci. A hlavně trochu zpevněný rukavice. No jinak to nešlo, milej Čimero.
5: Vršovický irokézové.
6: Připravit k boji.
7: Proč, kubáte?
8: A jo, kluci, já jsem ještě v takový ráži. No úplně jsem zapomněl, že jsme spolu vykouřili dýmku míru.
5: Já Olda Vaňousek, jinak velký černý kajmán, jménem kluku z Vršovic.
2: Vím, co chcete říct, Vršováci, a moc krát vám děkuju.
0: A teď dovolte, abych řekl něco já. Jestli se chcete přidat vy, Indiáni z Vršovic, k mladým průkopníkům, tak tady máte možnost. Ale pozor, myslím si, že by bylo nejlepší udělat si příští neděli takový společný vejlet, víte? Aby jsme se naučili aspoň pochodovat a nepřišli k průkopníkům jako hejno husí.
5: Ano!
0: A to vejlet s pěknou písničkou. To je moje. A já jdu s váma a ponesu třeba prápor.

0: Je teplý vlahý podvečer a folimankou jdou tři pánové. Ale to je docela jiná folimanka než ta bývalá. Zmizely klukovské plácky, vrbičky, zahrádky s barevnými altánky. Je tu velký park s dětským hřištěm. Stojí tu velká sportovní hala. Nad Nuselským údolím vede dlouhý, rušný most. A ti pánové?
1: Jsem Jarda Kubátu a můj táta dělal v údolí Listonoše.
0: Jarda Kubátu? Snad doktor inženýr Jaroslav Kubát, kandidát věd.
1: Když to musí být. Jinak mám dvě vnučky, Petruši a Zuzanu.
2: Kopejsko, Ctibor. Táta mě nechal vyučit zedníkem a teď jsem vedoucí učňovského střediska. A mám 6 vnuků. Ocela slušný manšaft.
3: Culík.
0: Přece pan Brož.
3: Odjakživa jen Culík. Vedoucí velkého knihkupectví. Starý mládenec, žiju s mámou. Je jí hodně přes 80.
0: Byli jste 4 kluci z Folimanky.
2: Nejmladší Franta Jíru padl v 45. při obraně Prahy.
4: Paničkové! Co koukáte? No, nemůžete mě poznat?
2: To je přece pan Čimera.
3: Bývalý boxer a bývalý kloboučník. Jo. Kde pak ty loňský sněhy jsou?
5: Ale ve formě jste pořád.
3: No samo sebou, teď dělám hlídače ve stavebninách a kdyby se objevil nějakej nenechavej a měl chuť něco sebrat, morce, zádry, moc by se splet, má

0: Pravačka dovede pořádně zapracovat.
1: Na co čekáš, piš? Ty jsi teda třída, Tomáši.
2: Co, netrefil jsem se, to se stane i ligovýmu hráči. Pane, prosím vás, šoupnul byste nám tu merunu?
3: No jasně, kamaráde.
4: Ošaní, koukejte, co ještě s tím míčem umím. Nejdřív lehce načechat, pak se to vezme placírkou do fouše. Very nice. Okno.
5: Kluci,
4: je v čudu.
0: A to nic, páničkové, to nic. Jsem přece všeumělec. Okýnko bude spravený, než se nadějete. Ale příště bacha. Bacha, to vám povídám.

0: Máte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel

jedu pomalá chůze, oui, oui, každé malé dítě ví, že je to mumie. Ruce vpředu, pomalá chůze, oui, oui,

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět.

kteří vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří v obřím kotli lektvar.

ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Big.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Princ Dráček, tak se jmenuje pohádka o tom, že i drak může mít lidské srdce a v boji se zlem je přátelství silnější než ničivé plameny. Tato pohádka s klasickými motivy, beatboxem a současným zvukem se vám na 100% bude líbit. Podle literární předlohy Alfonse Bohumila Šťastného pro rozhlas upravil Jan Herget. Režie se v roce 2022 ujala Izabela Šenková. Hrají Ivana Chýlková, Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus a další.

0: Zažidlej to nízko. Musím to za stolu. Nechce to ještě víš. Na skříň. Tak teď už to musím dokázat. Já se to fakt nikdy nenaučím. Už toho mám plný zuby. Mě z toho švihne. Já se picnu.
1: Chlapče.
2: Co to zase vyvádíš?
0: Tatínku, maminko, to nic, jen jsem zkoušel létat, ale pořád mi to nejde.
1: A tím se netráp, vždyť je ti teprve 10. Až podrosteš, budou i tvá křídla mohutnější a unesou tě.
0: Ale ty jsi, tatínku, už dospělý a navíc král této země a žádná křídla nemáš, ani maminka ne.
2: Já? A křídla?
1: Klid, královno, přestaňte, prosím, hysterčit. Jsi výjimečný, dráčku. No. Takový princ se v naší zemi rodí jen jednou za 100 let.
0: Jednou za 100 let?
1: No to jistě, slyšel jsi dobře, jednou za 100 let.
2: Já se zblázním.
1: A my jsme moc rádi, že tě máme. No. Vidíte, má drahá.
2: No, ano, no. Ovšem.
0: Maminka mě ráda nemá. Nikdy mi nedala pusu. Nepohladila mě. Ani hrát si se mnou nechce.
1: Ale chce. Ale chce, ano. A právě proto jsme za tebou přišli. Vidíte, má drahá. No, pojďte za námi blíž. Maminka má mnoho povinností, víš, ale teď si udělala čas, aby si s tebou trochu pohrála, dráčku.
0: Aby mi dala pusu?
1: Ano!
0: Hurá, jo!
2: No, tak budu si s tebou hrát. To nechle si tím ocáskem. No, tak. No tak jak si chceš hrát? Na babu nebo na tu schovávanou?
0: Na plivání!
2: Ne!
0: Jo!
2: Já zašílim!
0: Proč? Pojď, mami, zaplivem si!
2: Já vomblim!
1: To by ještě scházelo!
0: Vidíš tamhle ten svícen? Kdo z nás ho první zapálí, vyhrál!
2: Ježiště, to je odporné! Já nemůžu!
1: Vydržte to aspoň chvilku, drahá! No tak, zkus to plivnout!
2: Ne!
1: No tak, zkuste to! Plivněte!
0: Hozí, už hozí! Vyhrál jsem!
2: To je obludné.
1: Dráčku, tady v zámku raději oheň neplivej, běž si hrát ven. Ale někam do bezpečí, kde nemůžeš nic zapálit.
0: Ach jo, budu zase sám, jako skoro pořád.
2: Já už takhle dál nemůžu. Podívejte se na ně, jak je hnusný. Šeredný ty šupiny, žluté skvrny, drápy, netopíři křídla, hlava jako krokodýl.
1: Je to zkrátka malý drak.
2: No, a ten křestivý ocas. Vždycky, když ho slyším, srdce mi puká bolestí. A chci vědět, kde je náš skutečný syn. Nemůžu mít toho draka ráda. Já se ho štítím, no. Nenávidím ho. Fuj.
1: Uklidněte se, královno. Běžte si odpočinout.
2: Děkuji, ale já nedvedu své city předstírat a věšet mu na nos vymyšlené báchorky jako vy.
1: Taky bych chtěl vědět, co je s naším skutečným synem.

0: Trápiš se, králi, trápiš? Na svého synáčka myslíš?
1: Černucho, co tady chceš ty, čarodějnice?
0: Chci ti říct, že málo myslíš na svého skutečného syna.
1: Lžeš! Myslím na něj každý den.
0: Ale špatně. Zapomínáš, že se mu daří stejně dobře nebo stejně mizerně jako princi Dráčkovi. Vidím, že se Dráček trápí, křádne a možná zemře, protože ho nemáte rádi. Jestli tahle dračí příšerka smutkem pojde, zemře i tvůj opravdový syn.
1: Ty babizno, řekni mi, kam se ukryla. Co jsi mu udělala?
0: Dál už ani krok. Jestli se mě jenom dotkneš, už mě nikdy nespatříš a svého miláčka nikdy nenajdeš. Zamysli se sám nad sebou a hledej ve svém srdci lásku k dračímu mláděti.

0: Jak se cítíte, má drahá? Už je vám líp?
1: Ano, hra na piano mě uklidňuje. Ale vy vypadáte rozrušeně. Udělal snad něco dráček? Zapálila něco ta obluda?
0: Ne. Ale zjevila se tu ta čarodějnice.
1: Černucha?
0: Ano. Ví.
1: Co ví?
0: No, ví, jak se dráček trápí naší neláskou.
1: Jak na to přišla?
0: Prostě ví, že se vám hnusí a je vám odporný. A připomněla mi, že na jeho životě je závislý i život našeho syna. Dráček nesmí zemřít smutkem. Musíme mu nějak dát chuť do života.
1: Zkoušíme to přece oba.
0: No.
1: Marně, no.
0: K upřímné lásce se člověk přinutit nemůže.
1: Tak třeba to, ale není jenom na nás. Co kdyby ho měl rád alespoň někdo jiný?
0: Jak to myslíte, má drahá?
1: Tak nějaký kluk, kamarád, který si s ním bude hrát. Tak děti se přece běžně přátelí s různými zvířaty, pejsky, skůzlaty.
0: Ano, to by nás mohlo zachránit. No. Zkusíme dráčkovi najít kamaráda.
2: Těm podaným na vědomost se dává, že se hledá pobočník pro prince Dráčka. Má to být chlapec odvážný, nebojácný, ale hlavně veselý.
3: Vítejte v mé sluji, paní kolegyně.
4: Děkuji, milý ohněžile. Jen
3: mohl byste prosím otěšit to ptactvo? Podobné zvuky mě rozčilují.
4: Ale beze všeho, žár trochu zeslabíme a necháme ptáčky vydechnout. Přestanou se potit. Jejich remcáním se nabažím později. Tak. A co vás ke mně přivádí?
3: Rozumná nabídka. Tohle království je příliš malé na to, abychom si ve svých čarodějných plánech lezli do zemí. Pokud ovšem spojíme své síly, budeme mocnější.
4: To zní zajímavě.
3: Dobře víte, že s žárem plamenů se zrovna nepřátelím, a tak byste jako pán veškerého podzemního ohně mohl zasáhnout tam, kde já už nemohu.
4: No to bez pochyby. A proč vy vlastně nemáte oheň ráda?
3: Zdejší král mě s ním kdysi dost potrápil. Nechal zapálit mou chatrč, protože jsem uhranula nějaký dobytek. Schořela na popel.
4: To je krásná představa.
3: S ní málem i já.
4: Promiňte, nechtěl jsem se vás dotknout.
3: Jen se dotýkejte, mě to nevadí. Unikla jsem z plamenu na poslední chvíli a rozhodla jsem se mu pomstit. Jeho právě narozeného synka jsem unesla a do kolébky místo něj podstrčila dračí mládě.
4: To je smělý kousek. Ani já nemám zdejšího krále v lásce a pokud bychom spojili své síly, mohli bychom mu škodit společně.
3: No přesně, to mám na mysli.
4: Kromě mé síly a vašich schopností je tady i má masařčí armáda. Statečná, chrabrá, odvážná, milosrdná, bezcitná.
3: Oni vzdorná. Fantastické.
4: Těší mě, milé dámy. Tak už dost, holky. Vždyť kolegyně Černuchu umačkáte a ulechtáte.
3: Jak je nechte. Krásně mě svými křídly ovívají. Přece je tady maličko hic.
4: Dobrá. Musíme ale vše dokonale provyslat.
3: Dokonale to slovo hřeje u srdce. A navíc na zámku mají jen samé trápení. Princ Dráček den ode dne chladne.
4: Ovšem pozor, ten královský nápad s hledáním kamaráda není špatný. To by jim mohlo vyjít.
3: O, pochybuji. 999 dětí z tisíce se té skvrnité šupinaté obludy lekne a uteče.
4: No, to je možné, ale co udělá to poslední dítě z tisíce?
2: přichází 999. hoch, který chce být pobočníkem prince Dráčka, vaše veličenstvo.
1: Přestávám věřit, že ho najdeme. Určitě se toho ošklivce lekne a uteče jako všichni před ním.
0: Nevězte hlavu, má drahá. Musíme doufat.
1: Já vím.
0: Jak se jmenuješ, chlapče?
5: Rubin.
0: Vypadáš statečně.
5: Nejsem žádná bábovka.
0: Tohle je náš syn, princ Dráček.
6: Ahoj.
5: Ahoj.
1: Vypadá maličko jinak než kluci u vás v podhradí, že? Je flekatý, šupinatý.
0: No.
1: Prostě jiný. Nereká tě to?
5: Vůbec ne, je to bezva.
1: Ale ty jsi opravdu úžasný.
5: Nechápu, vaše veličenstvo, proč by mě mělo lekat, jak někdo vypadá. Každý jsme nějaký, no ne? Ty máš křídla, jo?
6: Mám, ale ještě s nimi nelétám.
5: To neva, a to číro, co máš na hlavě, to je fakt frajerský.
1: Vypadá to, že byste si mohli rozumět, že?
5: Ty jsi opravdovej drak? To je pecka. A máš nějakou dračí schopnost?
6: Jo, umím plivat oheň.
5: Hustý.
6: Chceš to vidět?
5: Jasně, že chci.
1: Snad nic nezapálí.
0: Žádnou paniku.
5: Teda, to je skvělý. Ty máš úplně kouzelnou tlamu.
6: Tlamu? Já nemám pusu?
5: No to nemáš. Tu mám já a pěkně prořízlou. Něco ti ukážu. Poslouchej.

0: úžasný. Jako bys měl v puse schovaný nějaký bubínek a trubku. A taky trochu syčíš jako já. Když se naštu, hrozně funím a právě takhle syčím.
1: Ukaž!

0: jednohlavý.
1: To bylo skvělý, to se mi líbí.
2: Ano, mě taky, to bylo úžasný.
3: Dráčku, ty se směješ.
2: Co směješ, ty se raduješ.
1: Tatínku, že tu Robin se mnou může zůstat.
2: No tak tohle.
1: Chtěl bys, Robine?
0: Jasně, dole v podhradí je stejně nuda. A víš co, budu ti říkat Drakeu, protože to k tobě víc sedí.
1: Jo, konečně mám svoji přezdívku.
4: Tak dobře, Robin se dobrovolně přihlásil jako princův pobočník. Od této chvíle jim tedy je.

0: jsem s tebou na zámku. Jsme si užili fakt hodně legrace. Ale tohle lítání je bezkonkurenční.
1: Tak pozor, teď zatočím doleva. Takhle. Pozor, Robine, budeme klesat, nespadni.
0: Aha, ne, v pohodě. Držím se pevně, neboj. Kam máme namířeno?
1: Tamhle k tomu jezeru. Zkusíme průlet těsně nad hladinou. Pozor.
0: Drejku,
1: no?
0: Dotkneš se nohama vody?
1: Zkusím to!
0: Hustý! Jseš fakt dobrý!
1: Pozor, blížíme se ke břehu. Zvedám to nahoru.
0: Jsme hodně vysoko. Odsud je vidět snad celé království. Hele, zámek! A tamhle je vesnice. A hraniční hory už jsou jenom kousek.
1: No, tam jsme ještě nikdy nebyli, prozkoumáme je?
0: Jasně. Teda, takhle si lítat, to nám můžou všichni kluci z podhradí jenom závidět. Než ti narostla křídla, bavil jsem hlavně já tebe. A teď zase bavíš ty mě. Jo.
1: Přesně, a tak to má být, ne? Jednou jeden a pak druhý. Hele, přistanu tamhle na té skále. Bude z ní dobrý rozhled.
0: Tak co? Není ti to nepříjemný, když ti pořád sedím za krkem?
1: Ne, vždyť moc nevážíš. No, ale možná by to chtělo nějaké držadlo. Víš, abys mohl sedět zpříma a měl lepší výhled.
0: A? Můžem zkusit splést pár tenčích větví tamhle z toho stromu. Vypadají docela ohebně.
1: Dej pozor, ty balvany budou asi dost kluzké.
0: Prosím tě, neboj, neměj strach.
2: Neměj strach, umím repovat, není čeho se bát. Umím i beatbox, umím si prostě hrát. Strach, tak to slovo neznám, nejsem strašpitel. Neboj se kámo, jsem odvážného srdce majitel. Já mám super hlas a ty na hlavě trny. Já odvážného ducha, neboj, budu opatrný.
1: No to vidím. Robine, kam jsi zmizel? Kam jsi zmizel?
0: Tady, Drejku, tady jsem. V nějaké skalní průrvě nebo co?
1: Zkusím tě vytáhnout.
0: Počkej, nefuň tak. Vždyť mě tady přidusíš.
1: Nedostanu se tam. Otvor je moc malý.
0: Drejku, něco mě táhne dolů. Níž a níž. Pomoc!
1: Robine, vydrž! Robine, sledím úpatí skály a zkusím se do ní nějak dostat. Musím nabrat větší rychlost. No tak povol ty skálo. Jasně, plameny.
3: To pálí.
1: Hej, kdo jsi? Neschovávej se tam za tím balvanem, pojď sem.
3: Nespálíš mě na uhel? Vypadáš jako zlá dračí obluda.
1: Mě se bát nemusíš. Spíš mi můžeš pomoct. Kdo vůbec jsi? Nějaký trpaslík nebo skřet?
3: No dovol! Ani jedno, ani druhé. Jsem vládce skalních skřítků a hlídám naše skály před vetřelci. A kdo jsi ty?
1: Já? Já jsem princ Dráček. Jediný syn zdejšího krále.
3: Jediný syn zdejšího krále. Dobře.
4: A co tu chceš?
1: Můj přítel Robin spadl nahoře na skále do nějaké průrvy a zmizel v její hlubině. Musí být uvnitř skály. Chci ho zachránit.
4: Tak. Není první ani poslední, komu se to stalo.
3: Že ale přicházíš od našeho krále, pomohu ti.
4: ustup kousek dál od skály.
1: Cože? S tímhle malým kladívkem chceš vytesat průchod pro tak velkého tvora, jako jsem já? To bys musel kudat nejmín 200 let.
4: Neposmívej se mi, když ti chci pomoct. A dívej se.
1: No ne, otvor jako vrata. Jsi mocný vládce.
4: Pojď rychle za mnou. Skála se za chvilku opět zacelí.
1: Všech plamenů, kde to jsme?
4: Tady uvnitř pracují skřítkové. No, musíme kopat dnem i nocí, aby naše jeskyně byla stále větší.
1: Proč?
4: Proč? Vidíš tamhle vzadu tu černou stěnu? Za ní je druhá část jeskyně. Žije v ní čaroděj. Ohni žil? Svou sluji žáru a ohně neustále zvětšuje a posouvá stěnu, která nás dělí. A
1: to si necháte líbit?
4: A co máme dělat?
5: On je pánem plamenů.
6: No, bojíme se.
4: Spálil by nás, kdybychom ho přestali poslouchat. Také mu musíme pravidelně přinášet zvláštní potravu.
1: Zvláštní? Čím se takový ohnivý čaroděj živí?
4: Vždy, když ve skalní průrvě uvízne nějaký dvounohý tvor, musíme ho ohnižilovi přivést. Nejčastěji jsou to ptáci. No, je to tak. Jejich pot a křik je jeho největší životabudič.
1: Stejnou cestou se sem k vám dostal i můj kamarád Robin. Odvedli jste ho také k ohnižilovi.
5: Jasně,
1: to si víš, to víš, jo.
4: Ale protože je to silák, čaroděj ho do plamenů nehodil. Musí pro něj kopat hořlavý kámen a přikládat do ohně.
1: Ten bídák. Však já už s ním zatočím. Jak se dostanu přes tu černou stěnu?
4: Ty jsi odvážný. Využij svých křídel a vyleď až úplně nahoru ke stropu. Tam. Tam, jak je ten mělký otvor, kterým občas problesknou plameny.
1: Proletím ho jako nic.
4: Počkej. Neukvapuj se. Nejdřív do sluje jen nahlédni a počkej si na ten nejlepší okamžik.
1: Dobrá. Díky, skřítkové.
4: Bacha na hlavu.

0: Čejte, ptáčci. A pojďte se. Ano. To je rajská hudba pro mé uši. To je doslova a do písmene óda na radost.
1: Já se na to nemůžu koukat, jak je trápíte.
0: Ty mlč, pohůnku, a koukej přikládat. Co to je?
2: To je konec tvého krutého běsnění, čaroději.
3: Drakeu, ty jsi mě našel.
0: Kdo se opovažuje mi vyhrožovat?
2: Já, princ Dráček, jediný syn krále naší země.
3: Dej pozor, umí kolem sebe udělat ohnivý kruh.
0: Tyže jsi královský syn? Taková zelenožlutá šupinatá oblůda. Vždyť máš hlavu jako krokodýl. Královská koruna by se na ní ani neudržela.
2: Jsem výjimečný. Takový princ se rodí jenom jednou za 100 let.
3: Dobře, Drakeu, dobře. Neboj se ho. Jsi přece drak. Tobě plameny ublížit nemůžou. Jen do něj.
0: Král i královna tě lhali. Nejsi jejich syn. Když se jim narodilo dítě, čarodejnice Černucha ho unesla a do kolébky podstrčila dračí mládě.
2: Vymýšlíš si.
0: Ne, mluvím pravdu. Řekla mi to sama Černucha, která ukrývá pravého prince.
2: Spálím tě na uhel.
0: Ty mě? Pána ohně? Tak to zkus. Plamen z tvé tlamy má stejnou sílu jako plameny z mých očí. Nikdy mě nepřemůžeš. A taky mám v záloze svou statečnou armádu, skládající se z 2257 masařek. Děvčata, nástup na něj.
3: Co teď? Dočernost těch odporných much je děsivá.
0: Jen udejte masařinky a nebojte se použít všechny zbraně. No to je ono. To je ono.
3: Nevzdávej to, kamaráde. Až Drakeovi dojde dech a bude se muset znovu nadechnout, ohnížilovi plameny ho přemůžou. Co teď? Co teď? A zdá se, že většina much padla nebo aspoň omdlela. Mám toho! Pomůže hrst, popela! Drakeu, zavři oči!
0: Ale to ne! Moje oči! To pálí, to štíp!
2: Robine, jak jsi to dokázal?
3: Hodil jsem mu do očí hrst popela.
2: Robine, pozor!
3: Tak, ty chceš ještě bojovat? Pojď si taky pro hrstičku. Pojď ty, zlosilá moucho.
0: Mé oči jsou slepé. Moje tělo se mění v popel.
2: Viděl jsi to, Robine? Ten popel musel mít v sobě tolik zla, že se mu podařilo zlikvidovat i vlastního pána. Je po čarodějovi!
3: I po masařce! Podívej. Plameny pohasínají a žár ustává.
2: Ani vzduch už není tak horký.

0: tři. A my taky jdeme, Drakeu. Vezměš mi na záda?
1: Polez, kamaráde!
0: Co podnikneme teď?
1: To, co říkal Ohnížil o uneseném princi, je strašné. Ale aspoň už chápu, proč mi máma nerozuměla. Proč se mě vždycky tak štítila. Robine, musíme jejího pravého syna najít a vysvobodit.
0: Ale kde chceš hledat Černuchu?
1: To nevím. Ale můžeme se zeptat skřítku. Skřítkové, už nemusíte dál kopat.
0: Z Ohnížila je popel.
1: Celé skalní podzemí je teď už jenom vaše.
2: Děkujeme ti za pomoc, princi Dráčku. Podzemní žár zeslábnul a my ho budeme moci využít k ohřívání léčivých horských pramenů.
0: No, dobrý nápad.
2: Jak se ti za tvou pomoc odvděčíme?
3: Hopla!
4: Jo, dáme mu hopla!
3: Hopla!
1: Na to zapomeňte. Radši mi poraďte, kde najdu tu čarodějnici Černuchu.
3: No, nebezpečno, nebezpečno.
2: Před časem navštívila Ohnížila a domlouvali se na spojení svých čarovných sil.
1: Toho se mi nezalekneme. Ohnížil jí už přece pomoc nemůže.
0: Ani jeho odporná masařčí armáda.
2: Dobrá. Poradím vám, kde Černuchu najdete. V Černých horách, které se lesknou jako sklo, je její černý zámek.
3: Ani okna nemá, ani bránu.
5: Vypadá jako velká černá koule.
0: Počkejte, jak se teda dostaneme dovnitř?
2: To vám nesmíme prozradit.
1: Tak co teď?
2: No to nevím.
3: Amulet.
2: Amulet. Já hlava děravá, dám vám zázračný omelet a...
5: Omelet.
2: Amulet, co jsem zdědil po svém pradědovi, ukrývá v sobě sílu ohně. Možná vám v pravou chvíli pomůže?
1: Díky, vládce Skřítku. Pustíš nás teď ven?
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Už zase.
6: O králi, královno, právě se vrátili poslové z hraničních oblastí naší země. O princi Dráčkovi ani jeho příteli Robinovi nemají žádnou zprávu.
7: No, díky komoří můžeš jít.
6: Jak račte, veličenstvo.
7: Je to už šestý den, co Dráček beze stopy zmizel. Napadá vás nějaký rozumný důvod, má drahá?
8: Mně? Rozumný? Ani v nejmenším.
7: No, nestalo se snad mezi vámi něco, co by se Dráčka mohlo dotknout tak silně, že by utekl? Má drahá, neřekla jste mu do očí, že je...
8: Příšera? Poblion? Ne, neřekla.
7: No, jen aby.
8: Křivdíte mi, králi. Naučila jsem se nedávat najevo, jak se mi jeho dračí podoba hnusí. A za ta léta jsem si už konec konců také trochu zvykla.
7: Mám o něj strach. Žije s námi už skoro 17 let. Za tu dobu mi přirostl k srdci.
8: Taky mám o něj obavy. V poslední době mi přijde takový...
7: Jaký?
8: Ličtější? Možná je to i díky přátelství s Robinem.
7: Možná. Musíme doufat, že se oba v pořádku vrátí.
8: Doufejme.
0: Černá koule. To musí být zámek Černuchy.
1: Tak do toho. Zkus napodobit hlas Ohnížila, jak jsme se domluvili.
0: Jste doma, paní kolegyně? Mám cestu kolem, tak jsem se rozhodl vás navštívit.
1: No konečně, milý Ohnížile. Přicházíte mi říct, jak jste se rozhodl spojit se mnou síly proti králi?
0: Přesně tak, Černucho. Mám pro vás prima plán.
1: No, výborně. K zámku se ale víc nepřibližujte, vyjdu za vámi.
0: Je to dobré, Drakeu, připrav se. O, zajisté, můžeme si popovídat tady na planině, ale víte, že mým plamenům vítr moc nesvědčí, mohl by je uhasit.
1: Cože? Bojíte se mírného vánku?
0: Drakeu, na ní!
1: O, pohodě!
4: nemocnici! Rychle zpátky!
1: A pozdě! Puklina se zavřela. Byl jsem moc pomalý.
4: Jak se opovažujete strojit na mě takové ubohé lsti? Co vůbec pohledáváte v těch černých horách?
1: Já jsem princ Dráček a přicházím tě potrestat za všechno zlo, které si způsobila mým rodičům.
4: Dobře vím, kdo jsi, ale ty asi nevíš, že nejsi synem svého otce.
1: Vím všechno. Uneseného prince vysvobodím z tvého zajetí a dovedu ho zpátky domů.
4: To si moc nepomůžeš. I kdyby se ti to třeba povedlo, nic s tím nezískáš. Král s královnou budou šťastným bez sebe. Tebe už nebudou potřebovat. Zhnusíš se jim ještě víc a kdo ví, třeba tě uvězím v nějaké vlhké kopce nebo prodají komediantům jako pouťovou obludu.
1: Mlč, čarodějnice! Tvá zlá slova mě ani na chvíli nezvyklají. Můžeš kouzlit, jak chceš, ale my dva teď jdeme dovnitř.
4: Tvých plamenů se nebojím. Jsem mocnější než ohnižil a můžu tě o tvůj žár snadno připravit.
1: Kruci. Robine, to nejde. Kde je můj ohnivý plamen?
9: Drakeu, podívej. Místo, kam si mířil, už není tak lesklé. Hřeje a barví. To je uhlí. Ten zámek je celý z uhlí.
1: Ale Robine, bez plamenů ho nezapálíme.
9: No jo, ale co teď? Co teď? Drakeu, amulet. Amulet. Vládce skalních skřítků říkal, že je v něm ukrytá síla ohně.
1: Máš pravdu, Robine, ale a neřekl nám, jak ji probudit.
9: Ukaže, dej ho sem, Drakeu. Třeba bude stačit s ním jenom mrsknout ohradní stěnu. Podívej! Praskl a lezou z něj ohnivý hadi. Stovky hadů, Drakeu! Tisíce hadů!
1: Obmotávají celý zámek. Podívej, už začíná hořet!
9: Drakeu, dokáže!

0: ja? Žár, plameny, co sa mi hozí střecha nad hlavou, ty dračí z rúdo.
1: Máš, co si zasloužíš, babizno.
2: Robine, uvnitř je i princ. Musíme ho vysvobodit dřív, než zámek schoří.
1: Podívej, tamhle nahoře už stěna trochu prohořela.
2: Letíme tam. Dělej, Robine, skoč mi na záda.

0: je princ Černucho.
1: Prozradím ti to, až uhasíš můj zámek.
0: Nevěřím ti. Prohledám každý kout, dokud prince nenajdu.
1: Budu ti v tom bránit, seš mi síly stačí.
0: Robine, postarej se o ní.
2: Jdu na to.
1: Jak ty mě chceš ohrozit, holobrátku?
2: Takhle. Odpovím ti, babo.
1: Co to je?
2: To jsou moje tajné zbraně.

0: Jo, máš citlivá ouška? Tak dobře poslouchej.
1: To bolí,
2: Robine! Robine! Našel jsem prince! Poběž sem!
0: Jasně, už běžím, ale ještě jednu dávku.

0: Princi, tady jsi konečně!
1: Chceš mě sežrat? Pomoc, drák!
2: Ten bude asi po mamince. Neblázni, princi, pojď, přišli jsme tě zachránit. Tohle je princ Dráček, bezvadný kámoš.
0: Nemáme čas, zámek se začíná bortit.
1: Jak se chcete dostat ven?
2: To je fakt. Za krk se ti oba nevejdeme a plameny už by nás spálily.
0: Mě neublíží. Víte co? Vlezte si oba ke mně do tlamy.
1: No, neříkal jsem to, chce mě sežrat.
2: Nebuď bačkora, princi. Pojď, polezu první, podívej.
1: Dobře. Mám tady schořet nebo se nechat zblajznout drakem? No.
2: Dělej, princi.
1: No tak vždyť je to jedno.
3: Vyhráli jsme na tebe, Černucho.
1: To ne.

0: Drejku! Potemři trošku tlamu! Nedá se tady dýchat!
1: Taky to tady maličko zapáchá!
0: To víš, Drejku! Vezeš prince! Že ty jsi nevyčistil zuby, co? Aha.
2: Robine?
0: Aha.
2: Jseš tady?
0: Drak.
2: A Robin?
0: Drejku!
2: Jdem na to, pojď! Hej!
0: S Bohem!

0: výsosti, vaše výsosti, dobrá zpráva, princ Dráček se vrací.
1: Sám?
2: Sám?
0: Viděli ho ze zámecké věže, nikoho dalšího nenesl.
2: Takže bez Robina?
0: Podívejte, už slézá na zámeckou zahradu.
1: Dráčku, milý Dráčku, jsme tak rádi, že jsi zpátky. Proč nic neříkáš?
3: Veličenstvo?
2: Robine, ty ses také vrátil. To je dobře, ale...
1: Dobrý den. Dobrý den. A vy ráčíte být kdo?
4: Já jsem, prosím pěkně...
5: Promiň, princi, že ti skáču do řeči. Králi a královno, vím, že nejsem váš syn. A vím, jak jsem se ocitl tady na zámku. Spolu s Robinem jsme vypátrali čarodějnici Černuchu a potrestali ji. A z jejího zajetí vysvobodili vašeho pravého syna.
2: Mé dítě. Mé jediné.

0: si jako rodiče.
1: Ale my nechceme, abys nás opustil.
2: Odpust, milý dráčku, prosím. Tím, co jsi udělal, se dokázal, že máš sobě lidskou duši. I když ukrytou v šupinatém, flekatém, těle, no. Nic, já jsem tě začala mít ráda. Skloň ke mně hlavu, ať tě můžu konečně pohladit a políbit.
1: Opravdu? Drejku, co se to s tebou stalo?
3: Mé tlapy jsou pryč, křídla taky a mám lidské ruce a nohy.
1: A uši.
2: A překrásnou tvář. Proměnil ses v okouzlujícího mladíka.
3: Ale ani zachřestit oca jsem už nedokážu.
2: Nevadí.
1: Protože už nejsi drák.
4: Dráčku, dnešek je nejšťastnějším dnem v našem životě.
2: Ano.
4: Prince Dráčka prohlašujeme od této chvíle za našeho druhého syna.
2: Ano, ano. A Robina za našeho třetího.
1: O, tak to beru. Ve třech přece užijeme zábavy a dobrodružství ještě víc.
4: Vždycky jsem si přál mít velkou rodinu.
2: Já taky.
4: A proto, že je dneska tak výjimečný den,
2: připravíme velkou oslavu.
3: A pozveme všechny kamarády.
1: Starý i mladý, tlustý i hubený, z hradu i z podhradí.
5: Ano, ano. A já se alespoň se všemi seznámím.
4: No, a to je skvělý nápad. Komoří?

c'est pêche.

0: Rádio Junior.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte pohádku Císařovy nové šaty? Je o marnivém císaři, který se nechá napálit a před své podané předstoupí docela nahý. Na motivy Hanse Christiana Andersena ji napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich, účinkují Jiří Sovák, Petr Nárožný, Viktor Price a další. Natočeno v roce 1990.

0: císař přichází. Žádám dvorní radu, aby povstáním vzdala čest jeho veličenstvu.
1: Nebe sažehnejte našemu elegantnímu panovníkovi.
2: Kéž se žezlo v jeho pěstěné ruce výjímá jak zlatý květ.
1: Jeho vláda nechce nad námi prosírá jako baldachín z nejkvalitnějšího sametu.
2: Pro všechny věky a módní epochy.
1: Obdivu našeho i budoucího pokolení.
0: Nám pak ještě dopsáno v obdivu se kořit jeho světoznámé atraktivnosti.
1: Jeho ohromující oděvní vynalézavost.
3: Jak už i nedostižné gracie.
4: Děkuji vám, pánové. Zahajuji zasedání a dovoluji pánům rádcům zaujmout vyseděná místa.
0: Dovoluji si podložit jeho veličenstvo z brusu nový polštářek z rajčího peří, lemovaný vzácnou bruselskou krajinou.
4: Jaký máme dnes program, pane hofmistře?
0: Kalendář státnických úkolů a povinností na příští měsíc.
4: Tak spuste, ať nám to, jak říká náš lid, odsejpá. Na odpoledne mám totiž sjednáno přečítání z nejnovějšího čísla módního časopisu.
0: Paní rádcové oznámí hlavní události diplomatického diáře, ale co nejstručněji, prosím.
1: 6. dne příštího měsíce slaví všechen lid narozeniny jeho veličenstva.
4: Podívejme, už zase?
0: Ach ano, utíká to.
2: Na 12. připadá 32. výročí vašeho nejjasnějšího panování.
1: 18. očekáváme přátelskou návštěvu sousedního monarchy.
4: Já jsem zvědav, jaký dar mi přiveze.
0: Šeptá se hromadě vzácných kožešin.
4: To by arci byla vítaná pozornost k mému svátku.
2: Který připadá na 22.
1: 27. pak vyvrcholí příští měsíc dnem císařské módy.
2: Jehož korunou bude tradiční módní přehlídka.
0: Má vaše veličenstvo nějaké připomínky k tomuto plánu?
4: Jenom jednu otázku.
0: Nasloucháme zdychtivostí.
4: Jak je postaráno o zajištění těch veledůležitých akcí?
1: O výzdobu se přičiní 20 největších květinářských podniků.
2: Prapory, fábory a mávátka dodá dvorní velkopapírník a pláteník.
4: Na to jsem se neptal.
1: Vojenskou parádu nacvičuje osobní regiment veličenstva. Slavnostní salvy pak odpálí.
4: Ale strčte si za klobou granátníky a bouchání z moždířů. Mně jde o tu nejhlavnější věc.
5: Kdyby nám nejmilostivější císař laskavě vráčil napovědět.
4: Zatím tu nepadlo ani slovo o tom, co si těm slavnostem vezmu na sebe. Císařovo odění je důležitější než prapory a kanóny.
1: O tom nemůže být sporu.
3: Taková věc je nad slunce jasnější.
5: Proto jsme ji považovali za samozřejmost.
0: Vrchní správce císařských šatníků, pan baron Dandy, předložil tyto instrukce. Pánové, čtěte.
1: Ke dní módy se císař oděje do bílého šatu španělského střihu a do purpurové vlečky s hermelínem.
4: K uvítání sousedního krále je bezesporu nejvhodnějším útvarem modrý stejnokroj polního maršálka se zlatými epoletami, žlutou šerpou a vysokým třírohým kloboukem.
2: A k svátku, ať si pak natáhne předloňský háv z obelichaného sametu. K narození nám mu přikréme jeho tělo nějakým starým obnošeným loveckým burnusem, na kterém si celou zimu pochutnávali moly.
1: Chtěl bych veličenstvo ujistit, že období molů skončilo už na podzim.
2: Člověče, jste hlupák anebo provokatér?
5: Je.
1: Podle raportu nejvyššího šatnáře Dandyho mělo vaše veličenstvo modrou maršálskou uniformu na sobě všeho, všudy dvakrát.
6: A ten rozkočný lovecký obleček dokonce jenom jednou.
2: Ale to jsou nepodstatné detaily a výmluvy. V době, kdy civilizované státy vynakládají víc než polovinu svého rozpočtu na ošacení panovníků, vy pro mě míníte nahonem vyhrabat pár hadříků z jedné staré almary.
1: Veličenstvo, Ve 20 sálech vaší nejjasnější šatny stojí 329 ohromných skříní.
6: A v každé z nich nemíň 20 obleků.
0: To máme dohromady?
2: Neohánějte se mi tady velkou znalostí malé násobilky. Já vám důrazně poroučím, abyste mi ke každé z výjmenovaných slavností dali ušít zbrusu nové šaty podle nejnovějšího střihu. Věříte, řediteli mého módního ateliéru, že ještě dnes večer chci mít na stole jeho návrhy?
0: Ano.
1: Ano?
5: Ano.
1: No, a máme po bouřce.
6: Já bych řekl, že se teprve nad námi začínají kupit mračna.
7: Pánové, jsem nucen konstatovat, že vaše příprava na zajištění konání slavení byla trestu hodně nedbalá.
1: Ale vždyť jste jí sám ráčil schválit, pane hofmistře.
6: Udělali jsme, co bylo v našich silách.
7: A to prostě je žalostně málo. Císařský úředník musí vykonat 3x víc.
1: Ale kdo pak mohl tušit?
7: Dobrý dvorní rada nejenom vytuší, on dokonce předvídá. Už dnes dovede uhádnout zítřejší myšlenky svého panovníka. Teď musíte napnout všechny síly, aby se nám udobřil.
1: Tak teď už mu dokáže spravit náladu leda ředitel módní dílny.
7: Však okamžitě císaři předhodím. Vy mu zařídíte obstarání módních látek, saténů, brokátů, gabardinu, kožešin a krajek. Vypravte povozy na nejvyhlášenější jarmarky přes modu po celém kulturním světě.
1: Ano.
6: Ano, jistě.
7: Já jdu za ředitelem módního salonu, naším děkanem fakulty elegance, šéfredaktorem časopisu Císař a moda a správcem císařské šatny baronem Dandym a pěkně z čerstva ho dostrkám k císaři.

0: Vaše veličenstvo, dal bych za to krk, že vám budou fantasticky slušet tyhle přiléhavé nohavičky ze žlutého atlasu, k tomu bílá kmentová košilka s modrými puntíky a na ní zlatě lemovaná vestička s šerpou fialové barvy.
1: Od kdy pak se ke žlutým kalhotám nosí zlatá porta ve vestě, co? Která je už notabene nejmíň 2 roky z módy.
0: No prosím, když na tom císař bude trvat, vybereme jiný barevný odstín.
1: Tohle jsem četl, že fialová je dneska úplně de mode.
0: Tak ji dáme zhotovit v barvičce starorůžové.
1: A takovou jsem měl na podzim. A puntikovanou košili dneska nosí kdejaký hejsek z předměstí.
0: No, v tom případě bych tu měl úplně zcela jinou, ještě atraktivnější alternativu.
1: Ale fuj. Co pak jsem hrobář?
0: A nebo romantickou pelerinku v barvě holubí šedi?
1: No jo, jako popelka ve všední den. Musím vám říct na rovinu, Dandy, že z vaší modní fantazí to jde, zdá se mi, z kopce.
0: Osměluji si namítnout, že mé umění bylo oceněno mnoha řády, spoustou medailí a vyznamenání.
1: Jo, jo, které vám arci udělil kdo? Já, no tak, Takže si ty šmáranice hezky seberte a do zítřka mi předložíte fungl nové návrhy. Apartní, atraktivní, avantgardní.
0: Jak ráčíte poručet, veličenstvo?
1: A propos, za necelý měsíc máme den módy s tradiční oděvní přehlídkou. Rád bych o té podívané slyšel něco víc.
0: Dal jsem povolat 4 tucty nejskvělejších manekýnek a manekýn.
1: Ale to už tady bylo. Posledně se tady producírovali taky 4 tucty tuctových panáků. Raději mi prozraďte, jaké módní úbory míníte předvádět.
0: Oděvy pro audienci i do dvorní služby, šaty na plesy, lovecké kroje, vojenské uniformy.
1: No, smuteční háby, svatební vlečky, to znám nazpaměť. A říkám vám rovnou, že letošní přehlídka musí být úplně jiná. Jaká tu ještě nebyla, ta musí diváky ohromit.
0: Veličenstvo, obávám se, že není v lidských silách za tak krátkou dobu.
1: Máte na to skoro měsíc, tak si namahejte hlavu. Nebo sežeňte pomocníky, kteří budou nápaditější.
0: Nápad nepřijde na rozkaz jasnosti, spíš naopak.
1: Jestli si na to netroufáte, budu se muset poohlédnout po jiném řediteli módního ateliéru.
0: O nikoli, veličenstvo. Obklopíme se předními znalci, napíšeme inzeráty, vyhlásíme konkurzy, dáme vylepit plakáty, že kdo přijde s nejlepším nápadem, dostane... Kolik? 10 dukátů? Není to moc?
1: Napadá, že se tu smlouvat nebude. Slibte tomu, kdo tu soutěž vyhraje, 100. Předsedou poroty budu já, vás jmenuji svým pobočníkem.
0: Ponížené díky za důvěru, veličenstvo.
1: Končím audienci a přikazuju. Ještě dnes vyhlásíme soutěž na nejlepší návrh slavnostní módní přehlídky.

0: Co tu bloumáš?
1: Bráško?
2: Koukám, jestli nezavadím o nějakou práci.
1: Aha. A co pa umíš za řemesla?
2: Vyučil jsem se tkalcem, ale u stavu jsem neseděl, ani nepamatuju.
1: Nechtěl bys mě pozvat na klobásku?
2: Jo, já bych se spokojil se suchou kůrkou.
1: A je. Taky vandruješ s děravou kapsou.
2: Břicho mi vyhrává smuteční marš. A co ty máš za řemeslo?
1: No tak já jich ovládám devatero, kamaráde. A ve všech jsem mistr. Jenomže zrovna teďka pískám kudlu. Hele, co to tady visí za ceduly? Člověče, víš, co tu stojí černý na bílým, že prý císař vyplatí 100 dukátů za dobrý nápad.
2: Jaký nápad? Na co?
1: Na nějakou modní přehlídku. Co tomu říkáš?
2: Nic. Nevím, co to je.
1: A to já jsem na módu kaprňák.
2: Koukám. Loket se ti klube z rukávu, na gatích 6 záplat.
1: Chce víc každej z jinýho páru, hotovej manekin, že jo?
2: A hubu jako šlejfíš.
1: To je, kamaráde, můj hlavní instrument, bez toho bych dávno umřel hlady.
2: Tak, já zas jdu.
1: Kam kvaltuješ? Nechtěl bys jít se mnou do Holportu?
2: Co bych ti byl platnej?
1: No, na tobě je vidět, že ti pánbu dvakrát Filipa nenadělil. Ale ruce máš jako lopaty a hlavně poctivej v obličej. A to na lidi platí nejvíc. Plácneme si?
2: A co bychom spolu tento?
1: Zabrousil bych do císařské rezidence kvůli té módní přehlídce.
2: Takhle odrbaný.
1: Do dírky na límci strčím karafiát, tak. Kalhoty spustím níž, aby nebylo vidět, že nemám na nohou ani onuce. No ty si přitáhni opasek, tak. Klobouk otoč předem dopředu, tak.
2: Vypadáme jako tatrmani.
1: Na to je nejlepší rozhlásit, že takhle dnes ve světě vypadá nejnovější móda. Jak ti vůbec říkají?
2: Vincenc.
1: Já jsem Kilián, tak jdeme na to kupředu Vinsku.

0: Pane hofmistře, dovolíte na slovíčko.
1: Co je to venku za rámus?
0: Dva cizí muži se domáhají přijetí u císaře.
1: Vyhnat.
0: To už jsem zkoušel, jenže oni tvrdí, že mají prvotřídní návrh na modní přehlídku.
1: Ukažte, ať se na ně podívám. Támhle ti vandráci.
0: Vypadají poněkud bizarně, to je pravda, ale řekl bych, že mají za ušima.
1: Tak je vyspovídejte a pak ať táhnu odum dál.
0: Já s tím začal, ale kde pak? Slovo jsem z nich nevypáčil.
1: Hej, vy dva! Odkud jste přišli? Co tu pohledáváte? Kdo jste?
2: Experti na módu, urozenosti. Přečetli jsme si vaši ceduli a jdeme panu císaři oznámit svůj jedinečný módní nápad.
1: Císař má spoustu jiných starostí, proto vás laskavě vyslechnu já sám a ve vhodné chvíli mu to budu tlumočit.
2: Zbytečná štrapáce, excelence. My se obejdem bez tlumočníka, tady jde o pěkný peníze a v tom pádě jsme pro zásadu z ruky do ruky.
1: No tak mi ten svůj nápad vyklopte a já vám dám dukát.
2: Nechte si ho, co byste takhle rozhazoval státní peníze?
1: Myslel jsem dukát. Nebo dva? Pro každého zvlášť?
2: Hotovej majlant? Co říkáš, Vincku?
3: A nebyla na té ceduli. Řeč o stovce.
1: Jako o první ceně? Ale o té musí rozhodnout porota.
2: Tak to mi radši půjdeme o dům dál.
1: Táhněte si ke všem čertům.
0: Pane hofmistře, a co když mají opravdu dobrý nápad?
1: Poslyšte! Vy dva rozumradové, nemohli byste aspoň naznačit, co máte za lubem?
0: Pochopte, my vás neznáme.
2: My vás taky neznáme. A když nás vezmete na hůl, co si na vás vezmem?
0: Dovolte, já jsem profesor přes eleganci, nejvyšší správce císařských šatníků.
2: A my jsme světoznámí experti oblékání, svlékání a převlékání. My jsme světoví přeborníci a módní šampioni, známí na všech královských dvorech. Nás prosí na kolenou královny, kněžny a vévodové, aby jsme jim spíchli nějaký ten hábit. Že nás tu neznáte, za to my nemůžem, taky se nevnucujeme a odcházíme, protože jinde nás budou vítat s fanfárama.
4: Co je to za křík? Slyším halas až do svého kabinetu. Copak nevíte, že dneska studuju encyklopedii módy?
5: Velice lituju, sire. Omlouvám se za poněkud zvýšený hlas. Nebylo nám známo, že svatozář vaší císařské koruny září tak říkajíc na doslech. Či na dohled? Přijměte náš úctivý kompliment, Vincenci. Pokloň se až k zemi na rozloučenou s panem císařem.
6: Maucta a s pánem bohem pantáto.
4: Hofmistře, co je to za individua?
1: Ale nějací takový, sám nevím kdo.
0: Cizinci, zdá se, že zabloudili.
6: Ale kdež? Přišli jsme císaři nabídnout své služby stran té módní přehlídky. Jak o ní byla řeč na té ceduli?
4: Chcete podrobnější informace?
5: Nikolivě k jasnosti, dostavili jsme se pro první cenu.
4: Vy znáte se vůbec v módě?
5: To nám říká pane... A zobe nám tak říkajíce z ruky. Nechci se chlubit, velvážený, ale stojíte tváří v tvář výkvětu v tomto oboru. Já a tenhle Vincenc jsme světoznámí expertové.
4: Hofmistře, proč jste mi ty pány okamžitě neohlásili?
1: Obávali jsme se?
0: Chtěli jsme si nejdřív prověřit?
4: Jalové výmluvy, jako vždycky. Páni experti, pojďte dál, zvu vás do svého studijního kabinetu.
5: Díky, dovolil bych si nejdříve vyslovit malý zlepšovací návrh.
4: Poslouchám.
5: Rádi bychom před tím duchovním hodokvasem něco malého pojedli.
6: Než se pořádně napijeme.
4: Ať pánům přinesou nadívané sluky.
6: Takhle slaneček kdyby byl a kus flákoty.
5: Kolega má na mysli marinovaného lososa s hrstkou kaviáru.
6: Jo.
5: Španělské ptáčky a nadívané kotlety.
6: A holbu piva.
5: Případně pohár šumivého vína.
4: Vydám i hned patřičné rozkazy. Můžete se odebrat do mého kabinetu.
6: Jen žádný kvalt.
5: Zatím se trochu porozhlídnem. Po císařském kvaltu. kvartíru.
4: Jak je ctěná libost?
7: Hofmistře,
4: pánové, mám podezření, že jste mě ty vzácné odborníky chtěli zatajit.
8: Dovoluji si připomenout, že vaše veličenstvo nám výslovně zakázalo, abychom k němu pouštěli kdejakého pobud.
0: A tihle dva na první pohled nevypadali moc důvěryhodně.
4: Ale nesmysl, ti mládenci jsou úžasně šik.
8: Připadali nám poněkud otrhaní.
4: Cože?
0: Já bych řekl tak trochu ležérní.
4: No, zřejmě podle nejnovější módy.
8: Ten dlouhán má každou botu z jiného páru.
0: Jednu černou, druhou žlutou.
4: Originální barevná kombinace. Ti kavalíři nám ještě vytřou zlak, protože mají kuráž a šmrnc.
9: Pane císař, doposavať se všecky módní přehlídky vyznačovaly tím, že houfy manekýnek a podobných panáků předváděli mocnáři a jeho dvoru hromady krejčovských výtvorů, až se z toho divákům nakonec točila hlava. A někteří začali zívat.
4: Na tom něco je? Ale co pak by to šlo zaonačit jinak?
3: Ale jo, stačí ten jarmark obrátit vzhůru nohama.
4: To si jaksi neumím představit.
5: A právě v tom je jedinečnost našeho vynálezu, že se na pódiu promenuje jediná figura, na kterou civí celý císařství.
4: Nebylo by to poněkud nudné?
3: Asi jo. Kdyby se takhle producírovala obyčejná holka nebo nějaký hejsek.
5: Jenže my si na módním pódiu představujeme největší osobnost v téhle zemi.
4: Ale to jsem já.
5: No právě, veličenstvo. Jediným hrdinou přehlídky byste musel být vy osobně.
4: To mě jak těží. Nepřišlo na rozum.
5: Kdežto my dva už vás v duchu vidíme, jak předvádíte světu nejúžasnější módní novinky. Vincku, pověz pánovi, jak si to představujeme.
3: Kapela vyhrává marš, na rinku se tlačí houfy čumilů. No.
5: A nad nima?
3: A nad nima si na pódiu.
5: No.
3: Špacírujete vy, pan táto.
5: Ano.
3: Ruce takhle na zadku. Jako starosta.
5: Je, já už slyším ovace a jáso.
3: No jo, vždyť lidi šíle.
5: Historická podívaná.
4: Zajímavý nápad, opravdu.
3: Mě už vrkly slzy do očí. Jak je to dojemný.
5: No, tak utři si, Jevinco. Experti zásadně nepláčou. Tak co tomu říká vaše veličenstvo?
4: Myslím, že váš návrh si zaslouží ocenění. Nápad je to originální, ale jak to bude s jeho provedením? Kdo pro mě vytvoří ty nevídané modely?
5: No tak to přijde na to, jak mnoho bude císařská pokladna ochotná vynaložit.
4: Kolik byste chtěli?
5: No tak já už to v duchu sčítám. Sčítám, 600, 700, 800, 900. Vychází mi rovná tisícovka.
3: Kiliane, to snad nemí rozum.
5: Veličenstvo Vinskovi se tady zdá, že tisícovka na to nebude stačit.
4: No tak vám přidám, podle toho, kolikere šaty pro mne ušijete.
5: Nemím tucet.
3: Kiliane.
4: Dostanete každý po tisícovce.
5: Polovinu předem na různé nákupy a jiné výdaje.
4: Můžete se rovnou odebrat k mému pokladníkovi a pak se honem dejte do práce.

0: Pánové, svolal jsem toto tajné zasedání dvorní rady proto, abychom si vyměnili informace a názory o té tajemné dvojici, která by nás mohla vytlačit z císařovy přízně.
1: Jo.
0: To je pořád samé šuškání, tajnůstky okolo jejich dílny a já už si připadám jako páté kolo uvozu a ne císařský hofmistr. S tím se musí něco udělat.
2: A co tu zmůžeme my, ubozí dvorní rádcové?
3: Máme sáhnout holou rukou do vosího hnízda.
4: Ale vždyť vlastně dohromady nic nevíme.
2: Kdyby se o téhle naší schůzce dozvěděl císař, ještě si bude myslet, že to je spiknutí.
3: Já se stejně přišel jen omluvit, že zas musím hned odejít.
0: Pánové, co pak důvodem našeho setkání je něco jiného než starost o císařovo blaho?
2: To je pravda.
3: Ovšemže.
0: A máme-li se starat o jeho dobrou pohodu, musíme vědět ovšem, co se kolem něho šustne.
2: Já nic nevím.
3: Já ani nechci nic slyšet.
0: A co vy, Dandy? Co vy jako ředitel císařova módního salonu? Neříkejte, že nevíte, co se tutlá okolo módní přehlídky.
5: Vím tolik, co vy, pánové. To jest dohromady nic. Jenom to, že císař těm cizincům vyhradil svůj osobní kabinet jako krejčovskou dílnu. Že tam byl postaven tkalcovský stav, z celého světa prý byly tajně dovezeny nejmodernější přístroje na sešívání a vyšívání, jeden povoz byl plný zrcadel.
2: Mně nejde do hlavy, proč s tím dělají takové tajnosti. Okenice jsou zavřené i ve dne.
3: Kdyby jen to. Ale když přivezou na vozech látky a krajky, ti dva prý je vykládají tak, aby je nikdo neviděl.
5: Ale prosím vás, občas dělají drahoty i před jeho veličenstvem. Včera ho nechali nakouknout do dílny pouze klíčovou dírkou.
0: Svěřil se vám, co viděl?
5: Kdepak. Jenom se takhle, takhle významně pousmál. Jedním koutkem.
2: To je arci na pováženou.
0: Na pováženou? Pohroma je to, pánové. Módní přehlídka má být ani ne za týden a já jako hofmistr nemám tušení, v jakém stavu jsou přípravy.
5: V mých dílnách lidé lelkují, protože není do čeho píchnout.
0: Jak pravím, hrozí nám kalamita.
2: To ano, on sem totiž jde, císař.
3: A my půjdeme taky za mříže.
5: Někdo nás udal.
6: To jsem rád, že vás mám takhle pohromadě.
0: Dvorní rada se hluboce sklání před nejjasnějším císařem.
6: Co se děje? Proč se všichni tváříte, jako byste posnídali šťovík? Pánové, nařizují vám, abyste hleděli do budoucnosti s úsměvem.
0: Mím vědět, z jakého zdroje vyvírá císařův optimismus.
6: Přicházím z módního salonu.
5: Veličenstvo, hoříme zvědavostí.
6: Rozhodl jsem se udělit pánům Kiliánovi a Vincenci titul velmistra a řád zlatých nůžek s modrou šerpou.
5: Nejvyšší vyznamenání.
0: Jakého se u nás dosud nedostalo žádné veličně z cechu odívání?
6: Však je to také poprvé, co na mém dvoře pracují takové kapacity.
5: Máme to považovat za výpověď z císařských služeb?
6: Ale Dandy, snad byste nežárdil. Ti dva ovšem překonávají všechna moje očekávání. Představte si, že jsem za nimi přišel, aby mě vzali míru a oni jakoby tušili, že jsem lechtivý. Oni si mě takhle postavili ke špíglu a zjistili mé rozměry v zrcadle. To je co?
2: Jedinečné.
6: Neslýchané.
5: No tak o tom jsem už jako učedník četl v jakémsi historickém románě.
6: A nebuďte předpojatý, já na vás taky budu pamatovat s nějakým tím metálem, když se nám módní přehlídka vydaří.
0: Smíme vědět, jak pokročila tvorba obleků pro vaše veličenstvo?
6: O tom se za chvíli přesvědčíte na vlastní oči. Pánové, na moji žádost jste byli pozváni do salonu přihlížet první zkoušce mých úborů.

0: divné. Nikde ani nátržík.
1: Nastavujem pár nití.
2: Možná ty své zázraky schovávají vedle v komoře.
0: Teda takovou krejčovskou dílnu jsem jakživ neviděl.
3: Císařská rado, přivádím své velmistry, aby ukojili vaši zvědavost. Slovo má expert Kilián.
4: Pánové, vidím, že se ohlížíte na všechny strany. Někteří z vás se tváří, jako by z hola nic neviděli. A proto musím všechny přítomné upozornit, že naše krejčovské výtvory uzří pouze člověk mimořádně inteligentní, vzdělaný, bezmezně oddaný svému císaři a hodný úřadu, který zastává.
5: Mohl byste nám to, prosím, zopakovat?
4: Kolega Vincenc vám to přetlumočí srozumitelnější formou.
6: No, aby vám to tedy bylo jasný, panstvo, tak tuhle Kilián říká, že chytrej uvidí ty mustrštyky v plný kráse. Ten, co má Filipa míň, zahlídne sotva polovic a hlupák neuvidí jediný stech.
4: Pánové, postavte se každý do jednoho kouta. Tak, my vám teď předvedeme první rozpracované modely pro jeho veličenstvo. Zde je, jak jistě vidíte, šarlatový plášť podšitý kožešinou z polárního medvěda a přiléhavé nohavice z kůže zebry afrikánské.
2: Netlačte se na mne, pane druhý rado.
5: Chci blíž k oknu. Patrně je špatně vidět.
7: Co tomu říká ředitel módního salonu?
0: No tak teď vidíte, ne? Zatím se jen dívám.
4: Zdá se snad pánům toto odění poněkud nezvyklé, nebo snad dokonce výstřední?
6: Kdo ví, co vůbec viděj?
4: Račte věnovat pozornost druhému modelu. Dvojdílný šat z pravého anglického mečestru v barvě modré a pomerančové, kapsy a límec pošité tuleninou, střevíce z kůže krokodýla uloveného přímo na břehu řeky Nilu.
3: Páni radové, vy tu stojíte jako opaření. Copak nevidíte tu nádheru?
5: Veličenstvo, naše překvapení je mnohem větší, než jsme předpokládali. Já například bych se byl ve snu nenadal.
0: Opravdu že neobvyklá podívaná.
4: Ten barchet s kytičkama.
3: Říkali, že Manchester, pane kolego, pravý anglický Manchester, a nejsou na něm květiny brž, erbovní znamení našeho mocnáře.
5: Mne zaujal ten perlově šedý odstín modř.
0: Nehraje spíš do zelena.
4: Tak i tak, on vlastně hraje všema barvama.
3: Není to nádhera?
5: O ano, veličenstvo.
4: A zde další výtvor. Oblek na loveckou štvanici z hnědého sukna na límci a manžetách zdobený zlatými emblémy, vysoké boty z teletiny, klobouk s chocholem pštrocího peří, přes ramena. Pelerín.
3: To je paráda, pánové.
5: A ty barvy. Jako duha.
0: Přímo ohňostroj.
4: Pohádka.
3: Zázrak. To jsem rád, že se vám ta podívaná taky tolik líbí.
2: Veličenstvo, my jsme s ní perplex.
4: Je vidět, že pánové jsou správní mužové na správných místech, protože v opačném případě by Vinsku, co?
6: V opačném případě by koukali jako tele na nový vrata, ale žádn vrata by vlastně neviděli. Řekl jsem to správně.
4: No, výborně. A teď, když jsme ukojili zvědavost císařských dvořanů, poděkujeme pánům za návštěvu a budeme pokračovat v díle.
3: Kdy bude další zkouška?
4: Pozítří. A potom už hurá na módní přehlídku.
3: Já se tak těším. Pojďte, pánové, nesmíme zdržovat naše velmistry od jejich famózního díla.
2: Ne, to jistě ne.
3: V žádném případě.
4: Utři si čelo, Vincku, a vzpamatuj se.
6: Člověče, já se tvářil jako by nic, ale Ze samý trémy jsem na zádech mokrej jako myš.
4: Žádnej strach, kamaráde. Čím se který z těch výtečníků došplhal vejš, tím víc se musí přičinit, aby nespadl dolů.

0: No, tak co? Jaký je váš dojem, hofmistře? Ale upřímně, chci slyšet čistou pravdu. Tak co pak, Dandy? Páni radové, jindy jste tak výřeční a teď, abych z vás každé slovo páčil.
1: Veličenstvo, ta podívaná byla až ohromující a to pak člověk těžko shledává slova.
2: Mně se doteďka dělají mžitky z těch ohnivých krajek.
3: Mně se zdali spíš do oranžova, jako šafrány.
4: O jakých krajkách to mluvíte?
2: Na linci kabátu přece.
4: Ale vždyť tam byl z kožešiny.
3: Olemované brokátem.
0: A ksamitem, kde pak brokátem?
3: Ano.
2: Ano.
3: Ano, prosím.
1: Vaše veličenstvo vidí, jak jsme nakonec ve všem zajedlo.
0: Ano, hofmistře, teď jste uhodil hřebík na hlavičku. Ty moje budoucí šaty nejsou vzácné jen pro svou nádheru. Oni současně dokazují, kdo z mých dvořanů a podaných je chytrá hlavička a kdo hlupák.
1: Vzal jste mi to z úst, veličenstvo. A tím pádem se celá říše rozdělí na ty, co táhnou za jeden pro vás a na takové, kteří vybočují z řady.
0: Dejte to všude rozhlásit.
1: Ano.
3: Dáme.
2: Spolehněte se.
3: Jistě.
5: Páni radové uvedou bez prodlení císařova okřídlená slova ve všeobecnou známost.
2: Ještě dnes je dám vybubnovat po celém městě.
3: Já pošlu nejrychlejší kuriéry do všech končin.
2: Má úcta?
3: Má úcta.
5: Má poklon.
1: A co vy, pane řediteli císařské módy?
4: Ano, totiž ne, ale vlastně... Říkal jste něco, pan hofmistře?
1: Všichni jsou v povznesené náladě, ale na vašem čele vidím mrak. Něco vás trápí?
4: Uvažuju. U návštěvy u dvorního lékaře.
1: A proč pak?
4: Drobné oční potíže, sklon k halucinacím, ztráta důvěry ve vlastní zrak.
1: Ale co pak?
4: Pane hofmistře, jsme tu sami. Mohu spoléhat na vaši diskrétnost?
1: Mé čestné slovo, že ani slovo.
4: Já v tom krejčovském ateliéru v první chvíli viděl a neviděl.
1: Ano. Musím se přiznat, že jsem na tom nebyl o moc líp.
4: Teprve když nám ten Dlouhán všechno vysvětlil, protřel jsem si oči a zburcoval svou fantazii, pak se to začalo lepšit. Ale zpočátku mne to velice znepokojilo.
1: Ano, z toho si nedělejte hlavu. Ze světlé síně jsme k ním vstoupili do psí tmy.
4: Tak.
1: Přišlo to jako hrom z čistého nebe.
4: Ano, ano.
1: To pak jeden musí sebrat všechny síly, aby viděl věci kolem sebe tak, jak se to od něho očekává.
4: Řeknu vám, není to jednoduché, když si člověk není jistý, jestli se ještě může spoléhat na vlastní oči.
1: Někdy se musí víc věřit, než koukat, aby člověk viděl skutečnost ve všech složitých souvislostech.

0: Nože, pánové, jak to vypadá na náměstí?
1: Vaše veličenstvo, hlava na hlavě.
0: A nálada?
1: Skvělá.
2: Mezi lidma to vře.
1: Jako v úlu.
0: Naznačili jste jim, co uvidí?
3: Udělal jsem jim celou přednášku. Vsadil bych se, že už teď jim přechází zrak.
4: Veličenstvo, zasloužilí mistři módy mne za vámi posílají s instrukcí, abyste se ráčil odebrat k nim do oblékárny.
0: Pánové, přiblížila se historická chvíle.
4: Pan hofmistr a páni radové se žádají, aby při oblékání císaře asistovali.
1: Taková důvěra.
2: Ta podsta.
0: Díky.
2: Díky.
0: Díky.

0: úkoly jsme vám přidělili takto. Ředitel císařské mody bude císaři pomáhat s navlékáním punčoch. První rada ho nasouká do kalhot.
1: Ano.
0: Vy druhý, pane rado, oblečte jeho vryčenstvu kabát.
2: Rád.
0: A pan hofmistr mu nakonec přehodí plášť s vlečkou.
2: Zajisté.
0: Vinsku, ukaž pánům, co je třeba.
3: Tuhle na truhle je hromada punčoch.
0: Radil bych vybrat brčálově zelený.
3: Střevíce jsou, myslím.

0: parda. Marná sláva, je mi zima, až mi cvakají zuby.
1: Okamžik strpení, veličenstvo, za minutu jste v gala.
2: Vystoupíte na tribunu.
1: Na výsluní slávy.
0: Tak si u všech těch tu pospěšné.
3: Poslední úpravy, pánové, srovnat císaři Krejzlík.
4: Klobouk do čela.
3: A však hlavu vzhůru.
4: A hotovo, 20.
3: Páni dvořané, doprovoďte císaře ke schůdkům na pódiu.
0: Lidi, do mě se snad dává zimnice.
5: Veličenstvo, račte za mnou. Národ vás očekává s ohromnou zvědavostí. Kapelo?
6: Věrní podaní, císař si pro vaše potěšení ráče obléct nejskvělejší šaty. Pohleďte, jaká je to pastva pro vaše věrné, odané a poslušné oči.
7: Nevídaná paráda.
8: To je vidět, že u nás držíme krok se světovou módou.
7: My je předeženeme.
3: Jen do toho, lidičky.
9: Veškejte.
3: Skandujte.
9: Radujte se.
3: Jásejte.
6: Sláva jeho veličenstvu.
10: Ať žijou císařovi nové šaty.

0: Hele, mami.
1: Nemluv a jásej.
0: A proč je tisař nahý?
1: Co to plácáš za hlouposti?
0: Že je nahatý.
1: Buď sticha.
2: Co povídá to dítě?
3: Ano, právě, vždyť je to hloupé, nerozumné děcko. Povídám ti, už ani necekneš.
0: Ale mami, koukej, jak se třese zimou. Ať ho oblíknou. No proč tam stojí nahatej?
2: No jo, sakramente.
3: Pro pána.
4: Kapelo tuž? Co koukáte? Hrajte o 106. Co teď? Kde jsou ti dva výtečníci?

0: šťastně a vesele za horama. Každý s tisícovkou v kapse.
1: A mně nejde do hlavy, že se lidi nechají tak obalamutit.
0: Obelhávají se sami. Hlupák nahoře se tváří jako mudrc a chytrej pod ním dělá, že tomu věří.
1: Teď dostanou rozum.
0: Co tě nemá? Napřed by museli svět, co postavili na hlavu, obrátit zase zpátky na nohy. Jenže oni si zvykli žít vzhůru nohama a jináč už to možná ani nesvedou.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už si užijte vtipný sci-fi příběh o mimozemských záškodnicích a o hyperprostorovém spojení Země s cizí planetou, na kterou chalupník Proukl chodí pást své kozy. Jediné, co ho trápí, jsou kočkeni. Rozhlasovou hru Prouklovi kočkeni napsal Dimitrij Dudík na motivy povídky Ludvíka Součka. Režie Dimitrij Dudík. Účinkují Jiří Štěpnička, Karel Halbich, Milan Bahul, Stanislav Zindulka a další. Natočeno v roce 2009.

0: Na zdraví.
1: Ale když mě...
2: No tak šup tam s tím.
1: Když, pane profesore, víte, já...
2: Povšimněte si té barvy, pane kolego. Je to žluté, mírně namodralé a husté. A jak zdravé. Mám vám to snad dát příkazem, nebo co?
1: Tak na zdraví.
2: Můj milý mladý příteli, jen si zvykejte. Počkejte, co vás ještě čeká na nejrůznějších kongresových banketech. Tak třeba já musel v nejrůznějších státech světa pít whisky, pivo, víno, akvavit, vodku. No, to ještě nebylo tak zlé, ale třeba kumis. A s úsměvem musíte vypít třeba i pombe, což je kvašený nápoj z hlíz předem rozvíkaných indiánkami, pokud by se nějaké zasedání konalo ve střední Brazílii. A u eskimáku musíte rozkošnicky vychutnávat rybí tuk. Věda vyžaduje především sebekázeň. Chutnalo vám?
1: Lahodné v skutku. A vy si nedáte, pane profesore?
2: Ne, děkuji, já kozí mléko nerad. Můžete vypít i můj hrneček. A pan nadlesní.
3: Tak, pánové, můžeme vyrazit.
4: Ticho, pajdo. Ale kdybyste chtěli ještě jeden žbánek, to...
3: Proukle?
1: Ne, skutečně velice děkuji.
4: Ale se neupejpejte, Prouklovy kozy jsou proslulé široko daleko. Nemocní z širého okolí si sem chodí pro mlíko. A ty kozy dojí skoro jako krávy, to byste nevěřili.
2: A kde pak jsou ty přebornice v dojení? Nikde je nevidím. A kde se tu vůbec pasou?
4: No...
5: V tuto chvíli musíme chtě nechtě vstoupit do děje. Okolí chalupy pana Proukla bylo krom několika trsů bodláků a množství kamenů prázdné a pusté. Nepočítáme-li ovšem rozbitý trakař, rezavé obruče a několik nachýlených kůlů spojených s teřelou a zauzlovanou šňůrou na prádlo. Pochyby pana profesora byly tedy skutečně na místě.
1: To je pravda? Jak se tu ty kozy můžou vůbec napást?
6: Zatratí hopřáci a puklice. Jeden
4: a
6: vysvětlo.
4: Proukle. Pojďte sem, pan profesor by se vás chtěl na něco zeptat. Kde máte kozy?
6: Flívku. Flívku je jim nejlepšej. Tady by je to mohlo ofouknout. A kozy nesmí být nikdy ofouknutý. Nikdy. To teda ne. Kozy, když mají pořádně dojít, tak musí mít klid.
4: No, on pan Proukle je tak trochu, vždyť vím. Ale s kozama to umí, to zas všechna čest. Tak vyrazíme? Klid, pajdo, dočkáš se.
2: No, pane kolego, položte vedle hrnečku přiměřenou sumu za rozkoš z požívání onoho proslulého kozího sekretu a vydejme se na pochod za dobrodružstvím.

0: Víte, pane kolego, na safari v Africe se traduje taková zvyklost. Byl jste někdy na safari?
1: Nebyl, pane profesore.
0: Sáhibům se po celou cestu nosí zbraň a podsune se jim do napřažené ruky až těsně před výstřelem. Mimochodem, povšiml jste si tady té kulovnice, co mi pan Nadlesní zapůjčil? Mannlicher Schönauer. 57. Píšou na laufu. Dobrá zbraň, poctivá. No, však taky něco váží.
1: Mohl bych vám, pane profesore, pomoci s tou puškou?
0: No, když jinak nedáte. Podívejte, borůvky a maliny.
2: Pane profesore, prosím, nekřičte tak, srnec není hluchej. Vy teď půjdete, pánové, do támhle toho smrkového stojáku. Vidíte ho?
1: Támhle ten lesejček?
2: No, no, přesně tak. Uprostřed je mítina a na ní posed. Asi tak za hodinu by vám mělo zrovna pod posed přijít srnčí. Vezměte si triedr a pořádně si ten kus prohlédněte. Žádný spěch. Obvykle tu bere pašu kapitální šesterák takovej, s prominutím prevít. Tak ho spalte, jak vystačí palici.
0: Bez obav, já jsem výtečný střelec.
2: Ano, mířte na komoru nebo na krk, ale to už jsem vám říkal. Já půjdu na druhý štand, tamhle dolů, na paseku.
1: A ten posed?
2: Bude se vám sedět jako na trůně. Ten posed byl stavěný pro knížete Schwarzenberga. A ten si na pohodlí moc potrpěl. Lovu zdar.
0: Zdar.
1: Zdar.
0: Podívej.

Pojď, Bajdo. Tak ti mám tak nějak obavy, aby nám pan profesor nepofláknul nějakou bábu. Musíš dávat dobrý pozor a stavět. Proto taky jdeme na dolní posed, co je blíž k vesnici. Odtud by někdo mohl nejspíš přijít. Co by ještě mohli vymamlsit, Pajdo? No, může jim spadnout flinta z posedu a rozbije se puškol. Nebo střelí na měko nějakou srnu nebo srnče. A klid, klid, klid. To by nakonec bylo to nejmenší. Jen když to nebude houbař, nebo chraň bože kluk s holkou. No, nemyslí si, i to se už stalo. A ne jednou.

0: Z toho, že tu je jen jediné křeslo, je zřejmé, že kníže Schwarzenberg chodíval na čekanou sám. Zvláštní. I když je to křeslo ze solidní kulatiny, je pohodlné jako lenožka. Jak se vám sedí tam dole?
1: No tak jako na podlaze, pane profesore.
0: Tak prosím, vstaňte, pane kolego. A pušku vložte tamhle do té vidlice. Myslím, že k tomu účelu je určena. No a nyní budeme v zájmu vědy vyčkávat na srdce. Už se těším, až bude jeho hlava skleněnýma očima zhlížet ze zdi mé pracovny.
2: Na tomto místě jsme nuceni osvětlit váženému posluchači osobnost pana profesora. Pan profesor Patrovský je významným představitelem etnografické vědy, přičemž k bádání hojně využívá výsledků výzkumů archeologických, což mu umožnilo objevné interpretace významu totemismu u nejstarších kultur. Své názory odvážně a břitce obhájil v polemice s řadou již dávno mrtvých autorů, dokonce i s několika méně významnými a tudíž vážného odporu neschopnými autory žijícími. Prostě světová kapacita.
0: Kde se ten srnec courá?
3: Vždyť tu sedíme sotva pár minut, pane profesore.
2: Obzvláštní proslulost si získal definitivním objasněním kultovní podstaty kreseb ve francouzských jeskyních, například v Trois Frères nebo v Tejatu. Jejichž totemický význam byl vzhledem k maskování tanečníků jelení koží z parohy a koňským ohonem nebo kompletní kamzičí maskou nesporný, ačkoliv byly leckdy vykládány z vědeckého hlediska naprosto scestně. Profesor Patrovský se velmi těšil na to, jak osvěží a obohatí svá pojednání, vsuneli do brilantního popisu obřadů předlovem nebo polovu vlastní psychologické zkušenosti z této oblasti. Velmi se těšil.
0: Měli jsme si od toho Forsta půjčit nějakou tu vábničku, nebo jak se tomu nadává, pane kolego.
3: A vy na to umíte pískat, že jsem tak smělý?
0: No.
2: Profesor Patrovský by si byl schopen zážitek lovce zajisté zprostředkovat ve své fantazii a ušetřit si tak nepohodlí. Ale byl příliš opatrný, než aby si podobné zkušenosti od počátku do konce vymyslel.
0: Jen aby už to pitomé zvíře přišlo. Víte, pane kolego, taková vypreparovaná hlava pořádného srnce z rohy, nebo co mu to tam vlastně roste, zavěšená v pracovně nad mým stolem, jaksi v zastoupení celé rozsáhlé sbírky, bude skutečně působivým dokladem mého hrdinského lovu.
3: Tak to je nesporné, pane profesore.
0: A příští měsíc přijede ten pavědecký fantasta, M. Michel, však víte, ten, co zpochybňuje mé výzkumy a blábolí ty nesmysly o mimozemských civilizacích. Tvrdit, že mý šamani ve zvířecích převlecích jsou nějací ufoni. K smíchu, ten bude koukat. Šarlatán jeden.
3: Pozor, něco se hýbe. Támhle v té vysoké trávě. Koukej, Pajdo. Támhle, v trávě u posedu. Hop, to byl skok. Aspoň máme jistotu, že to nebyla bába s chrastím. Ale a ty parůžky? Viděl jsi už někdy tak divně tvarované parůžky? Jen aby už ten zatracený masňák střílel. Tiše, psss. V každém případě aspoň srnce zradí a natlačí ho k našemu posedu. A my už si s ním poradíme. To víš, Pajdo, složíme ho sice my, ale prohlásíme ho za trofej pana profesora. No, nebude to poprvé a Bůh ví, chvíli ani naposledy. V těchto případech bývá honorář za mlčenlivost obzvláště tučný. Ale tomu ty jako jezevčík nemůžeš rozumět. Střílej ty pitomče.
0: Je to celé rozmazané. Přes ten dalekohled není vůbec nic vidět. Na hlavě něco má. No, tak to bude jelen. Nebo srnec? No, to je vlastně jedno. Podržte ten dalekohled a podejte mi tu pušku.
4: Nespěchejte, pane profesore. Nikam neutíká, je tamhle. Pase se na borůvčí. Hlavně klidně, rozvážně.
0: Jak to říkáte na jiný? Na komoru? Nebo na krk? Co je to sakra komora? No nic, já ostřelím někam do prostřed, ne? Pomoc!
3: A pan profesor si rozsekl obočí okulárem pušky. No, tak pojď, srnečku, pojď. Ať už můžu konečně do hospody na mariáž. Pajdo? On snad toho semce opravdu složil. No. Tak teď hlavně nespěchat. Hezky a pomaličku, aby kus v klidu zhasl a nemuseli jsme ho dohledávat bůh ví kde po lese.
0: Teď hlavně pohyb. Třeba ještě žije, aby nám nakonec někam neutek. Za mnou, dolů z posedu.
3: To jsou ale troubové. Lezou dolů. Co napad, Pajdo? Musíme za nima. Za co mě svatý Hubert trestá, že musím chodit po lese s pražákama, co říkají barvě krev, dece kůže a světlům oči. Ještě smrkovou větévku na zálomek do vstřelu. Koukej, Pajdo, jestli jsem to neříkal, profesor má rozseknuté obočí. Lovu a lesu zdar.
4: Zdar?
0: Zdar.
3: Tak, kde máme ten zhaslý kus? No, nazdar, člověče, co jste to provedl?
4: To asi nebude jelen. Co?
0: Ani srnec, co?
3: No ne, no to není ani jelen, ani srnec, to je... To je... Ježišmarja, takový zvíře snad na světě ani vůbec není.
0: Ono to kvákalo.
3: Co?
0: Kvákalo to jako husa.
4: Nebo jako žába.
2: Tady je třeba skolený kus popsat, aby si posluchač mohl vytvořit ucelený obraz. Tělo zvířete se podobalo tělu velké kočky, alespoň předními běhy a trupem. Za to zadní běhy byly podivně sformovány a podobaly se končetinám, ač to nezní příliš pravděpodobně, lidským. Plochý sový obličej byl korunovaný vysoko posazenými slechy a zarostlý dlouhou šedivou srstí. Boky a zadní běháky mělo to neuvěřitelné stvoření ozdobené černými pruhy, vytvářejícími podivný ornament, poněkud podobný dekoru zvířete, které se nazývá okapy. Nejfantastičtější ovšem bylo to, co profesor Patrovský považoval za rohy, a abychom učinili spravedlnosti zadost, hajný, neméně chybně, za parůžky. Kvákavý tvor nesl na hlavě jakési polotuhé, sitě rudé, masité výrůstky, silné takřka jako lidská ruka a poněkud rozeklané. Jeden z nich se dostal pod hlavu zvířete, jehož vyboulené sový oči se dosud skelně leskly a přehnul se v půli jako gumová hadice. Není divu, že přítomní z toho všeho byli poněkud... jak se hezky česky říká, paf.
3: No tohle snad uteklo z cirkusu, jináč to není možný. Dovedete si představit tu ostudu, že jsme v mým revíru složili klokana?
0: To není klokan.
3: Co?
0: Já byl v Sydney a klokanů jsem viděl spoustu. Tohle není klokan.
4: Já sice viděl klokana jen v zoo, ale souhlasím s vámi, pane profesore.
3: Vidíte tu barvu? Vidíte to taky, nebo jsem se dočista zmakořil?
0: Aha, vy myslíte krev.
3: Co?
4: Jestli se tomu tak dá říkat.
2: Vstřel byl v husté srsti sotva znatelný a nekrvácel. Ale poloplášťová střela s měděným krytem, správně česky hámantl, v těle zvířete vykvetla nepravidelnými plátky kovu a místem výstřelu prolétla už jako menší dělostřelecký granát. Drtící kosti a trhající cévy. Pod tělem kvákavého tvora se rozšiřovala namodralá louže vaské kapaliny, rychle osychala na stéblech trávy a měnila se ve světle šedý prášek rozfoukávaný větrem. S krví měla málo, nebo spíše neměla vůbec nic společného, alespoň na pohled.
4: Já si nemůžu pomoct, mně to zvíře něco připomíná.
0: To je zlé.
4: Ty výrůstky na hlavě, zadní lidské nohy a ocas. O takový černý koňský ocas jste přece opřel své pojednání, za které jste dostal cenu akademie. Jak to bylo? Žíněný doplněk kouzelnické masky je důkazem o velice časné domestikaci koně.
0: Hodně zlé.
4: No jasně. Pravěké jeskyní malby. Vy jste přece postavil své výzkumy na tvrzení, že na kresbách jsou vypodobení lidé převlečení do zvířecích masek za účelem konání rituálních obřadů. A hlavním argumentem všech vašich pojednání je, že takové zvíře nikde
0: neexistuje. To je strašné. Já jsem neuvěřitelnou škodolibou ironií osudu zastřelil svého tančícího kouzelníka.
4: Maskovaného jelení kůží s koňským ohonem. Neboli patrovského rituálního tanečníka. Jak je tato figura z jeskyně Troa Frère, díky vám, pane profesore, nazývaná v celé odborné literatuře.
0: Já jsem zastřelil celou svou odbornou pověst, svou kariéru. Podívejte se na tu potvoru. Leží si tu, jako by se nic nedělo, a přitom ten skandál, ta strašlivá ostuda v celém vědeckém světě.
4: Pamatujete, pane profesore, na würzburského profesora Beringera? Jak vyrobil ty umělé skameněliny, aby dokázal božskou tvořivou sílu schopnou vyrývat do kamenů tvary nebeských těles? A jak ho pak, když ho odhalili?
0: Nechte to. Jako by se to najednou nějak ochladilo.
3: Tak jsem tomu kusem špagátu svázal nohy. Pánové, hoďte mi tu věc na záda, ale podložte pod to složený svetr, ať se mě to nedotýká sakra holého krku. Fuj! Nechám to zatím u Prouklovy chalupy a vrátím se proto s koněm. Tohle musím hlásit.
0: Já to chápu.
3: Jestli tady chcete ještě zůstat...
0: Ne, půjdeme s vámi. Co tady...

0: Hodil jsem to do stínu tamhle do kopřiv u plotu. Počkejte tu na mě, pánové. Vrátím se tak za hodinu, nebo za hodinu a půl.
1: Zatraceň. Až mě z toho všeho vyschlo v krku. Nemáte doušek vody, pane kolego?
2: Bohužel. Ale tuhle na stole je ještě pořád vaše nevypité kozí mléko. Když vylovíte mouchy, nezapomeňte, že pro tento zdravý nápoj si chodí nemocní z širého okolí.
1: No.
3: Dobrej, vašnosti. Tak co, mýko, vrmej koz. Dobrý, co? Ta modrá barva je od tráv.
2: Děkujeme, je skutečně výborné.
3: Ona ta mrcha teda utekla.
1: Cože?
2: To mluví o mršině toho kvákavého tvora. Pane Proukle.
3: Ona prorazila mrlení. No co, já se na to vidím.
1: Vy to znáte?
3: No já to by ne. Já bych neznal ty mrchy, co mi furt plašej kozy. A oni se pak nepasou a nepasou. Já už se těch kočkenů něco namlátila a furt je jich jako myší.
2: Kočkenů?
3: No já to jim mám říkat, mladý pane. Kočkení jsou to. Na půl kočka a na půl jelen. Taky jim říkám, kvákoši, oni kvákaj, mrchy.
1: Pravda, kvákaj, to jsme už také zjistili. A teď dávejte pozor, pane Proukle. Odkud je znáte?
3: Jo, to není tak jednoduchý. Já na ně mám takovej živej obraz. Specialitu pro kozy. Ale ty mrchy kočkenskými je furt plašej a oni se pak nepasou a nemají takový mlíko, jak by dokázali. Bez kočkenů.
2: Živý obraz na kočkeny.
1: A pro kozy. Já si tedy, pane kolego, obvykle nemohu stěžovat na své kombinační a fabulační schopnosti, ale tedy v tomto případě...
2: Mohl byste nám o tom povědět něco více, pane Proukle? Trošku to rozvinout, podrobněji popsat, osvětlit.
3: Co? Ale...
2: Osvětlit.
3: Ale no tak pojďte za mnou, tamhle ke chlívku.
1: Já nikam nejdu. Co tak asi může v tom polorozpadlém kozím chlívku mít?
2: Třeba se aspoň seznámíme s těmi jeho přebornicemi v dojení.
3: Tady to je.
2: No tak až po vás, pane profesore.
1: Jen račte vstoupit jako první, pane kolego. Haló? Vidíte tam něco?
4: Je to tu prázdné. Lépe řečeno, prosté kos. Jinak se tu povalují kusy rozbitého nářad... Přelomené hrábě a kus rezavého řetězu. Nemusíte mít strach. Můžete dovnitř.
1: Co se děje? Co to tam máte?
3: Ble, to je přímo morový smrad.
1: Co to má k čertu znamenat?
5: O zadní stěnu chlívku byla opřena jakási primitivní mříž. Na jejíž výrobu byla evidentně obětována část plotu před Prouklovou chalupou. Na tom by jistě nebylo nic pozoruhodného. Rýsovala se však jako tučná a nepravidelná pavučina na pozadí jiného zářivého světa, který se tu v kůlně slabomyslného Proukla před nimi otvíral. Další sled událostí připomínal výjev z němé grotesky. Oba muži zběsile vyrazili ven a oběhli každý z jedné strany chatrnou dřevěnou boudu. Setkali se u zadní stěny chlívku.
6: Viděl jsi něco? Ne, já taky ne.
5: Nic tam nebylo. Když nepočítáme obvyklé trsy kopřiv, pár rezavých plechovek a střepy. Několik okamžiků horečně ohmatávali prohnilá prkna, pak každý z opačné strany boudu opět oběhli, odstrčili stranou spokojeně se usmívajícího Proukla a vrazili zase dovnitř. Živý obraz, specialita pro Prouklovy kozy, nezmizel. Trval. Nabízel výhled na nekonečnou rovinu zalitou sluncem a porostlou hustou travou zvláštní namodralé barvy. Obzor byl znejasněn mlžným oparem, který tu a tam prorážely siluety pahorků, na nich se tyčily obrovské stromy fantastických tvarů. Opodál, přivázány ke kolíku zaraženému do modré trávy, se rezignovaně popásaly dvě tlusté kozy.
7: To je brána do jiného vesmíru. Do alternativní reality.
1: Navrhuji malý vědecký experiment. Strčte tam ruku.
7: A proč zrovna já?
1: No, protože mládí má výsadu uspokojování touhy po objevování a prozkoumávání nového. A taky mě by byla pro vědecký svět větší škoda.
7: No. No, tak tedy dobrá.
1: No, přibližte ruku k tomu, no, oknu. Co cítíte?
7: Mírný chlad. A takový lehký odpor, asi jako když se tlakem snažíte prorazit pavučinu. Brr.
1: Podívejte, ta brána nevisí jen tak ve vzduchu. Je skutečně zavěšena jako pavučina na těch prožraných trámcích.
7: Ale místo pavoučích vláken ji drží tyhle chvějivé paprsky. Bledě zelené, světelné nitky. Ten otvor bude nejspíš otevřený obou straně. Prouklovy kozy si můžou vlézt do jiného vesmíru na pastvu a zvědaví kočkeni se zase podobně dokážou prosmíknout ven, k nám. Pozor, podívejte! Kočkeni, už se na nás jdou podívat. Setkání dvou světů. To je veliký okamžik.
3: Vidíte je, mrchy bídny, mizerny? Zase jich mi budou obtěžovat kozy. Huš, huš!
1: Povykuje, jako by odháněl hejno slepic.
3: Mrchy.
7: Pane profesore,
1: ano?
7: Nenapadlo vás už, že nechat si uniknout takovou šanci by bylo...
1: Jistě, jistě, přinejmenším nezodpovědné vůči celému lidstvu. Ano, je jistě naší povinností zakusit na vlastní kůži zkušenost intergalaktické...
7: Dost řečí. Pojďme se tam podívat.
1: Jenomže, jak překročit tu subtilní hranici? Jak reálně zprostředkovat ten vrcholný impuls protržení blány mezi dvěma civilizacemi?
3: To se tam říš, šoupne bokem a normálně se tam vleze. Helejte! Pojďte za mnou! Nic se nebojte!
1: Pane kolego?
7: Jistě, jistě, mám jít první, je mi to jasné.
8: Nic to není. Pojďte za námi, pane profesore.
1: Nic to není, nic to není. Se lehce řekne, nic to není. No dobře. Uf, zvláštní. Ten podivný prostor. Slyšíte to? Haló?
7: Podívejte se na oblohu, pane profesore.
1: Hvězdy. A svítí za bílého dne.
7: O to ani tak nejde. Ale tvary jsou hvězdí.
1: Máte pravdu. No to je úplně nesmyslné. Taková souhvězdí v naší galaxii prostě neexistují.
7: Podívejte. Kočkeni. Okukují nás jako nějaké exponáty v zoo. A ty masité výrůstky na hlavách. Brr. chvějí se jim, jako by nás očichávali, nebo co?
1: Nedivte se, zřejmě nikdy nic podobného, kromě pana Proukla a jeho kos, neviděli. Ale stahuje se jich tu jaksi čím dál víc a ty jejich sový oči nahánějí kša, kša.
3: Toho oni se nepolekají. To musíte pořádně. Jede? Oni se nic nebojí. Jsou svíně úplně krotký.
1: Pane kolego, mohu vás požádat o pár slov o samotě?
7: Jistě.
1: Pojďte, posadíme se na tyhle obří fialové píchavky, nebo co to vlastně je. Prosím, sedněte si.
7: Až po vás, pane profesore.
1: Bože můj, co to?
7: Nebo se snad raději trochu projdeme.
1: Dobrá. Jak bych vám to řekl? Ta zvířata, ti tvorové, popírají základy vědecké paleoetnografie. Podle toho, co tu vidíme, tanečníci Stroa Frère nikdy neexistovali. Prehistoričtí lidé kreslili to, co viděli. Což pro mě, to je...
7: Pardon, že vám skáču do řeči, pane profesore. V té Tyrkisové houštině něco se tam hýbe.
1: Bože, hlavy jako kamzíci. Hříva až na zem a ty zadní nohy. Klokani se můžou jít zahrabat. Oh, to byl skok. Neuvěřitelné. Všimněte si, kdykoliv vyskočí do výšky, prozkoumávají z té výhodné perspektivy celé okolí a jak rychle umí tam nahoře otáčet hlavou.
7: Tak trochu připomínají vámi popsané...
1: Ano. Ano, lidské postavy tanečníků v kamzičích maskách z jeskyně Težatu, jeden z mých nepochybných důkazů svrchně paleolitického totemismu pravěkých lovců.
7: Podívejte se, skáčou k nám, přicházíme v míru a řadí se do skupinky. Pokusím se jim pantomimicky vysvětlit, jak je to na zemi s lidskou populací. Tak, na naší planetě žijí muži a ženy.
1: Co to tu provádíte za obscénní prostocviky?
7: Vidíte, co jste zavinil?
1: Blíží se k nám. Pane Proukle!
3: Ne, ne. To měli spasený. Musel jsem posunout kozám kolí. Ha! Zatracení hopsáci! Nebojte se. Na ty zase platí tohle. Ble, ble, ble. No jo. Obsáci. Ty tu ještě chyběli. Ale oni aspoň neplašej kozy. Obsáci kozám nevadějí. Kozy jsou nervózní z kočkenu a z puklic.
1: Kočkení, hopsáci a teď puklice? Těch tvorů je tady ještě víc?
3: Ale jo, to víte, že jo. Jenže kočkení, hopsáci a puklice nejčastěji, že jo. Tak jsou úplný mraky. Takový aeroplány, frčej kolem dokola a blejskaj se. Dicinky radši zaženu kozy domů. Čert ví, kdo v nich dřepí. Hele, a máme to tu. Začínají blikat jako blázen a jdem domů.
7: Nalétávají na nás.
1: Třeba chtějí komunikovat, něco se dozvědět o naší civilizaci.
7: Nebo nás chtějí zabít. Na ústup, profesore, pane Proukle, ven, ven!

0: Jestli tomu dobře rozumím, tak jsme právě na vlastní kůži zažili důkaz, že pravěcí kreslíři nemalovali žádné šamany v obřadních zvířecích kostýmech.
1: Ale to, co na vlastní oči viděli. Občas velice vzácně se nejspíš mezi oběma světy otevře brána umožňující komunikaci a dokonce vzájemné návštěvy. Zřejmě se to přihodilo ve svrchním paleolitu.
0: A teď tady, v Prouklově, kozím chlívku.
1: Nejhorší na tom je, že ten bláznivý fantasta Aimé Michel se bohužel nemýlil. Popisoval obrazy z jeskyní, na nichž byli hopsáci, kočkeni i puklice. A zcela správně identifikoval, že se jednalo o bytosti z jiných světů, o létající talíře.
0: A vy jste ho tak krásně setřel, pane profesore. Zesměšnil jste ho, že by si od něj pes kůrku nevzal. Jak jste to napsal? Že jeho neznalost základních pravidel prehistorické ornamentiky pramení zajisté ze skutečnosti, že se mu doma o hlavu často tříští létající talíře i jiné součásti kuchyňské výbavy. Bravurní ironie.
1: To je strašné. Mně se v tom zatraceném chlívku zhroutil celý svět. Připustíme-li existenci mezicivilizačních styků, pak... Ne, tu prostě nelze připustit. Nechceme-li se vzdát celoživotního díla mnoha proslulých vědců, celé struktury etnografické vědy a prehistoriografie.
0: A taky vašich knih, pane profesore, a vědeckých cen a odborné pověsti.
1: A lidské důstojnosti. Ne, já to prostě nemohu dopustit. Pane Proukle!
2: Dáte si ještě kozí mlíko, pánové?
1: Snad později. Víte, pane Proukle, je mi vás líto.
2: Cože? Proč?
1: No, až přijde policie, tak se vám to bude těžko vysvětlovat.
2: Policie?
1: No ano, vy jste zatajil strategicky důležité skutečnosti, pane Proukle. V tom vašem chlívku je totiž... Jsou tam...
0: Suroviny. Nerostné suroviny. Vy jste zatajil obrovskou zásobárnu nerostných surovin našemu těžce zkoušenému průmyslu.
1: Ano, a na to jsou paragrafy. No, budete se muset stěhovat. A to všechno kvůli tomu chlívku, kvůli tomu obrazu pro kozy, pane Proukle.
0: Nejspíš vás čeká starobinec. Konečně léta už na to máte, že? Ale nebýt toho chlívku.
3: Jaký starobinec? Mám tady chalupu a kozy. Mně může každej vlíst na záda i se starobincem. Mi může se starobincem každej políbit.
1: Když vy jste nadřadil své kozy zájmu státu.
0: Vy jste ty kozy, pane Proukle, vlastně ty pastviny, utajil před příslušnými orgány. A to není legrace, pane Proukle. A to všechno kvůli tomu chlívku. Stojí vám to za to?
1: Stejně vám ty kozy ruší kočkeni. Ještě přijdou o mléko. Ale vy se celý třesete. Nedáte si cigaretku?
3: Ale, dík, jsou to moje kozy a moje.
0: No, nechtěl bych být po právní stránce ve vaší kůži, pane Proukle. To všechno ten váš nešťastný, jak vy říkáte, obraz pro kozy. Ten vám to zavařil. Ale on si s tím už soud poradí.
3: Soud?
1: Co máte, vemte.

0: To by mě to vlastně žrádlo, přišlo draho. Jedeš prvo, a ty taky. A teď se koukejte. Se soudama mě můžou všichni políbit.
1: Je horko. Mohlo by to chytnout.
2: A není to přeci jen škoda. Taková příležitost se tak často neopakuje. Pane profesore, v zájmu...
1: Pane kolego, myslete na vědu. Na patrovského rituálního tanečníka. Na toho bláznivého pseudovědce M.E. Michela. Dovedete si představit, jak by nám to dal sežrat.
2: Už to blaflo. To ta sláma.
1: Ustupme kousek. Ty myslivecké šaty mám totiž z půjčovny. Byl bych skutečně nerad, kdyby mi do nich jísky propálili díru.
0: Koza, koza, kozičky moje. A žádný soudy nebudou. Žádný starobinec. Já jim dám. Ča, ča, ča.

0: Plameny mezitím olízly suchá prkna a laťky a chlívek se během několika okamžiků rozpadl jako domeček z karet. Trámy, na něž byl světelnou pavučinou připevněn zázračný průchod mezi dvěma vesmíry, splály. Před očima obou mužů se rozestřel průhled do jiného světa. Modrá louka byla zahalena dýmem. V posledním okamžiku, než se trámky a s nimi i okno do nežádoucího světa prouklových kočkenů, hopsáků i létajících pokliček zroutilo, zahlédli oponou kouře ještě jednoho tvora. Zvláštní, nepochybně inteligentní tvář s udiveným výrazem, která jakoby se snažila ještě něco říct. Pak oheň vybuchl s divokým hukotem. Vylétl sloup jisker.
1: Půjdeme?
2: Ne, ne. Musím to vidět až do konce. Pro jistotu. A ještě něco. Pojďte mi prosím pomoci s tím zvířetem. Hodíme ho do ohně.
1: Už je ten kočken docela stuhlý.
2: Jo. Na tři. Jeden. Dva. A hop!

0: Tak jsem tady. Co se to tu proboha?
1: Malá nehoda. Panu Prouklovi schořel chlév.
2: Škoda naštěstí není příliš veliká. Kozy jsou v bezpečí.
1: Ano, ano. Bohužel při požáru vzal za své i můj srnec.
0: Váš co?
1: Můj srnec přece. Nezůstalo z něj ale vůbec nic. Snad je to nesportovní, ale nemohl byste mi příležitostně poslat nějakou, jak se tomu říká?
2: Trofej.
1: Děkuji, pane kolego, trofej, ano. Jakoukoliv. Bude to taková pěkná vzpomínka.
0: Ale jistě, samozřejmě.
1: A tady vaše puška. A v této obálce máte honorář. Výrazně vyšší, než zněla dohoda.
0: No, kdybyste chtěli, mám tu vůz s koněm, mohl bych vás...
1: Ne, děkujeme. Trošku se projdeme. Vidíte, pane kolego.
2: Pravda, šofér na nás čeká.
1: A máme ještě hromadu práce, to víte, věda. V každém případě vám děkujeme. Bylo to velice zajímavé.
3: Dva muži scházeli pomalu úvozem dolů k vesnici. Rozsvěcovaly se první hvězdy a každá z nich byla opět na svém místě, jak se sluší a patří.

menší okolí, malé mládě velbloudí protančí.

0: holky, ahoj kluci. Vítejte v mé, tedy v Ušounově pohádkové školce. Tady je to dneska nějaké jiné, úplně překrásné. Je, ahoj Jani, ty jsi taky nějaká jiná.
1: Ahoj Ušoune, kamarádi, dneska je Ušounův den.
0: Je, hurá!
1: A schválně, jestli víš, jak začíná.
0: Snad ne čokoládu k snídani?
1: Jasně, že ano. Vždyť je to den, který si přeješ celý život.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušou novu pohádkovou školku. Ušon si pošmákl na čokoládě a já mezi tím přichystala ve školce bránu, protože si zahrajeme jeho oblíbený fotbal.
1: No to snad není ani možné. Není to sen?
0: Jsem připravená v brance a Ušon střelec, ostrostřelec gólu, může jít na to.
2: Ušon!

0: shown Bali a
1: Vážení fanoušci fotbalového sportu, tak toto jsme dlouho neviděli. Ta skvělá práce nohou, ta technika. Ušoun Rušoun je fotbalová jednička. Gratuluju ke skvělému gólu.
2: A místo medaile vám fotbalová jedničko Ušoun Rušoun pustíme písničku Fotbal od Bombardáka.
0: Děkuji, jsem z toho zcela unešen.

0: holky a kluci, stále posloucháte super bomba, perfektní, super skvělou bomba pecka ušou novou pohádkovou školku. Nevím, co se to děje, ale dneska se v ušou nově pohádkové školce děje úplně všechno, o čem jsem kdy snil, vůbec tomu nerozumím.
1: To je tím, že jsi tak skvělý kámoš a že tě i holky a kluci mají tak rádi.
0: Myslíš?
1: To jisto jistě vím.
0: Ale vždyť já to taky vím.
1: A víš co ještě?
0: No nevím.
1: Speciálně pro tebe ušoune jsem složila novou ušatou písničku.
0: Opravdu? No to se těším.
1: Holky a kluci, ušatá písnička pro ušouna.
0: Ušounovo zpívání.

0: pozadu.
1: Joha?
0: Kdo se vždycky krásně zasměje. Kdo na světě radost zaseje.
1: No přece Ušo!
0: Ušo!

0: Kdo si ráno pěkně zacvičí?
1: No to jsem já.
0: Kdo anténou krásně zatočí?
1: No přeci zase já.
0: Kdo o světě skoro všechno ví?
1: Jo, tak to jsem pak já.
0: Kdo nám vždycky hezky napoví?
1: No přeci

0: Já jsem chvilkama nevěděl, jak zpívat sám o sobě, víš, ale pak jsem to nakonec zvládl, protože já jsem nechtěl, aby to jako smrdilo jako ta samochvála, že se říká, že samochvála smrdí, ale ty jsi to tak krásně napsala.
1: Ale Ušonku, dneska je tvůj den, takže můžeš zpívat sám o sobě.
0: Jo, to je pravda. Jani, já ti moc děkuju a vám, holky a kluci, taky, že tleskáte a že jste se tak pěkně připojili. No, děkuji, děkuji. To byl opravdu splněný sen.
1: Děkuji, bylo mi potěšením, ale teď už jedem.
0: Jani, co se to stalo? Kde se tady vzala ta obří autodráha?
1: Ta je tady přeci pro tebe. Ber zeleného závodňáka, protože moje červená střela se tě chystá na 100% předjet.
0: Ať si tvoje červená střela nechá zajít chuť, zelený závodník ušaun rušaun jí pěkně natrhne triku, jak se tak říká, nebo teda spíš kapotu.
2: Pozor!
0: Červená střelo, teď jsem pozor vyhrál. Dáme si ještě jedno kolo?
1: Že váháš?
0: No tak pozor, 3, 2, 1, start. Jo, počka, ty jeď, já tě stejně doženu, neboj.
1: Ano, najedu.
0: Předeženu, ale pozor, víte co? Pojďme si k tomu pustit i super písničku o autácích, jo? A já už ji zase doženu. A už jsem před Janou. Ušounova písnička.

0: asi posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku, která se proměnila v ušounův den neboli ušounův sen. No, věřili byste tomu?
1: Samozřejmě, že ano. Ušoune, vstávej, ušounku.
0: Je. Jani, je to nebyla pravda, ale já ti něco řeknu. Já měl ale krásný sen.
1: No já vím.
0: Počkej, to je pravda, že jsem měl překrásný sen, dokonce ses mi taky zdála i ty. Doopravdy si tam ale nebyla, no.
1: Samozřejmě, že ne, ale viděla jsem, jak se celou dobu ze spaní krásně usmíváš. Proto jsem tě taky nebudila dřív.
0: Jasně. Jani, prošvihl jsem úplně celou školku.
1: Ne, neboj se, právě je čas na naši dnešní hádanku.
0: Uf, to se mi ulevilo. Ušounova hádanka.
1: Tak, připravte si uši, co pak to slyšíte za zvuk?
0: Tak, tenhle zvuk s kamarády moc dobře známe. Tak pozor, 3, 2, 1, budík, jo?
1: Jste všichni chytré hlavičky, samozřejmě zase máte pravdu.
0: A myslíš, že si za to zasloužíme pohádku? Ve snu bys mi ji určitě pustila a ještě bys mi k tomu přinesla limonádu.
1: No, i když ve snu nejsi, tak protože tě mám ráda, snové přání ti splním i tak.
0: Já děkuju. Ušounova pohádka.

0: kdysi dávno. Tak dávno, že to nepamatuje ani nejstarší dědeček z lavičky v parku, nebylo ještě sluníčko na obloze. Postávalo na zemi a naříkalo.
1: Každý někoho má, ale já jsem úplně samo. Kdybych byl mravenec těch příbuzných.
0: Takhle si sluníčko stýskalo a bylo také z té samoty celé studené. A právě když začalo natahovat do pláče, přišla k němu Beruška.
2: Ahoj.
1: Ahoj, nazdar, která ty jsi?
0: Mě říkají Beruška.
1: Beruška, to je škoda, že nejsi sluníčko, jako já.
0: Náhodou já jsem sluníčko. Beruška mě sice říkají, ale správně se jmenují sluníčko sedmitečné.
1: Páni, to je teda bezva.
2: Konečně mám komu dát babu.
1: Hraju, Maši.
3: Ne, teďko ty. Tady máš, ty máš.
1: Já ne.
0: Když se pořádně vyběhali, hráli ještě na schovávanou a taky kuličky. Jednou cvrnklo sluníčko do Berušky, pak zase Beruška do sluníčka.
4: A víš co, sluníčko? Když jsme obě sluníčka, měli bychom také stejně vypadat. Co kdybych ti namalovala červené krovky a sedm černých teček, jako mám já?
1: Opravdu bys mě namalovala?
0: To si piš, vezmu barvy a za chvíli budeme jako dvojčátka. Jen se pěkně natáčej, jak budu potřebovat.
5: Jenže, jak se sluníčko začalo natáčet, ucítilo takové zvláštní příjemné teplo. A najednou vidí, že Beruščiny barvy se na něm roztékají a kapou na zem.
4: Jemine, vždyť ty hřeješ.
0: Onem to zastav, nebo budeš vypadat jako strašidlo a ne jako sluníčko.
1: To je asi štěstím. Hřeju, protože tě mám. Rozumíš?
5: A sluníčko se odrazilo, povyskočilo a lehce začalo stoupat k modrému nebi.
1: Ahoj, nazdar.
4: Ahoj, sluníčko.
5: Od té doby je sluníčko na obloze a Beruška, jen si ji zkus dát na dlaň, vyleze až na koneček prstu, tam se rozhlédne a frr, poletí vysoko.
4: Hádej kam, do nebíčka.
0: Do peklíčka.

0: kluci, posloucháte mou, tedy Ušou novou pohádkovou školku. A i když jsem dneska velkou část školky prospal, bylo to super, protože se mi zdál moc krásný sen.
1: Holky a kluci, ale teď už naše dnešní Ušounova pohádková školka pomalu končí.
0: Jen vás ještě, holky a kluci, moc poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte nějaký svůj krásný sen.
0: Nebo někoho, nebo něco, o čem se vám zdálo, jo?
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni se s tím už poradí a my se potom poradíme a někomu z vás za obrázek pošleme s novou odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a užívejte si krásné sny.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme ještě jeden sen. Tentokrát písničkový sen o bagru.
0: Jo.
2: 1, 2, 3. Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlám ze mě. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. A je. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
1: A je.
0: Strhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme selžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

0: 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc. A ať ty blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

0: Je me suis avec mon sud. Yeah.
1: Radio Junior.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Právě taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná už po 314.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, jak se jmenuje zpěvačka, která bude vystupovat na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Děčín, město pohádky, v pátek 11. září v 15.30. No a správně nám odpověděla Terka Matějková, že to je Adéla Křivánková. No tak gratulujeme a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověz na otázku, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor. Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Znáte DJ Marshmella? Možná si ho vybavíte podle jeho bílé masky na obličeji ve tvaru bonbonu Marshmallowdu, kterou nosí, aby nikdo nepoznal jeho pravou podobu. Tenhle americký DJ a producent ale není známý jen svou marshmallownovou helmou. Jeho hudba se dostala mezi miliony posluchačů po celém světě a spolupracoval třeba s Edem Sheeranem, Selenou Gomez nebo Bastille. A my si právě teď poslechneme jeho počin ve spolupráci s americkou skupinou Portugal The Man, která pochází z Aljašky. Výsledkem je novinka Phoenix. A pokud znáte bájného ptáka Fénixe, možná už tušíte, proč se písnička jmenuje právě takhle. Fénix je podle legendy pták, který po svém zániku znovu povstane z popela. Je symbolem nového začátku, síly a znovu zrození. Tak co myslíte? Dokáže se DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společným songem Phoenix probojovat do žebříčku hitparády Rádia Junior?
0: Novinka!

0: Tak to byla první novinka hitparády Rádia Junior, DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společný song Phoenix. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A kdo pak se nám vrátí do našeho žebříčku díky tipu Tomáše Pohnána? Bude to Pokáč s jeho novinkou Ignore. A jestli si myslíte, že název souvisí s tím, když někomu napíšete zprávu a on vám neodpoví, tak máte pravdu. Pokáč si tentokrát vzal na mušku online seznamování. Ve svém novém songu zpívá o klukovi, kterému se zalíbí nějaká holka a snaží se jí zaujmout, kde se dá. Jenže místo odpovědi přijde Ignore. A podle Pokáče tenhle příběh nevymyslel, napsal ho sám život. K písničce vznikl také videoklip. V něm Pokáčovi dala pořádným košem herečka Míša Tomešová, která hraje slečnu, co ho nekompromisně ignoruje. A Ignor není jen název písničky, Pokáč podle něj pojmenoval i svoje podzimní turné. Čeká ho celkem 14 koncertů po celé České republice a bude to pro něj premiéra. Poprvé totiž vyrazí na turné společně s kapelou. Turné odstartuje 10. října v Mladé Boleslavi a skončí 13. prosince ve Gdyni. A já jsem zvědavá, jestli Pokáč s novinkou Ignor tentokrát dostane od posluchačů palec nahoru, anebo naopak Ignor.
1: Novinka. Na, na,

Tak to byl Ignor od Pokáče. Tip na tuto druhou novinku jsme dostali od Toma. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si mohou všichni zpěváci, kteří dostali nejméně hlasů, oddychnout. Protože tentokrát odesíláme do Síně slávy.

0: Po maximální počet 10 kol se v našem žebříčku udržela Gabriela od dívčí skupiny Kecaj. A jednou se jí dokonce podařilo dosáhnout na bronzovou trojku, což je u zahraničních songů velký úspěch. Takže gratulace! Do síně slávy odesíláme i Káju a Bambuláčka s lekací písničkou Bav. I oni se v našem žebříčku udrželi po 10 kol, takže taky gratulace. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A koho pak zachránili pecky, co odešly do síně slávy a díky nim v našem žebříčku zůstává? Je to Gracie Abrams s písní Hit the Wall. Minulý týden byla novinkou a teď už je na 10. příčce. A dáme si jednu zajímavost z Gracie na života. Teda vlastně z dětství. Když jí bylo 8 let, začala chodit na hodiny rockových bicí. No a právě u malé bicí soupravy doma vznikla jedna z jejich prvních hudebních vzpomínek a taky touha věnovat se hudbě profesionálně. No a Gracie, což je další vzpomínka na dětství, si už jako dítě hodně psala. Jejich učitelka ve 3. třídě totiž dala dětem úkol, že si musí pravidelně zapisovat věci do deníku. No a Gracie si deník zamilovala na to, že se z něj později stal základ pro psaní písniček. Vždycky se podívala na nějakou stránku, co jí tam třeba trápilo a o tom napsala svůj song. A to je taky super tip pro tebe. Piš si deník a možná jednou, až vyrosteš, tak ho taky takhle úžasně využiješ a budeš mít spoustu nápadů do svých písniček. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: 10. místo.

Hit the Wall od Gracie Abrams se dostalo z novinky Hit parády Rádia Junior na 10. příčku. A kdo se nám tentokrát trochu propadl? Je to Pavel Čadek s písní Strach. Z Bramborové čtyřky se tentokrát přesunul na 9. příčku. Ale pozor, jeho čelo umí překvapit. Pavel ho totiž nepoužívá jen jako nástroj, na který hraje melodii a doprovod. Díky speciálnímu loopru si může během koncertu nahrát několik zvuků čela za sebou a vytvořit z nich celou hudební vrstvu. Takže jeden člověk může znít skoro jako celá kapela a je z toho úplně profi písnička. A právě to je jeden z triků, díky kterým je jeho cello folk tak neobvyklý. Tak co, podaří se Pavlovi příští týden z devítky vyšplhat zase trošku výš? Pavel Čadek, Strach. 9.

0: tak, tak se jmenuje Táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který nám sestoupil ze 4. místa na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Z novinky se dostala na 5. příčku a teď je 8. Tak si u vás vede Vesna s písní Já se tě brát nebudu. A když už jsme měli možnost Patricii Kaňuk vyspovídat v klubu Rádia Junior, máme pro vás jednu zajímavost, kterou jste možná nevěděli. Patricie totiž kromě hudby studovala také antropologii. No a teď pozor, dáme si kvíz. Víš, co antropologie zkoumá? Za A počasí a podnebí, nebo za B člověka a lidskou společnost, nebo za C vesmír a planety. No a správná odpověď je za B. Antropologie je věda o člověku, jeho vývoji, kultuře, způsobu života a společnosti. A vlastně to se k Patrici a Vesně skvěle hodí. Její hudba totiž často čerpá právě z tradic, folklorní muziky, kultury a taky z toho, co je pro různé lidi a místa typické. Vesna a Ben Kristoval, Já se tě brát nebudu.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli pátí a teď jsou osmí. A k našemu rozhovoru se dostaneš z hlasovací tabulky Rádia Junior. A kdo se nám v hitparádě tentokrát vyšplhal z devítky na sedmou příčku? Je to Taylor Swift s písní Applied. A když už jsme si minule povídali o jejím létě, dnes si dáme takovou trošku chlupatější zajímavost. Věděli jste, že Taylor má tři slavné kočky a dvě z nich pojmenovala podle televizních postav? Kočka Meredith Grey dostala jméno podle doktorky ze seriálu Chirurgové a Olivia Benson podle detektivky ze seriálu Zákon a pořádek. No a Taylor je má opravdu hodně ráda. Její kočky se dokonce objevily v jejich videích a jedna z nich se stala jedním z nejbohatších domácích mazlíčků na světě. Takže zatímco Taylor má za sebou koncerty, desky a teď i svatbu, doma jí dělají společnost tři pořádně slavné kočičí hvězdy, které si někdy vyjedou i na turné. Taylor Swift, Applied.
1: Sedmé místo.

0: Z 9. na 6. místo si polepšil hit Applied od Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A máme tu malý sešup. Z 5. místa na 6. klesly Rebelky a jejich Tohle není love song, který naspívali společně s Adamem Seidlem, Jonem, Mativopem, Honzinem a Ariankou. O Rebelkách už jsme si toho napovídali dost, tak se dnes podíváme na zoubek jednomu z jejich parťáků. Adam Seidl je možná známější jako herec ze seriálu Ulice, kde hraje Erika. Ale kromě herectví se dlouhodobě věnuje hlavně hudbě. A právě v písničce Tohle není love song se představuje i jako zpěvák, takže pokud ho znáte z televizní obrazovky, tak vězte, že Adam už od malička hraje v nejrůznějších muzikálech a teď pracuje i na své vlastní muzice. A ještě jedna zajímavost. Adam se s Rebelkami a dalšími zpěváky potkal nejen kvůli hudbě. Společně se objevili také v našem klubu Rádia Junior, kde jsme si povídali o tom, jak takhle početná partička vlastně vznikla. Tak si náš rozhovor najdi. Dostaneš se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior. Stačí kliknout na název následujícího songu, který se jmenuje Tohle není love song.
1: 6. místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matty Vob, Honzino a Arianka. Minule byli pátí a teď jsou s písničkou Tohle není love song na šesté příčce. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Je to Johnny s písní Tanči. Tahle novinka se v našem žebříčku objevila teprve minulý týden a hned při svém prvním hlasování se vyšplhala na páté místo. Johnnyho už ale v hitparádě dobře známe. V březnu u nás soutěžil s jinou písničkou, ale to se objevil také jako jeden ze zpěváků v písni Tohle není love song společně s Rebelkami a dalšími mladými interprety. No a teď má v hitparádě Johnny svůj vlastní song a navíc za sebou jeden pořádně nabitý týden. Minulý pátek odehrál se svou kapelou svůj dosud největší koncert v rodném Děčíně. Ani ve snu. A jen pár dní před ním nám v klubu Rádia Junior prozradil, co všechno museli na koncert připravit a proč si spoustu věcí zařizovali sami. Johnny nám tehdy také vyprávěl o zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem. No a už teď je jasné, že jeho Tanči zaujalo i vás. No a hned na poprvé je z toho první pětka. Tak co? Kam pošlete Johnnyho příště? Johnny? Tanči!
1: Páté místo.

0: Tanči, tak se jmenuje novinka z minule od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj v hitparádě Rádia Junior hlasuj.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo si v našem žebříčku obhájil 4. místo? Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. A protože jsme si minule povídali o samotném Sokolu, dneska se podíváme na Báru. Ta se letos stala ambasadorkou projektu Se Sokolem do života a pro děti dokonce připravila sérii pohybových rozcviček inspirovaných 5 zvířátky. A když jsem se Báry během rozhovoru na Rádiu Junior ptala, jaké sokolské nářadí má nejradši, tak co myslí, že mi odpověděla? Za A kladinu, nebo za B žebřiny, nebo za C kruhy. No a C je správně. Bára Ladrová má nejradši kruhy. No a jaké nářadí máš nejradši ty? A jaké Sokolík Pepík?
1: 4.

Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu se Sokolem do života, je opět na čtvrtém místě. A jestli ještě domáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolskou jednotu. Třeba by tě cvičení v Sokolovně na nejrůznějším nářadí mohlo bavit. A kdo nám v hitparádě Rádia Junior tentokrát vystřelil z poslední postupové desítky rovnou na bronzovou trojku? Je to 19-letý David Málek s písní Usínám. Tak tohle už není žádné usínání, ale pořádný budíček. Minulý týden byl David 10. a teď si díky vašim hlasům polepšil o neuvěřitelných 7 příček. A David mezi tím rozhodně nezahálel ani v hudebním světě. Od vydání Usínám stihl přijít s dalšími 2 singly. V červenci vydal písničku Pomalej start a v srpnu pak Tolik věcí. Takže zatímco nám Usínám v hitparádě právě pořádně ožívá, David už pracuje na dalších písničkách. No a kdo ví, třeba mu právě tahle bronzová medaile dodá ještě větší chuť do další tvorby. David Málek, Usínám. 3.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni se na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Po sériích stříbrných medailí nám David minule slíbnul na poslední postupovou desítku, ale teď už stojí opět na bedně a odnáší si bronzovou medaili.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo se nám tentokrát usadil na stříbrné příčce? Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Minulý týden byla Adélka zlatá, takže tentokrát si o jedno místečko pohoršila, ale po pohádkovém koncertu Rádia Junior v Jičíně, kde jsme si společně zaspívali, zatancovali a dokonce si vyzkoušeli i rozhlasové dovednosti, si určitě zaslouží pořádný potlesk, protože naprosto fantasticky zaspívala písničky z pohádek i k-popové pecky. A teď pro vás mám jednu kvízovou otázku. Víte, kolik bylo Adéle let, když poprvé vyhrála pěveckou soutěž? Za A5, za B7, nebo za C10, nebo za D13? No a správně je za B. Adéle bylo teprve 7 let. Soutěž Talent Ostrava tehdy vyhrála a právě tam prý poprvé zažila, jaké to je potěšit svým zpěvem úplně neznámé lidi. A od té doby už toho stihla opravdu hodně. Koncerty, festivaly i mezinárodní pěvecké soutěže. Tak si pojďme připomenout její aktuální pecku. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: Druhé místo.

0: Adéla Křivánková konečně volná, minule zlatá a teď stříbrná. A kdo pak vítězí ve 314. kole hit parády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písní My dva. Minule byli stříbrní a tentokrát si už zlatou medaili nenechali utéct. A protože už víš, že My dva je písnička o zvířacích mazlíčcích, mám pro tebe dneska kvíz trochu z jiného soudku. Víš, který domácí mazlíček patří mezi nejčastěji chovaná zvířata? Za A pes, nebo za B kočka, nebo za C králík, nebo za D papoušek? No a správná odpověď je... Za B. Kočky patří mezi nejčastěji chovaná domácí zvířata vůbec a jejich soužití s člověkem má tisíce let dlouhou historii. Takže pokud máš doma kočičího parťáka, možná právě teď poslouchá s tebou. A pokud máš jiného zvířecího kamaráda, vůbec nevadí. Tahle písnička je totiž pro všechny zvířecí mazlíčky. Botox, My dva.
1: První místo. Tak jak

0: My dva, tak se jmenuje první poprázdninová hitovka Hit Parády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli stříbrní, teď se opět vrací na zlaté první místo. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignore? Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignore? Jestli to nevíš, tak si poslechni náš pořad ještě jednou a až to zjistíš, tak nám napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hit paráda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! No a teď už si pojď vybrat, kterému z 12 hitů dáš svůj hlas. Je tady...
1: Rekapitulace.
0: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
2: Dala jsi mi ignore, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Druhá novinka Ignore je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10.

0: a ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naší hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

se už nechcete mroubit na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, pohoršovna. Část 11. Sudíček vypráví příběh sám sobě. A ty tomu chlapovi věříš? Teta Škrkavka píchla prstem do Škudiberta. Tvrd se hrbil, protože to byla ženská jako hora a on se jí bál. Pim kývl. Jo, byl na mě moc hodnej, koupil nám velkou čokoládu a můžu spát u něj ve sklepě. Udělala ona.
2: Poslyš, Škudiberte, kluka nech vyspat, potřebuje to.
0: Ale nikdo o něm nesmí vědět, zahrozila mu. A pak donutíš toho čerta, aby vypil nejmíň litr mlíka, i kdybys ho do něj měl nalít trichtýřem, jasné?
2: Jasné, trichtýřem,
0: přikývl tvrd. Nebyl si úplně jistý, co to trichtýř je. Jestli to náhodou taky nevíte, je to takové nějaké něco, co nahoře vypadá jako miska a z té misky vede dlouhá trubička. Hodí se to k nalévání. Teta mu vrazila obrovskou láhev. Já zatím najdu rodiče toho uprchlíka, aby do rána nezešeděvěli. Škudiberte, ručíš mi za ty děti vlastní hlavou. Jestli se jim něco stane, nechtěj vědět, co s tou hlavou udělám. Sáhla Pimovi na hruď a nahmátla neviditelnou nit. Jemňounce tepala v rytmu srdce. Trochu brněla, jako by jí tekl slabý elektrický proud. Teta skočila na motorku a vyrazila do tmy. Neptala se na adresu, nit ji povede. Když zmizela za zatáčkou, řekl tvrd.
2: Tak pojď. Snad nejseš moc rozmazlený, protože budeš spát na bramborách. A na to nejseš z paláce zvyklý, viď? Já zase musím nalejt trichtýřem litr mlíka do krku malýho ďábla. To jsem sám zvědavý, jak to udělám.
0: V pohoršovně už Pim sotva motal nohama. Rovnou se svalil na brambory.
2: Hej, masti žroute, vysvětli mi tohle. Králově, sestře, říkáš teto. Tak chceš králův kluk, ne? Jak to, že máš mámu? To je nějaká královna v utajení? Je taky tak velká, jako tvoje teta? A neuraž se, chlapče, taky smrdí jako král?
0: Pim se neurazil. Pim už tvrdě spal. Tvrd šel z lahví mléka domů za Zlobertou. Těšil se. Sice neulovil kance, ale přesto doufal, že Zloberta ho pochválí. Našel přece mastižrouta a navíc se skamarádil s výsostí Šmudlavkou. A ještě má zadarmo 3 litry mléka. Je teda pro čerta, ale čert taky nemusí vypít všechno. A Zloberta bude mít mlíčko do kafe. Pochválí ho, pochválí. A i když ho nepochválí, aspoň ho nezakleje do plácačky na mouchy. V tom Zloberta vyšla na chodbu. Třásla se a měla rozcuchaný drdol.
2: Ty, co pak se ti stalo, Zloberto? Za všechno můžeš ty? Kdo vymyslel tuhle pohoršovnu, ty? Teď kvůli tobě oba dva skončíme v pekle a ještě ke všemu sem jede Škrkavka.
0: Tvrd nikdy nebyl velký logik, ale věděl, že zaprvé pohoršovna byl Zlobertin nápad, Za druhé, že Zloberta je škůdce a tedy nemůže skončit v pekle, tam skončí leda on. A za třetí, Škytavka jede úplně jinam. Z toho usoudil, že Zlobertě to dneska nějak nemyslí.
2: Nešklep se, vyjekla Zloberta. Chceš se stát plácečkou na mouchy?
0: Nechci, řekl tvrd poslušně. Kde máme nějaký trichtýř, Zloberto?

0: Sudíček tiše kráčel ze schodů, aby našel Tvrdašku Diberta. V ruce držel telefon pro případ, že by potkal Zlobertu. Aby se nebál a nebylo mu smutno, začal sám sobě šeptem vyprávět příběh, který se mu doopravdy stal. To bylo tak, měl jsem věštit takovému hezkému prckovi a ta věštba byla prach špatná. Slova jako prach špatná zná Sudíček z knížek. Znamená to ještě horší než špatná. Hodně mizerná. Ten kluk měl ve svých třech vypadnout z okna. Takové věštby já nerad. Zkusil jsem ji aspoň poopravit. Třeba, že vyleze na okno a máma ho v poslední vteřině chytne a naplácá mu, protože bude moc vylekaná. Ale výprask je lepší než pád z 9. patra, že? Jenže ta sudička, co chodila se mnou, ta protivná s mašličkami, hrozně protestovala. Tvrdila, že z toho prcka má vyrůst náramný tunelář a prevít. A že je pro celý svět lepší, aby umřel a byl od něj pokoj včas. No jo, znělo to docela chytře. Ale já neviděl prevíta a tuneláře, ale prcka v plenkách. Nos měl jako knoflíček. Jsi moc měkosrdcatý, říkala mi. Měkosrdcatý je taky hezké slovo, ale odkud ho zná sudička s mašličkami, to bohužel nevíme. Ty si myslíš, kdo ví, jak jsi hodný a jednou to odnese spousta lidí. Na tom něco bylo, jenže v tom telefon cinkl a sudíček ho musel rychle umlčet. Halo, tady sudíček?
1: Halo, sudíček?
0: Odpověděl ďábel. I když teď nemluvil ďábelsky a neřval, jistě to byl on.
1: Výborně, sudíčku. S tebou si rád pohovořím. Ty jsi určitě rozumný, hoch. Mladý pan Krutohlav někam zmizel. Co myslíš, kde je?
0: To nevím.
1: Ale jdi, sudíčku, ty to jistě víš. Já ti nic nevyčítám, dokonce to chápu. Prý jsi měkosrdcatý.
0: Ha, a už je tuto slovo zase. Tentokrát znělo dost jedovatě. Peklo zná spoustu jedovatých slov.
1: Ale k věci. Do půlnoci zbývá něco přes hodinu. Aby jistá smlouva byla platná, musím to princátko včas najít. Jinak to s mým vnukem dopadne moc špatně.
0: To jako jak? Zašeptal sudíček. Hlas se malilinko zasmál, jako by to bylo něco zábavného.
1: To ani nechtěj vědět, sudičku.
0: Nebylo to zábavné. Bylo to strašně hrozně děsně děsivé.
1: Uděláme takovou dohodu, chlapče. Ty mi řekneš, kde je Mstižer a tím zachráníš Zábrcka. Já se odvděčím. Dostanu tě na svobodu a ty tvoje kamarády taky. Víš, jak se mě bojí? Spoléhají jenom na tebe.
0: Já nechci, nechci, nechci, vykřikl v duchu sudíček. Proč všichni pořád spoléhají na mě? Proč zase nesu odpovědnost já?
1: Ale když prince nenajdeš, všechny vás postihne masakr. Ty hodně čteš, tak jistě víš, co to je masakr. Ale možná nevíš, co je to pekelný masakr. Chtěl bys to vědět, co?
0: Ne, sudíček nechtěl vědět, co je to pekelný masakr. Ještě, že je Mstižer pryč. A nechtěl řešit, jak zachránit čerta, který je obalený hodným klukem, ale uvnitř hodného kluka je čert. Nechtěl už nic rozhodovat. Nechtěl být sudíčkem, protože co sudíček řekne, to se musí stát. Už se mu ani nechtělo dovyprávět si ten příběh o prckovi, co měl sletět z okna. Ale bylo to tak, že mu věštbu změnil na výprask. Hodná sudička žalovala a poslali ho do pohoršovny. Proto neskládal sudičkovské zkoušky a třeba už nikdy věštit nebude. I tady uděláme vsuvku. Víte, v čem spočívají sudičkovské zkoušky? Sudička mrkne na dítě a musí uhodnout dvě věci. Po čem ten člověk bude nejvíc toužit a čeho se bude nejvíc bát. Sudíček nevěděl, po čem nejvíc touží on. Ale věděl, čeho se nejvíc bojí? Že bude celý život sám. Ďábel zavěsil. Kde je asi Mstižer? Snad dojde až do Libně k té divně divné tetě a ta teta něco vymyslí. Pane Škudiberte, jste tam? Zaťukal Sudíček na dveře od sklepa. Vevnitř bylo ticho. Sudíček jemně zmáčkl kliku. Pak stuhnul jako socha. To ne? Ve sklepě spal mstižer a ze spánku se usmíval. Škrkavka, o které si Sudíček myslel, že je v Libni, zatím dranděla jako Formule 1. Pořád ji vedla neviditelná nit. U pumpy naposled nabrala benzín, mimochodem rovných 100 litrů, protože motorka měla tetiny míry. A konečně se octla u domu Pimových rodičů. A tím tahle kapitola končí, protože není co vyprávět. Třeba vás napadlo, proč rovnou nevzala Pima sebou? Odpověď je prostá. Škrkavka má tak majestátní zadek, že nikdo další už se na motorku nevejde.

0: Teďka.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj a krásné odpoledne Mezi námi zvířaty. Minulé úterý jsme mluvili o psech, kteří zatím neměli v životě to štěstí, aby poznali prázdniny a pořádně si je užili. No a já dodám ve zdraví, protože náš dnešní host je veterinář, pan doktor Jiří Urbánek, a povídat si dnes chceme o psech, kteří měli prázdniny, a samozřejmě i o jejich zdraví. Já vás tady moc vítám, pane doktore.
3: Dobrý den všem, jsem moc rád, že tady zase můžu být. A snad to bude zajímavý povídání.
2: No určitě, ale takhle na začátek byste mohl říct, jaké prázdniny jste měl vy?
3: Já jsem měl prázdniny pěkné, takové hodně pracovní, protože my dospělí už ty prázdniny tolik nemáme, ale užili jsme si to a moje dcera jezdí na koních, takže měla dva koňský tábory, takže za mě značka ideál.
2: Byla tam zvířata, samozřejmě to se dá čekat tady u pana doktora veterináře, který je specialista, soustřeďuje se i na prodloužení psích životů, to znamená na životosprávu a psí štěstí. Protože kdo je šťastný a spokojený, tomu se nemoci spíš vyhnou a platí to i o následech. Je to tak?
3: Rozhodně. A naší rolí chovatelů, majitelů zvířátek obecně, je to, abychom se snažili těm zvířátkům vytvářet prostředí, kde nebudou ve stresu, kde nebudou smutný, kde nebudou nešťastný, kde nebudou neustále čelit třeba nějakým nepříjemným podnětům a podobně. A když se nám to podaří a k tomu je dobře nakrmíme, hezky vyvenčíme a budeme se k ním hezky chovat, tak nám určitě vydrží mnohem díl, než když to dělat nebudeme.
2: A o tom si dnes budeme povídat, takže i vy, milí junioři, jste zváni. Pište nám na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tu dáreček pro jednoho z vás, knížku, samozřejmě psí, Nehledá se pes, je to taková návodná knížečka o tom, jak my lidi žijeme s pejsky a jak by to mělo samozřejmě vypadat. No a vybrala ji pro vás Daniela Vodrášková, produkční. Krásné písničky, hned tu první vybral David Janečka, dramaturg. No a krásnou hodinku s námi přeje Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte tento krásný pořad Rádia Junior a dnes je mým hostem pan doktor Jiří Urbánek, veterinář. A jak jsem ho představila, že vlastně ho hodně baví zkoumat štěstí psů a jejich správná životospráva a tak dále, tak dále, tak s tím samozřejmě souvisí i to, jak se ti psi u nás cítí. A teď po prázdninách se mohou třeba cítit trochu opuštění, protože se změnil režim, junioři jsou ve škole, pejsek je hodně doma sám. Napadá mě, je dobrý mít jednoho psa, anebo je tohleto řešení vlastně, když si pořídíme ještě jednoho k němu, máme dva?
1: Tak to záleží na tom, proč mám psa. To je ta první otázka, kterou bych si měl klást. Proč mám vlastně psa? A druhá věc, jestli mě baví mít psa. A je to prostě o tom, že ten pes potřebuje nějakou péči. Teď nemyslím to, že potřebuje žrádlo, potřebuje vyvenčit, ale potřebuje mít i nějaký sociální kontakt. To znamená kontakt jak s lidma, tak s jinýma psama. A bohužel se stává, že když si lidi pořídí psa, tak právě poté, co se mu krásně věnovali o prázdninách, protože nebyly kroužky, nechodilo se do školy, byli všichni doma, tak pejsek zažíval asi docela příjemný chvíle, protože měl tu pozornost, protože měl ten kontakt. A teďka najednou, když jsou zase kroužky, škola a tak, všechno je hektický, tak ten pes se může cítit odstrčený a otázkou je, jestli druhý pes bude řešením. Jestli náhodou to není spíš o tom, že tím druhým psem bychom se snažili nahradit to, co bychom měli tomu pejskovi poskytovat my. Jinými slovy, nemám na tebe čas, tak ti pořídím jinýho psa na hraní. Má to samozřejmě pozitiva, ti psi spolu samozřejmě můžou vycházet, můžou si pohrát, ale pořád do té smečky takzvané patříme i my, patří i děti, patří vaši rodiče. Takže otázkou je, jestli to není jenom náhražka toho, že já nechci nebo nemám čas. Jo, protože ono se hrozně hezky řekne, já na to nemám čas, ale kdybyste si tuhle větu řekli jinak, není to pro mě důležitý. Protože nemám čas na věci, které pro mě nejsou důležitý. Když budu mít něco opravdu důležitýho, a vy děti to sami moc dobře víte, že když je pro vás důležitý si kreslit, když je pro vás důležitý hrát Roblox, když je pro vás důležitý cokoliv, co vás baví, tak si na to ten čas najdete vždycky. No a je pro vás ten váš pejsek důležitý, abyste si na něho našli čas? Takže za mě, jasně, může být řešení, že ti psi jsou dva, může jich být třeba 10, ale pořád to nemění ten vztah toho chovatele, případně té lidské rodiny vůči tomu pejskovi.
0: Teda svatá pravda, pane doktore, já se úplně tetelím blahem, že tohle to říkáte, protože vlastně jsem zjistila, že to někde v hlavě takhle srovnaný mám taky, že ten druhý pes je vlastně takový bonus pro toho třeba pejska, který teď, dejme tomu, já jsem tady a moji pejskové jsou doma. Oni na to nejsou moc zvyklí, aby byli sami doma, ale protože vlastně jsem tady, oni vědí, že musím taky chodit do práce, no tak jsou tam a jsou tam spolu na gauči, ležej tam, ale stejně čekají oba na mě. Jo.
1: Ano, přesně tak. Jo, ono lidi mají takovou zkreslenou představu, když se dívají na třeba tajný život mazlíčků, že jo, jak ti psi tam lítají, když ten páneček není doma, vyvádějí různý skopičiny, že jsou vlastně hrozně spokojení. Ten pes může být spokojený. Jo, on v podstatě neví, že potřebujete jít do práce, on prostě ví, že panička odchází a pokud odchází v pravidelném režimu, tak ví, že ona se zase vrátí. Jo, a ten druhý pes, jak říkám, to je, nedá se říct ani, že to je dobře, nebo že to je špatně, to si každý musí nějakým způsobem vymyslet, jak mu to vyhovuje, ale nemělo by to nahrazovat ten kontakt s tou lidskou částí smečky.
0: My jsme vlastně toho pejska z takového přírodního tvora přetvořili na součást naší komunity nějaké, jo? Takže ho teď v ní vlastně musíme ho v ní prostě mít a ne ho přesunout někam, že jo, třeba na dvůr a říct si, když jsou tam 3 ty psy, tak oni si to tam užijou i bez nás.
1: No ten problém je trošku širší, jo, protože my jsme toho psa vzali z nějakého prostředí, nebudeme se bavit o vlkovi, jo, dnešní pes už není vlk, je to řekněme, příbuznej nebo následovník, ale pořád jsme ho vzali z nějakého prostředí, který bylo přirozený. To znamená, ten pes běhal po hlíně, běhal mezi stromama, viděl trávu, občas chytil nebo občas pohonil nějaký zvíře a podobně. A my jsme ho přitáhli na Prahu 1. Jo, tak třeba na Prahu 1. Jo, ten pes vidí strom tak maximálně z tramvaje a chodí po betonu, po asfaltu a my máme pocit, že to takhle je správně. Jo, proto říkám, to je ta otázka, proč máme toho psa. A když ho máme, tak pojďme mu dávat aspoň v rámci těch možností nějakou dobrou péči.
0: Dnes je mým hostem pan doktor veterinář Jiří Urbánek. Povídáme si o tom, jak mít šťastného psa. Já to takhle zjednoduším. A samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tu pro vás krásný dárek, psí knihu, ne knihu.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes s panem doktorem veterinářem Jiřím Urbánkem a děkujeme všem, kdo nám napsali na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. První vlastně dotaz od Daniela se týká stresu. Píše, mají psi stres, když je dáme na hlídání?
1: To je hrozně individuální, to znamená, každý pejsek to má jinak a taky záleží na tom, kam ho dáme na to hlídání. Jo, pokud máte širší rodinu, že třeba máte babičky, dědečky, kteří se s tím psem znají a dáte ho na pár dnů k babičce, k dědečkovi, kde ten pes je spokojený, kde je třeba i zvyklý bývat, tak by to stres žádnej velký být asi neměl, ale každý pejsek to prožívá jinak. Jo, a zase se dostáváme k tomu, když si pořídím psa, tak teď je otázka, proč ho dávám na hlídání. A za mě, když už má někdo toho psa, tak by spíš měl volit třeba dovolenou tak, aby toho psa mohl vzít sebou, než ho dávat do cizího prostředí. O toho pejska tam určitě bude dobře postaráno. Jo? To vůbec není o tom, že by ten pejsek tam neměl, nikdo ho nevyvenčil, někdo mu nedal najíst, nebo že by nebyl fyzicky na tom v pořádku, ale zase berte to tak, že ten pejsek má hlavičku, jako rozum, jako malý dítě, a když malý dítě dáte, najednou byste vzali od maminky nebo z rodiny a dali ho na několik dnů někam na hlídání, tak taky jako to nemusí být úplně pozitivní, ale jak říkám, je to hrozně individuální, záleží na tom, jak je ten pejsek zvyklý být třeba s cizíma lidma, jak moc je ten pejsek adaptovaný na to, že občas bývá sám.
0: Čili, když si pořídíme psa a víme, že třeba, já nevím, dvakrát za rok pojedeme někam na dovolenou, tak bychom měli od začátku ho zvykat na člověka, který ho bude hlídat, a aby ho znal, aby s ním byl v kontaktu.
1: Za mě bych si vybral dovolenou, kam toho psa můžu vzít sebou.
0: Já vím, no.
1: Já tomu rozumím, že je to určitý omezení, ale zase, jak říkám, jo, to je ta otázka, proč mám psa a jsem rád, že toho psa mám, jo, hold z toho vyplývá nějaká povinnost a, jak říkám, stres u psa může být velice závažným faktorem pro rozvoj nějakých onemocnění. Takže jak říkám, individuálně, když tak toho psa zvykat nebo ho dát na hlídání někam, kde se cítí dobře, kde to třeba zná.
0: A to cestování může být pro psa stres? Já si myslím, že taky je to individuální. Známe toho našeho pejska a víme, jestli je cestovatel nebo není, že jo?
1: Určitě. Hlavně je potřeba v tom cestování brát na toho pejska ohled. Takže když se jezdí autem, tak buď na něho mít tu speciální přepravku, ale tím pádem dělat velmi často přestávky, aby se ten pes mohl protáhnout, proběhnout. Některým psům se dělá v autě špatně, takže se jim musí dávat nějaký prášky na to, aby jim špatně nebylo. Je to jako u dětí, jo. Prostě je to živej tvor, který potřebuje, nebo který má nějaké svoje požadavky, takže když ho chci někam vzít, tak na něho musím brát rozhodně ohled. Teď říkám, pokud by se jel autem, tak aby ten pes zaprvé v tom autě byl v bezpečí, to znamená i v případě nějaký i drobný nehody, aby nelítal po kabině toho vozidla a ještě třeba nezranil ty lidi, co tam jsou, dělat časté přestávky. Pokud je teplo, tak samozřejmě ten pes musí mít zajištěný, aby se nepařil v tom autě, no a nedej bože nechat ho někde na parkovišti na slunku, to snad už nikdo ani neudělá.
0: To snad ne, teda to doufám, že už tahle ta osvěta proběhla. No, Matěj se ptá, jak psi vnímají ten nový režim, o kterém jste mluvil, když skončí prázdniny.
1: No, ten pejsek, většinou je to tak, že ten pes má mnohem menší pozornost. On jemu nevysvětlí, tomu pejskovi, když za ním přijdete a řeknete Haríku, Asto, Bobíku, teďka já už budu chodit do školy, tak tady budeš často sám. Ten pes vůbec nechápe, o čem mluvíte, takže pro něho je podstatný, že se změnil režim, ale on si na něho navykne. ale samozřejmě může to být tak, že ty první dny bude takovej jako zmatený, smutný, nebude vědět, co se děje, ale on se poměrně rychle adaptuje na to, že se zase chodí do školy. Důležitý je, aby měl péči a pozornost a aby měl opravdu dostatečnou možnost nějakého vybití. Protože pokud to bylo tak, že o prázdninách jste s tím psem byli celý den, lítali jste někde po lese nebo po hřišti, tak teďka ten pes se bude nudit, tak je taky možný, že vám něco doma rozkouše, roztrhá, protože najednou nebude vědět, co má dělat. Takže trošku nějakou adaptaci by to asi chtělo, ale ten pejsek si na to zvykne. To tak velký stres asi není.
0: Já myslím, že ani ty prázdniny bohužel nejsou tak dlouhé, aby ten pes to neměl vlastně v paměti, jak to bylo předtím. Já si myslím, že si to ty psi pamatujou.
1: Tak to si netroufám říct, jako na to snad ani není nějaký výzkum, ale ti psi potřebují mít stabilitu. Jo? To zvíře potřebuje mít stabilní režim, takže ideálně on měl nějaký režim, teď najednou se ten režim mění a když bude stabilní, tak ten pes si na to poměrně rychle zvykne.
0: Já jenom taková připomínka, já jsem měla v dočasce pejska, buldočka a měla jsem ho přes půl roku a vzala si ho paní, jedna moje známá a oni nás po letech teď přijeli na chalupu navštívit v létě. Ten buldoček vyskočil z auta a byl tam úplně jako doma. Jo? Čili on po letech, třeba po třech letech, on prostě šel rovnou do kuchyně, jo, vlez si do pelíšku, úplně prostě jako kdyby tam, já nevím, byl naposled před 14 dny. Takže já myslím, že oni prostě mají
1: tak paměť. On se vrátil do nějakého prostředí, který důvěrně znal.
0: Ano.
1: A možná ani nepochopil, nebo ani ten mozek mu neumožnil přemýšlet o tom, že jsou to už 3 roky. On tam prostě přišel, jo, tady to znám, tady jsem měl pelíšek, furt tady je, tak si lénu.
0: Ano. Přesně, tak jako jsou to pejskové šikovní a vy, milí junioři, jste taky šikovní, píšete nám na radiojunior@rozhlas.cz, tak pokračujte, máme tu pro vás krásný dárek psí nepsí knihu a já vám teď pustím písničku a připomenu, že mým hostem dnes je pan doktor Jiří Urbánek, veterinář a budeme pokračovat v povídání o psím stresu.

0: pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: A v úterý odpoledne jsme tu mezi námi zvířaty. Dnes je mým hostem pan doktor Jiří Urbánek, veterinář, a povídáme si o psím stresu. Tak a já jsem tady teď našla nějaké vlastně vaše zajímavé dotazy. Adam se ptá, jestli na psí stres existují nějaké bylinky, které by pomohly, a co se vlastně v těle děje, když má pes stres.
3: Bylinky určitě existují, jsou to takzvané adaptogeny, z nichž z takových hodně známých je ashwagandha. Jsou to látky, které pomáhají vyrovnat, vlastně vybalancovat ten organismus, aby se v tom organismu dělo to, co se má dít, a dělo se správně. Tady vřele doporučuji nepoužívat produkty pro lidi, ale používat speciální produkty, které jsou pro psy. Takže si najdete nějaký adaptogeny pro psy, tak určitě něco najdete. No a co se děje v tom těle toho psa, když má stres? V podstatě to funguje u všech savců. Takže se to děje nám, děje se to kočkám, prostě k jakýmukoliv zvířeti. Když je to zvíře ve stresu, tak se vyplavuje látka, která se jmenuje kortizol. To je stresový hormon, která je užitečná proto, aby ten organismus zvládl krátkodobý stres. Jo, když vidíte to sami na sobě, když vás něco poleká, tak si jakoby stáhnete a řeknete si, protože jsme lidi a máme, přemýšlíme, tak si řekneme, aha, není se čeho bát, protože třeba to není na zemi had, ale je to zatočený klacek. A nebo jo, to bouchlá petarda, protože je Silvestr. No a ten stres se vypne a ten kortizol zmizí z toho těla. Ale když ten pejsek nebo jakýkoliv živočich je v dlouhodobým stresu nebo často se opakujícím stresu, tak ten kortizol se nevypne a je pořád v tom těle. A on bohužel funguje tak, že snižuje odpověď imunitního systému, to je ten systém, který nám pomáhá zvládat infekce a podobné věci, a ten systém imunitní zhoršuje to, jak funguje, no a pak může dojít k tomu, že zaprvé můžou přijít infekce, můžou přijít takový ty těžký onemocnění, kterým se říká autoimunitní onemocnění. No a samozřejmě ten imunitní systém, když je oslabený, tak může i nezvládnout to, že tam vznikne nějaký rakovinný bujení. Takže jde o to, že primárně, nebo jako první věc, ten kortizol snižuje účinnost imunitního systému, takže ten pes je náchylnej na to, že bude víc nemocnej.
2: No, já nechci podceňovat naše juniory, já tvrdím, že jsou to skoro všichni géniové, ale mohli bychom trošku vysvětlit to slovo imunita?
3: Jo, imunita. Imunita je součást našeho těla, která má za úkol bránit nás, když přijde nějaký impuls zvenku. Jo, je to, když budete mít rýmu, nebo když na vás skočí chřipkový virus a budete mít zdravou imunitu, tak ani nepoznáte, že je. Ten imunitní systém, to tělo si s tím prostě poradí a ani nepoznáte, že kolem vás něco prošlo. Když ten imunitní systém je nějakým způsobem poškozený, no tak přijde nějaká infekce a ona přepere ten imunitní systém, takže člověk je třeba nemocnej, dostane nějakou rýmu, angínu a podobně. A ten imunitní systém, tady ten systém ochrany, vlastně systém ochrany toho těla, funguje i na to, že když se někde objeví třeba nějaká rakovinná buňka, tak ten imunitní systém, když je zdravý, tak je schopný ji třeba i zlikvidovat. Takže se to nemusí potom to onkologické onemocnění, ta rakovina se nemusí projevit. Takže je snad je to takhle srozumitelnější.
2: Já myslím, že je to srozumitelné, zvlášť teda víme o tom, že tato onemocnění napadají nejen lidi, ale i zvířata, což je všeobecně známo. Všichni, kdo máme doma zvířata, o tom víme. Takže je tady další dotaz, ten je zajímavý. To poslala Katka, která se ptá, co vlastně všechno může způsobit psovi stres, aniž bychom my o tom věděli.
3: No, to je super zajímavý dotaz. Za ten děkuju. Díky tomu, že když to bude dlouhodobý stres, tak my bohužel nevíme, kde v tom pejskovi se to projeví. Protože on narušuje ten kortizol, o kterém jsme se bavili, nebo ta chemikálie, co se vytvoří v tom těle, může narušit různý orgány. To znamená, ať je to, může tam být nějaký kožní projev, že ten pejsek najednou se začne škrábat, začne mít červenou kůži. Může se to projevit na střevech, že ten pejsek najednou bude mít průjem, anebo to střevo nebude fungovat dobře. Může se to projevit na mozku, to znamená, že ten pejsek může začít mít neurologický potíže, že se bude motat a podobně. My nedokážeme říct, který orgán to postihne. Tady bohužel neexistuje atlas, že by se řeklo, ten pejsek je často sám doma, má separační úzkost, takže bude mít třeba průjmy. Jo, to neumíme, to nikdo neumí říct, takže tím úkolem je pro nás jako chovatele, abychom se snažili ten stres eliminovat. Jo, budeme se o tom bavit před Vánocema, kdy budou tady bouchat všude petardy a rachejtle, takže důležitý je, abychom toho psa se snažili dostat z toho místa nebo na místo, kde bude klid, pohoda a kde ten vliv na něho bude mnohem menší.
2: Já myslím, že ta Katka to myslela tak, že někdy ty pejsky třeba stresujeme a nevíme o tom, protože nechápeme, že to, co děláme, je pro ně stres. My si teď dáme písničku a po písničce bychom na tohle téma pokračovali.
3: Jasně. To?

0: Mezi námi zvířaty. Jsme taky v ráji samozřejmě. S panem doktorem Jiřím Urbánkem zodpovídáme vaše dotazy a dlužíme ještě odpověď nebo část odpovědi Katce, která se ptala, jestli některá naše činnost, aniž my o tom víme a děláme ji s nejlepším vědomým svědomím, může taky psy stresovat.
1: Ano, je to tak. Ono, já věřím tomu, že každý z nás vzhledem ke svým psům dělá všechno s nejlepším vědomím a svědomím, ale občas jsou věci, kdy prostě uděláme něco, co toho psa opravdu stresovat může. Je to třeba to, že nejsme schopni respektovat to, že ten pes třeba chce odpočívat. Jo, my máme pocit, že my přijdeme z práce, nebo děti přijdou ze školy a pejsek má povinnosti s nima hrát. Ten pes třeba chce ještě spát, nebo chce ležet, a když ho nutíme do nějaký činnosti. Pak za mě hodně stresující jsou takový ty procházky, kdy ten pes nemá možnost si očuchat věci. Ten pes si potřebuje přečíst ty čuránkový SMSky od ostatních psů, potřebuje se projít, potřebuje si dělat svoje, a takový to, že jakmile se vzdálí od nohy, tak mu cuknu vodítkem, to pro toho psa není procházka. To je v podstatě jenom chvilička, aby se vyčural a vykadil a my jsme od toho měli pokoj. Pak samozřejmě za mě jakýkoliv věci, které toho psa nenadále vylékají. Jo, když se podíváte, bohužel na různých sociálních sítích jsou rádoby vtipný videa, že někdo bafne na psa, probudí psa nebo ho navleče do nějakého stupidního oblečku a lidi se tomu hrozně smějou. Jo? To všechno jsou věci, které toho pejska můžou stresovat a jsou daný jenom tím, že někdo to blbě vyhodnocuje, že si myslí, že to je velká sranda i pro to zvíře. Mm-hmm. Jo? Takže to jsou činnosti. Za mě je to určitá nutnost respektu vůči tomu, co zrovna ten pes chce a potřebuje.
0: Já si myslím, že bychom si měli vždycky říct, jak by se mi líbilo, kdyby mě tohle někdo dělal.
1: Jo? To je skvělý.
0: Jo, protože ano. Já třeba, když mi někdo řekne, jak to, že ten pes prostě není na vodítku, já nevím, někde na louce, tak já mu řeknu, a proč vy nejste na vodítku? Jo? Prostě jsou místa, kde jako ten pes prostě, když poslouchá, tak jako proč by byl na vodítku, že jo? Samozřejmě něco jiného je ve městě, kde by mohl způsobit autonehodu nebo cokoliv, jo? Někde se někomu připlíst pod nohy a povalit ho nebo tak, ale člověk, přece ten majitel toho psa, tak musí nějak umět se rozhodnout, co je v tu chvíli jako vhodný. Ale když ho nenecháme, jak říkáte, tu procházku si prožít, jo, tak je to špatně prostě.
1: To si myslím, že jste řekla hrozně hezky. Prožít si tu procházku. Jo, to je stejný. Představte si, že byste šli s maminkou a s tatínkem na hřiště a teď byste chtěli jít na prolízačku a maminka vás chytla za ruku, zatáhla. Ne, tady budeš stát u lavičky. Nebo se projdeme kolem klouzačky. Projdeme se kolem houpačky a nemůžeš na ní chodit. Jo, je to vlastně velmi podobný. Ten pes potřebuje mít zážitky. Jo, ten pes potřebuje zažívat, jak říkám, interakci i s ostatníma psama, případně určitou míru volnosti, pokud to umožňuje ten systém. Jo? A ono je to docela v rozporu, že máme nějaký pravidla pro to, jak ti psi mají chodit, to znamená vodítka, náhubky a podobně, ale to jsou pravidla, které jsou vhodné pro nás, ale pro toho psa vhodný nejsou. To rozhodně ano. Nepřispívá k tomu, aby ten pes byl spokojený a šťastný.
0: Mně se to právě letos stalo, že jsem šla se psama potokem. Židova Strouha, to je takový krásný místo v jižních Čechách, kde se dá dost dlouhou dobu jít potokem. A v těch horkách samozřejmě je to pro ty pejsky příjemný a i pro nás, když tam jdeme v nějakých gumových botách. No a tam paní prostě šla s buldočkem a měla ho na vodítku a řekla mi, jak to, že já nemám moje psy na vodítku. Jo. No, tak jsem jí odpověděla, je to tím, paní, že já nemám vodítko.
1: Ne, no. To je o tom, kde máme používat zdravý rozum a kde prostě ty pravidla jsou vymýšlené pro určitý specifický situace a v tu chvíli to nedává smysl, jo. Takže ano, chápu, že jsou lidi, kteří by pravidla dodržovali, byť jsou sebehloupější, tak by je dodržovali kdykoliv, ale vždycky je potřeba zapojit zdravý rozum.
0: Přesně tak. A hlavně, když chceme toho psa jako mít šťastného, tak ho musíme natolik zvládnout, abychom si mohli tohleto všechno dovolit. Ta komunikace s ním, že jo? Jo, protože on musí přiběhnout na zavolání.
1: Určitě, určitě, to je nějaká výchova, nějaká socializace, ale bohužel spousta lidí má jako vrchol socializace to, že pes zvládne jezdící schody v nákupáku. Jo, já si osobně myslím, že jsou prostě věci, které prostě pokud ten pes není asistenční a tak si myslím, že v nákupáku nemá co dělat.
0: Přesně tak.
1: A občas se mnou někdo hádá v komentářích na sociálních sítích, vždyť ale ten pes je tam šťastný, říkám, jo, tak fajn, tak už vidím to obrovský štěstí toho psa, že ho vezmu do nákupáku, chodím tam s ním mezi obchodama, jako.
0: No, tak tam i já se dusím většinou, protože tam není vzduch, tak jako jak asi se tam daří těm pejskům. Dnes je mým hostem zde, a jsem tomu velmi ráda, pan doktor Jiří Urbánek, veterinář.

0: Katku, byl to super dotaz, děkuju za něj.
1: Byl to vyloženě odborný dotaz, takže moc děkujem. No a teď my tady máme takovou trojici dotazů, která se týká takového psího docela častého jako zlobínkování trošku. Tak píšete, že můj pes vyhrabává díry a žere kořínky. Co se děje, když pes žere trávu a proč to dělá? A pak je tady dotaz, že naše holčička Bíglice žere hovínka.
0: No to je jasně, nám jako lidem to přijde hrozný, jo, to, že pes vyhrabává někde něco a žere u toho kořínky, ten pes se prostě baví. Samozřejmě pokud ten pes žere něco, co nám se zdá nestandardního, tak buď může mu něco chybět, může se nudit, můžete se potkat s tím, že vám pes bude olizovat omítku nebo okusovat rohy, jo, tak... A co se týče těch hovínek, to může mít ještě kořeny v dávné době, kdy vlastně fenky, když vrhly a měly štěňátka, tak žrali ten odpad po těch štěňátkách, aby vlastně čistili to prostředí a aby to nesmrdělo, aby tam nepřišel nějaká šelma nebo nějaký predátor, aby ty mláďat nesežral. Takže to může být jako historicky nějaký, on se tomu říká atavismus.
1: Návrat do minulosti,
0: návrat před 10 000 let. A co se týče trávy, no tak většinou psi žerou trávu, když mají nějaký žaludeční problém, což nemusí být žádná nemoc, může být nějaká dietní chyba, takže se snaží stabilizovat to prostředí v tom žaludku, jim to pak třeba vyzvracej a udělá se jim dobře, takže nedělal bych z toho žádnou velkou vědu.
1: A ty kořínky, nemůže to znamenat, že jim něco jako chybí? Že hledají nějaký vitamín nebo nějakou látku?
0: To jsme zmiňovali, no. Ano, že to může být, že tomu psovi něco chybí, ale osobně si myslím, že to dominantně je spíš to, že se nudí.
1: Jo,
0: že ho to prostě baví.
1: Ano, hlídá si pak díru.
0: Přesně tak.
1: Ano, tak to dělá náš buldog, to je přesně. No a já spěchám trošku, protože chci ještě jediný dotaz, který se netýká psa, napsala Helenka, která píše, dá se kotička odnaučit toulání, je vykastrovaná a přesto je někdy celé 2 dny pryč.
0: Tak Helenko, kočička není pes, to znamená kočička nerespektuje naše pravidla. Takže důležitý je, aby kočička měla možnost se vrátit, aby tam měla nachystaný někde jídlo, aby tam měla nachystaný někde pití. A kočička královna, až uzná za vhodný, že chce vidět tu rodinu, která jí má sloužit, tak se vrátí a pokud samozřejmě se jí něco nestane, ale to nejde prostě u těch kočiček bohužel uhlídat. Takže kočičky mají jinou psychiku než psi, ona se vrátí, ale až ona bude chtít.
1: Kočičky jsou prostě vlastně zdaleka ne tak zdomácile jako psy. No pane doktore, já vám moc děkuju za to dnešní povídání, bylo to teda hrozně zajímavé, já si z toho odnáším spoustu nových informací, jsem za to ráda a doufám, že budeme pokračovat, že se před Vánoci sejdeme.
0: Určitě se sejdeme, já jsem taky rád a jsem moc rád za ty dotazy, protože dneska ta debata byla opravdu pěkná a ty dotazy byly super, takže já moc blahopřeju dětem, že se dokážou zeptat na takový až vlastně i odborný dotazy.
1: Naši junioři jsou prostě skvělí. Milí junioři, loučíme se s vámi, mějte se krásně, pan doktor Jiří Urbánek byl dnes mým hostem, já mu přeju šťastnou cestu domů.
0: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Horor, komedie, dobrodružství
3: i roztomilá zvířátka.
2: To vše najdete v klubu Rádia Junior.
3: Každý den od 19 hodin s našimi super moderátory na Rádiu Junior.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další vyprávění ze seriálu o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Bude to příběh vodní, možná trochu námořnický. Rozárka s bráškou Jozífkem si v něm budou hrát na plachetnici, která jede na výlet. Jenže se přižene vítr a loď se rázem octne v ohrožení. Kdo plachetnici zachrání, O tom vypráví pohádka s názvem O Lachtanovi Hmta Hmta.

0: Dobrý večer, děti. O Lachtanovi hmta, hmta.
1: Tati, ty jsi hrozný otec.
0: Co jsem provéd?
1: Já tě musím pořád přemlouvat k pohádkám, ale tady malýmu Jozífkovi si nevyprávěl ještě vůbec žádnou.
0: Rozárko, vždyť Jozífek ještě neumí mluvit. A podívej se na něj. Na rozdíl od tebe se tváří velmi spokojeně.
1: Jozífek umí mluvit. Říká hmta, hmta.
0: A... ty víš, co to znamená?
1: Ne, ale třeba to znamená pohádku, pohádku.
0: No, a nebo taky jídlo, jídlo.
1: To nemůžeš vědět.
0: No, dobrá, nemůžu. Budu vyprávět pohádku o princezně Rozárce i o princi Jozífkovi, ale jen pod jednou podmínkou. Pokaždé, když takhle zvednu ruku, musíš říct hmta, hmta.
1: Dobře.
0: Hmta, hmta?
1: Hmta, hmta.
0: Byl to takový pošmourný den na zámku. Nepršelo, ale sluníčko celý ten den někde prospalo a foukal vítr a nikdo neměl narozeniny. Princezna Rozárka si s princem Jozífkem hráli u zámecké fontány a protože ani jeden z nich neměl narozeniny a nebyla naděje, že by tedy od někoho dostali dort, rozhodli se, že si dort upečou sami z písku. Třípatrový dort ozdobili křemínkovými oblásky jako mandlemi a šiškami ze zámeckých tůjí jako čokoládou a místo svíček do dortu zapíchali takové ty cedulky, jak si na ně zahradníci píší, co je která kytka zač, aby se jim to nepomíchalo. Byl to náramný a krásný dort. Pak si z pampelišek udělali trumpetky, začali troubit a pochodovat jako zámečtí trubači a pak zpívali. Tedy jenom Rozárka, protože Jozífek to ještě neumí. A zpívali živio a mnoga léta a hodně štěstí, zdraví a aby nás pán Bůh miloval, prostě všecko, co se o narozeninách zpívá. Když tu najednou uslyšeli podivný hlas.
1: Hmta, hmta.
0: A zás.
1: Hmta, hmta.
0: A zás.
1: Já to nebudu říkat pořád dokola, když nevím, co to je.
0: Na břehu jezírka ležel Lachtan.
1: Co?
0: Vypadal strašně smutně a naříkal.
1: Hmta, hmta.
0: Co pak je? Proč jsi smutnej? Zeptala se Rozárka. Jozífek se neptal, protože ten mluvit ještě neumí. Lachtan taky neumí mluvit. Umí se jenom kývat a říkat...
1: hmta, hmta.
0: Takže i tenhle Lachtan se jenom kýval, koukal smutně na dort a říkal pořád...
1: hmta, hmta.
0: Ty chceš ten dort? Zeptala se Rozárka. A Lachtan na to...
1: hmta, hmta.
0: Ty máš narozeniny, zeptala se Rozárka. A Lachtan?
1: Hmta, hmta.
0: Je, to je dobře. Protože my jsme si s Jozívkem mysleli, že dneska je den bez narozenin a bylo nám to líto. Tak to jsme ti upekli dort? Víš, Jozífku? A Jozífek zatleskal ručičkama. Na, tak si ho vem, řekla Rozárka a tlačila pomaličku dort k vodě. Lachtan se rozhmtal na celé kolo a skočil do dortu. A jak byl celý mokrý a veselý, lítal ten dort na všechny strany, že Rozárka s Jozífkem museli kousek utéct, aby nebyli celý od písku. Vidíš, Jozífku, jak mu ten dort chutná? To jsme ho moc dobře upekli. A Lachtan se cachtal v dortu s obrovskou radostí a Jozífek s Rozárkou se tomu smáli. Tak co? Byl dobrý, smála se Rozárka a Lachtan... ten se úplně řechtal. A když už byl dort celý rozhňahňaný, skočil Lachtan zase do vody a ještě jednou se vynořil z vlny jako králík z pole a...
1: hamta, hamta.
0: A byl pryč. A Rozárka s Jozívkem se rozhodli, že si teď budou hrát na výlet na parníku. Rozka vzala dřívko, že je to jako ten parník, pak utrhla dvě sedmikrásky, že to jsou jako ona a Jozífek a posadila ty sedmikrásky na parník, že plují na výlet. Pak ale ještě vzala velký list, zapíchla ho do dřívka a že parník má plachtu. Jozífek se sice nad tím pozastavil, že je to nesmysl, že prostě buď to máš parník, anebo máš plachetnici a ne obojí dohromady, ale jednak neuměl mluvit A jednak se mu líbilo, že se do plachty dá foukat, tak to prostě nekomentoval a foukal do plachty. A hurá na výlet. Lodička vyplula na hladinu a Rozárka ji pak dlouhým prutem zase přitáhla zpátky. A takhle jezdili na výlet a pak se zase vraceli z výletu a pořád dokola a byla to veliká zábava. Jenže, kde se vzal, tu se vzal. Vlétnul mezi ně vítr jak stíhačka a fouknul lodičce tak do plachet, že loďka byla metr od břehu a pak zase. A lodička byla tak daleko, že na ně Rozka vůbec nedosáhla. Větře, ty darebo, nedělej to, rozčílila se princezna Rozárka a zkoušela vítr švihnout proutkem. Nechej nás, my jsme na výletě. Ale vítr dareba foukal a foukal a lodička byla dál a dál a začala se naklánět a vypadalo to, že sedmi krásky spadnou do vody. Pomoc, pomoc, volala Rozárka, vítr krade Jozífka a Rozárku. A Jozífek už začal fňukat a koukal se, jak se jeho sedmi kráska dostává až na úplný kraj dřívka. A vítr foukal a foukal a foukal a parník plachetnice odplouval dál a dál. A tu se najednou zastavil uprostřed jezírka. Vítr se tomu podivil. Co se to děje? Jak to? Nadechnul se a fouknul do lodičky ještě silněji. Ale lodička se ani nehnula. Tak se vítr namíchnul a zafučal úplně hrozně moc. A loďka nic. Naopak. Začala se přibližovat ke břehu. Hurá! Volala Rozárka a skákala a Jozífek radostí zvedal ručičky, ale vítr si řekl, že aspoň sfoukne ty sedmi krásky do vody a vzepřel se. Zaklonil a nadechnul se úplně nejvíc. Jenže v tu chvíli přilétnul z druhé strany druhý vítr a taky takovej blázen bláznivý a prostě tomu prvnímu větru vlítnul do té otevřené pusy a převalil ho na záda a odkutálel se s ním tak daleko, že tam oba větři zapomněli, kde to před chvílí byli a koho, že ho tam zlobili a chvilku se o tom dohadovali a potom někam vyvanuli pryč. Rozárka s Jozívkem si zvedli z lodičky každý svou sedmikrásku a byli rádi, že se jim nic nestalo. Z vody se vynořila hlava Lachtana a Lachtan povídá.
1: Hamta, hamta.
0: Děkujeme, že jsi nás zachránil, povídá Rozárka. My už ale musíme domů. A drapla Jozífka a utíkala na zámek ke královně mamince. Jozífek se ještě otočil, aby Lachtanovi zamával a i když Jozífek neuměl mluvit, tak tohle řekl naprosto jasně.
1: Hmta, hmta.
0: A to je konec.
1: Ty, táto. Podle mě ten Lachtan tolikrát to hmta, hmta neříkal.
0: No, ale aspoň jsme zjistili, kde se to naučil říkat Jozífek.
1: No, to teda není pravda.
0: Ale tak víš co, já ti nemusím vyprávět pohádky. Stejně po nich nespíš a ještě mi nevěříš.
1: Budeš ještě vyprávět.
0: Nebudu.
1: Prosím.
0: Tak řekni hmta, hmta.
1: Hmta, hmta.
0: Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Houbice a její tři dcery promění tři bratry v houby. Ryzce, hříbka a křemenáče. Naštěstí je ve hře ještě bratr čtvrtý. Původní rozhlasovou pohádku Houbové čarování napsala Anna Jurásková. Režie se v roce 2006 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají Michal Zelenka, Zdeněk Hruška, Martin Písařík a další.

0: Přeju dobrý odpoledne. A rom do potoka. Koukám, že se vás u rozhlasové pohádky sešla pěkná hromádka. Tak to společně můžeme vyrazit do času, které už větrnej kůň rozfoukal. Kdo se ale se mnou bojí vydat na tu klopotnou pouť, ať zvostane za kamnama, neuslyší nic, neboť... Český rozhlas uvádí rozhlasovou pohádku Anny Juráskové Houbové čarování. Hudba a zvukové efekty Tomáš Pergl, texty písní Jiří Chalupa, dramaturgie Václava Ledvínková, mistr zvuku Radek Veselý, střih Jana Fischerová, produkce Jana Knapová, režie... Ticho. Režie Jaroslav Kodeš.
1: Slyšíš, Bohuslavé, jak ten tkalcovský stav zpívá pořád dokola?
2: Taky je to známá písnička. Na cukr na kafe, na cukr na kafe.
3: A už si někdy pil pravý kafe, Bohuslave?
4: Pak to ne. Jenom culifindu Františku. A k tomu neslazenou.
1: Jo, pravý kafe s cukrem. To si my, obyčejní tkalci, nemůžeme dovolit.
3: Je to tak, Blažej. Náš tkalcovský stav nás jenom pokouší. Za plátno utržíme jen pár grošů a za ně si cukr ani kafe nekoupíme.
2: A přitom je naše plátínko jemný jako herbábí a bílý jako ten nejbělejší mráček na modrý obloze.
1: Konec, bratři moji milí. Necháme tedy stav stavem a půjdeme do světa.
2: Blažeji, co tě to popadlo a tak najednou?
1: Přemýšlím o tom už hezky dlouho. Svět je velký. A to by tak hrálo, aby někde nepotřebovali plátínko nevěstám na vejbavy.
3: Paní mámám na jubky.
1: Ano.
3: A děvčatům na šáteček.
1: A možná, že bude stačit i pro celý město.
3: Jak by ne? Máme tady štůčky pláten a plátínek pro celý hory.
2: No, tak já jsem taky pro. Když to vemem od jednoho konce hor ke druhýmu, no to by bylo, aby se nám pytlík z penízky nenaplnil.
3: A možná, že někde narazíme i na nevěsty pro sebe. Ono člověka omrzí tkalcovat plátno porád jen na cizí svatby.
1: Tak!
5: Bratříčkové milí, už vás chvíli poslouchám. Vy mě sebou do světa nevemete.
1: Vždyť ti teče ještě mlíko po bradě, Antonínku. A tenkej jsi zrovna jako vyražený proutek.
5: Ale vždyť...
1: Kde pak? Taková štrapác není nic pro tebe.
3: Jen hezky zvostaň doma. A postarej se o naši kozu. Však my se zase ve zdraví vrátíme.
2: Přece jen, bratři, je mi krapetlí to našeho nejmladšího. Má jenom nás.
1: Co pak o nás přijde? Jen ať tady pěkně počká. Měj se tu dobře, Antonínku. A vzpomínej na nás.
5: Tak teda s pánem Bohem, Blažeji, Františku a Bohuslávku, bude se mi po vás stejskat.
1: S pánem...

0: Mám už nohy celý kudrnatý. Jdeme mi vůbec dobře, bratři milí? Za chvíli si zase slunce přetáhne oblakovou duchnu přes hlavu a nikde ani jedna chalupa.
1: Tak víte co? Obrátíme se a tradá domů.
2: To tak. Z toho by měl radost akorát Antonínek. Nemáme ani metr plátna prodanýho.
0: Nevěsty taky nejsou na obzoru?
2: Mašírujeme dál.
1: Ach jo.
2: A rom do potoka. Jestli mě v oči nemejlej, tady je paseka a na ní... No ne.
0: Chaloupka jako malovaná.
3: A všude okolo kolečka houb.
2: Červený, zelený, žlutý, fialový, hnědý. I prach satra. To bude smaženice. Bohuslave, máš nožejk?
3: Aby ne.
4: Jen nechte bejt, hoši, a pojďte k nám. Pěkně vás vítám.
2: Dobrý den, přeji.
3: Pozdravení.
0: Dobrý.
4: No, jen pojďte, pojďte dál. Koukám, že jste celý ušlí. U pajmámy houbice se ještě nikdo nepoměl špatně.
0: Děkujeme pěkně. Rádi si krapet odpočineme. Co říkáte, bratři?
1: No tak snad bychom mohli.
2: Ale jen na chvilku.
0: Žaludek nám už zpívá tuze smutnou písničku.
2: Nic nechceme zadarmo, paní mámo.
4: Jděte, trochu culifindy a pár makovej housek. To ani nestojí za řeč.
5: Máte to tu hezký. Samej malovaný hrníček.
6: A taky máte pěkně naklizeno.
4: Však taky mám 3 dcery a ty se musej otáčet.
5: Vy máte dcery?
4: A jaký? Vysoký a běloučký jako betly. Vařit umějí, šít taky.
0: Vida, my zrovna hledáme nevěsty a jsme taky...
5: 3.
4: Usta křemeňáků, jako kdybyste šli na isto. Dílčata, pojďte sem. Máme návštěvu.
0: No ne!
5: Co jsou ale krasotinky?
7: Pěkně vás vítáme.
8: Já vláknice.
9: Já třepenitka.

0: Ježíši milí, to jsou holky jako jiskry.
1: Hlava se mi z nich točí.
0: Každej nám je bude závidět.
2: Štěstí nám spadlo rovnou do nůše.
3: No, jen jestli jsou takový, jak vypadají.
2: Bohuslavé!
1: Ty v opatrníku jeden. Krása se přece s dobrotou drží za ruce.
4: Tak co, hoši? Hodili by se vám ty moje holky za nevěsty.
5: No, co pak o to? Jen jestli nás budou, paň mámo, chtít?
4: A to bych se na to podívala. Jsou to poslušný dcery. Dobře jsem je vychovala. Děvčata moje, líbějí se vám tihle hoši?
6: Líbějí. A jak pak se jmenujete?
1: Já jsem František. Tenhle.
2: Bohuslav.
1: A tady ten kudrnatej.
5: Blažej. Ale koukám, paň mámo, že vám tady za kamnama vykukuje ještě jedno křoupátko. To je taky vaše.
1: Vy máte ještě jednu dceru, paň mámo Houbice?
4: Jo, mám. Takovou k ničemu, jako pírko ze sojky. Co tu děláš? Máš venku rovnat polínka?
5: Nechte ji tady, paň maminko.
1: Sestry ji odvedeme a kdo ví, kdy se zase spolu uvidí.
2: Počkej, jak pak se jmenuješ?
7: Valentínka.
2: Je, jméno jak pro princeznu. Taky seš taková tenoučka, jen tě odfouknout. A cože tak smutně koukáš?

0: Povídám, je jako nic po ničem. Koukej si jít po svých, holka darebna.
1: Kdybyste, hoši, věděli, co vás čeká.
2: Počkej, počkej, kam utíkáš?
3: Co to jenom říkala?
0: No jiný nechte. Občas mluví z cesty. Tak co? Plácneme si na ty svatby?
4: Jo,
3: no, proč ne?
5: Plácneme.
1: Jo! Máš kudrnatý vlasy, jako já třepenitka. Ty budeš můj ženich Blažeji.
4: Budu.
6: A ke mně v láknici pasuješ ty, Bohuslávku.
3: Já?
6: Máš světlý vlásky skoro jako moje bílý vlákínka.
1: No, a k Františkovi patřím já.
6: Holubinka.
1: Oba jsme trochu do červena.

0: Holky jsou rozebraný a dub sem, dub tam, svatby jsou za komínem. Na oslavu si teď všichni dáme pořádnou houbovou polívku. Co vy na to?
1: Neodmítnem, paň mámo.
0: Jen si poslušte, máme jí plný hrnec.
1: No, co je?
0: Takovou jste ještě nikdy nejedli. No.
2: To je dobrá polívka.
1: Moc, moc dobrá.
3: Dobrá? Ale dobrá. Co?
4: Já? Usínám.
1: To jsem se přejedl.
0: Můj tešim. Už spěj. Stačí jen 3 kapky čarovného houbového jedu do polívky a probuděj se až ráno. Tak, holky, a jdeme tancovat. Klobouky na hlavu a šupajda na palouk.
5: Mouchy na med. Klobouček můj červený jim srdce podpálil.
6: A moje bílý nitě jim srdce omotali.
0: Noha, nenoha, dub sem, dub tam. Dobře jste to udělali, holky moje. A já vás teď roztočím do kolečka.

0: kolik pěkných hochů už tady bylo a se všema ty čarodějnice zatočil.
1: Navíc kapka nebo dvě
2: dorazí je úplně.
0: Ještě, že tě mám, korunko moje, medailonku můj zlatej. Ještě, že mě ochraňuješ, jináč bych se už dávno přeměnila na prašivku jako oni. Kdybych tak věděla, jak ty hochy zachránit. Spěj, jako když je do vody hodí, a netušej, co je čeká.

0: Máme ještě sekat? Paň mámo, houbice.
1: Už toho nechte. Za pohoštění jeho až dost.
2: Nějak nám to nejde. Jako doma.
3: Ruce máme těžký. A nohy taky.
1: A to se vám jen zdá, hoši. Měli jste si po té cestě kapku díl zdřímnout. Dcerky moje, pojďte ukázat hochům svatební oblečení.
4: Líbí se ti můj závoj, Bohuslávku?
2: Je.
4: Je z těch nejjemnějších vláken.
2: Je jako ty, vlákničko.
5: Koukej, Blažeji, jak se kanýry na mý sukni třepetají.
2: Jako ve větru, třepenitko.
5: A co moje červená vestička s fialovýma knoflíkama, Františku?
2: Krásnější jsem neviděl, holubinko.
1: Zítra je úplněk. V půlnoci začnou svatby.
2: A co tak nahonem? A proč o půlnoci?
1: A škoda každý chvilky, hoši. Ráno vyjde slunce a než se vzpamatuješ, na jeho místě svítí měsíc. Včera byla tady moje třepenitka ještě v mechu pod smrčkem a dneska je z ní nevěsta.
3: V mechu pod smrčkem?
2: Pod smrčkem?
3: V mechu?
1: Teď se ví, že v kolíbce pod peřinkou. A co ty tady, Valentino, s rukama za zády? Koukej uhrabat cestičku na ty svatby.
4: Hned, paň mámo houbice,
1: jestli jen pípneš, kdo jsme. Obrátím tě na tu nejprašivkovatější prašivku.
4: Nic neprozradím, nemusíte se bát.
1: A vy se běžte chystat.
6: Koukejte, bratři, měsíc už je v úplňku.
7: Škoda, že tu není náš Antonínek. Ten by koukal, jaký máme pohledný nevěstný.
6: Dobře jsme dopadli, bratříčkové. Baň mámo, svažte nám ruce pentlema.
2: Co se tu čuje? Co to je?
1: Noha, nenoha, dub sem, dub tam. Paš se, jehličí, paš

0: kloučku v hnědým kloboučku. Je z tebe hřib. Radost k pokoukání. Ten můj je křemeňák.
1: A ryzec patří mně.
0: Držte mě, ať nespadnu mezi mravence. Za

0: pěkní hoši. Není vám jich líto? Nikdy si neodpustím, že jsem jim všechno nepověděla.
1: Vzpamatuj se, holka. Byli to jen lidi. Jestli někdy někomu jen sekneš, proměním tě v tu nejprašivkovatější prašivku.
2: Holčičky, holčičky moje, protřepte jí trochu faldy.
0: Ne!

0: chaloupka jako v obrázek střídanky. A těch hub okolo. V takový chaloupce jistě bydlej dobrý lidi a dají mi napít. Haló, je tu někdo?
1: Ale to víš, že jo, mládenečku. Pojď dál, nebo stejchej se. Jak pak se jmenuješ?
0: Antonín, já bych poprosil o trochu vody a hned musím dál.
1: Ale kam pak bys chodil? Vždyť seš celý přešlej, jen pojď, pohostíme tě a kromě vody dáme i něco lepšího.
0: Děkuju, ale spěchám. Hledám svý bratry, víte? Odešli do světa a pořád se nevracejí. Nestavili se náhodou tady?
2: Tady?
3: Hej, děvčata, neviděli jste tu nějaký mládence?
4: Mládence tady ne. Nikoho jsme neviděli.
3: Neviděli?
0: Prodávali plátínko na svatební šaty. Mohlo se vám hodit. A taky hledali nevěsty pro sebe.
4: Třeba ještě dorazej.
0: Už je to pár týdnů, co odešli. Mám strach, jestli se jim něco nestalo.
2: Třeba si opravdu našli nevěsty a na tebe zapomněli?
3: To víš, bližší košile než kabát.
0: To by neudělali. Jsou to hodní bratři. A mají mě rádi.
4: Já bych tě taky měla ráda.
2: Já taky.
4: Já.
0: Jste všechny hezký jako v obrázky. Ale ženice, kde pak? Na to mám ještě fůru času.
3: Čas letí, hochu. Než třikrát mrkneš, budeš mít ve vlasech bílý nítě.
0: Nestrašte. No, už půjdu. Děkuju za vodu. S pánem Bohem.
2: Ani trochu dřeva na zimu nám nenasekáš.
0: Ale jo, za to, jak jste mě přijali a kvůli smutným očím tamhle tý panenky. Jak pak se jmenuješ?
5: Valentínka.
3: Tak neotálej. Sekera je v kůlně a večer bude houbová polívka.
0: Nasekám vám dřeva, že ho za celou zimu nespálíte.
2: Chytil se.
3: Dobře jsi udělala, Valentíno, že ses na něj usmála. No, přece jen si naše.
2: Ale teď už nestůj jako pařez. Ať rovnat polera, co ten hoch naseká.

0: Antonínku.
1: Ano?
0: Antonínku, tu houbovou polívku, co ti večer dají, nejes. Dám ti svou a talíř potaj mu vyměním.
1: Ale proč pak?
0: To ti nemůžu říct, ale poslechni mě.
1: Tebe bych, Valentínko, poslouchal pořád a rád. Hned na první pokouknutí mi v srdci zacinkal zlatý zvoneček.
0: Díky.
1: Jsi nejhezčí z těch děvčat. Vlasy máš zlatý, oči modrý a zlatá korunka se ti na krku jen leskne.
0: To se ti jen zdá. Víš co? Přijď o půlnoci do velký světnice. Povím ti tajemství.

0: To se po mý polívce volizoval, co?
1: Dobrá byla. Moc dobrá, paň mámo.
0: Takovou umím jen já, panáčku. No, ale dost bylo řečí. Teď všichni do duchen.
2: Antonínku, po půlnoci, nezapomeň.
0: Co si to tam špitáte?
3: Nic, nic, paň maminko. Dobrou noc.
1: Pěkně se vyspěte.
0: Ty taky. Naposled.
4: Přišel jsi akorát, Antonínku.
1: Už mi povíš, proč jsi vyměnila talíř s polívkou?
4: Byla v ní kapka houbovýho jedu. Usnul bys a přišel o moc. Koukni se z okna.

0: Rány do vrány, co to znamená?
1: To je čarodějnická merenda. Každou noc takhle vyvádějí, až do rána. Dostal ses mezi houbový čarodějnice, Antonínku. Jestli neutečeš, udělají z tebe houbu jako z tvých bratrů.
0: Cože? Ty houby venku?
1: Jsou tví bratříčkové, ale nejen oni.
0: Hrom do police, málem jsem některýho svýho bratra vytrh z mechu.
1: Musíš pryč, teď hned.
0: To tak, vždyť jsem tě sotva našel. Počkej, já s těma čarodějnicema zatočím.
1: Ne, začarujou tě.
0: To si můžou zkusit, hádovky smrdutý.
1: Uteč, uteč, dokud je čas. Já jsem možná taky čarodějnice.
0: Ty ne, Valentínko. Ty jsi jako my, lidi.
1: A jak to můžeš vědět, když to nevím ani já?
0: Srdce mi to napovídá.
1: Psst! Poslouchej, co si povídají.
2: Bude z něho pěkný žampion. Je takovej běloučkej.
3: Jo, kdyby věděl, jak na nás, to by bylo zlé.
4: Ale to se nikdo nedoví.
5: Nedoví.
6: Nikdy nenajde strom, pod kterým je schovaná naše síla.
7: Jak ní barevný předínka.
8: A nikdy ty předínka nespřetrhá dřív, než se ozve první raní ptáček.
9: Takže
10: k naší moci přibude
11: ještě jedno předínko.
12: Mlčte. Mohl by vás slyšet.
13: Ten? Spí jak jednodenní nemluvě.
0: Tudy na to. Já ten strom najdu, Valentínko.
1: Jak chceš hledat jeden jediný strom uprostřed lesa? Já tě nepustím. Nebo půjdu s tebou.
0: To tak. Já tě mám rád a nepřežil bych, kdyby se ti něco stalo.
1: Vždyť já tě mám taky ráda, Antonínku. A proto půjdu. Jináč bych tady strachy o tebe umřela.
0: To nemůžu dopustit.
1: Antonínku.
0: Tak teda pojď. Ale říkám to s těžkým srdcem.
1: Neboj se. Můj medailonek s korunkou nás oba ochrání.
0: Takovejch stromů. Který to je? Tenhle? Nebo tenhle? Hedvábnej modřín nebo pokroucená borovice?
1: Antonínku, měl jsi mě poslechnout. Utíct a mě nechat v osudu.
0: Čtverlístku můj zelenej, co to povídáš? Radši se pořádně rozhlídni kolem sebe.
1: Je, můj medailon mi spadl tady do té jámy.
0: To nic. Počkej, podám ti ho.
14: Jakoby ta jáma neměla dno, ale mám ho, mám!
1: Jak se teď z té díry dostaneš? Podej mi ruku, já tě vytáhnu. Možná, že nám medailonek ukázal ten pravej strom, chyť se!
14: Nejde to!
1: Počkej, lehnu si, abych dosáhla níž. Držíš se?
14: Jo, už budu skoro na lze.
1: Ještě kousek, ale pospěš si. Nebe růžový, za chvíli zacvrliká první raní ptáček.
14: Ještě jednou mě popotáhni.
1: Sluníčko, už skoro vychází. Je s náma konec, Antonínku.
0: Ale není. Kam pak na nás, čarodějnice jedny? Už jsem z té šlamastiky venku. A podívej se, Valentínko. Tady pod mechem svítěj barevný psadínka.
1: Je to ten pravý strom. Našli jsme ho. Honem zpřetrhej je.
0: Jsou pěkně silný. Jako ta jejich čarodějnická síla. Ale já mám taky sílu. Lidskou. Nejdřív ten fialovej.
14: Nic nepotřebuju. Co jsem chtěl, to mám. A tady se na mě usmívá drahokam ze všech nejvzácnější.
0: hotovo.
1: Není tam ještě jedno přadínko? To moje.
0: Kde by se tu vzalo? Dyť já vím, že nejsi čarodějnice. Jsi z masa a krve jako já.
1: Antonínku, takový štěstí. Co jsem jen měla strachu.
9: Co se to s náma dělo, bratři milí? Snad jsme nezaspali svatby. Kde pak jsou naše nevěsty? A paní máma Houbice?
14: Tady jsou, bratříčkové.
9: Kde?
14: Vidíte ty prašivky? Měli jste za nevěsty houbový čarodějnice.
9: Antonínku! Pro pětraná hodino! Kde se tu bereš?
14: Stejskalo se mi tak, že jsem sám doma nevydržel a vydal se vás hledat. A zaplať pámbu, našel.
9: Jako houby?
14: Jo, ale už se těch čarodějnic nemusíte bát. Tyhle barevný přetrhaný provázky jsou jejich bejvalá síla.
9: Yeah.
14: Už mají počarování.
15: Děkujeme, že jsi nás vysvobodil. Ale koukám, co ti to tady raší na bradě za strniště.
9: Ty by ses mohl ženit.
14: Taky budu.
9: Byly tu tři nevěsty a tři ženichové.
14: A teď je tu jen jeden ženich a jedna nevěsta. A ta je moje.
1: Já jsem Valentínka.
15: No, tak to se ti povedlo, Antoníne. Pán Bůh vám oběma požehnej.
9: No, tak my půjdeme domů, ne? Musíme přece vystrojit svatbu. Počkejte. Co se to děje? Co to je?
16: Pro pána, bratři moji milí, to je náš pan král.
14: Přejeme pěkný pozdravení, pane králi.
1: Pěkný pozdravení.
15: Pozdravení. Pozdravení,
9: pane králi.
15: Pane králi.
14: Jak pak se máte?
17: Teď zrovna moc dobře, ne. Nejspíš jsem se svou družinou překročil bludnej kořen. Nevíte, kudy z lesa ven?
14: Kdyby vás to neobtěžovalo, přidejte se k nám. Právě se chystáme vyrazit.
17: Počkejte, trochu se to musím porozhlédnout. Jako bych na tomhle místě už někdy byl? Něco se mi v hlavě převrací, že to tehdy bylo tady.
14: Co pak se vám tu přihodilo?
17: Ale byli jsme kdysi na výletě s paň maminkou královnou a s naší maličkou dcérkou a došli jsme až sem. Dneska by už ta naše malá byla jako tahle dívčinka. Ale najednou, než jsme se vzpamatovali, byla pryč. Jako když ji vítr odfoukne. Nikdy jsme ji už nenašli.
14: My vás z toho vošklivýho místa odvedeme, pane králi.
17: Jsi hodnej hoch. A ta dívčinka je jistě tvoje nevěsta, co?
14: Pravda pravdoucí.
17: Ukaž, děvče, co se ti to blízká na krčku?
1: Medailonek.
17: Můj ty trůn. Zlatá korunka. Jde na mě slabo. Nejmenuješ se náhodou Valentínka?
1: Jak to víte?
17: Všechno se shoduje. Jméno, poměnkový oči po mamince, vlasy jako zralý obilí, že ty jsi moje ztracená dcera.
1: Tatínku.
14: Asi vám je ukradli houbový čarodějnice.
17: I prach satra, už to tak bude. Pojď sem, ať tě obejmu, holčičko moje.
1: Tatínku zlatej. A já si myslela, že jsem taky čarodějnice.
17: Světel, zbož se. Pojď se mnou honem domů na královský zámek, Valentínko. Do nejjemnějšího hedvábí tě oblíknu. Drahýma kamenama obložím a zlatem zasypu. Maminka královna se nestačí radovat.
15: Tak půjdeme, bratři.
1: Počkejte, co vás vede, tatínku králi? Moje zlato a drahý kamení je tady můj Antonínek. Nikdy ho neopustím.
17: No tak si ho vem sebou, no. Královská koruna mu bude akorát.
14: Pane králi, mějte rozum. Já a král, co vás vede? A A co mý bratři?
17: Ať jdou taky s náma. Místa je v královském zámku dost a dost. Kde pak?
9: Bohuslave. Přes srdce bychom nepřenesli, kdyby náš tkalcovský stav už nikdy nespíval na cukr, na kafe, na cukr, na kafe.
17: To je mi pěkná motanice, ale aspoň veselku ti, Valentínko, vystrojit můžu.
14: Ale to jo, co bychom vám tu radost neudělali, pane králi.
18: A tak se taky stalo. Hory si na tu svatbu oblíkly klovouky, modrý, zelený, fialový i zlatý, a celý omládli. Muzika hrála, až uši zalíhaly. Pití a všelijakých dobrot bylo, až se stoly lámaly. A tkalcovský stav vesele prospěvoval na cukr, na kafe, na cukr, na kafe. Tak to bylo. Všechno, co jsem věděl, jsem vám vypověděl a teď spěchám zase dál. Jo, a ještě něco. Dejte si pozor na houbové čarobá.

Africe navštěv školní třídu, mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale...

Vydej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora. Je jen v Himalajích nahoře.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.
2: Vím, proč je.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, Sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 11. Sudíček vypráví příběh sám sobě. A ty tomu chlapovi věříš? Teta Škrkavka píchla prstem do Škudiberta. Tvrd se hrbil, protože to byla ženská jako hora a on se jí bál. Pim kývl. Jo, byl na mě moc hodnej, koupil nám velkou čokoládu a můžu spát u něj ve sklepě. Udělala ona. Poslyš, Škudiberte, kluka nech vyspat, potřebuje to. Ale nikdo o něm nesmí vědět, zahrozila mu. A pak donutíš toho čerta, aby vypil nejméně litr mlíka, i kdybys ho do něj měl nalít trichtýřem, jasné?
2: Jasné, trichtýřem,
0: přikývl Tvrd. Nebyl si úplně jistý, co to trichtýř je. Jestli to náhodou taky nevíte, je to takové nějaké něco, co nahoře vypadá jako miska a z té misky vede dlouhá trubička. Hodí se to k nalévání. Teta mu vrazila obrovskou láhev. Já zatím najdu rodiče toho uprchlíka, aby do rána nezešedivěli. Škudiberte, ručíš mi za ty děti vlastní hlavou. Jestli se jim něco stane, nechtěj vědět, co s tou hlavou udělám. Sáhla Pimovi na hruď a nahmátla neviditelnou nit. Jemňounce tepala v rytmu srdce. Trochu brněla, jako by jí tekl slabý elektrický proud. Teta skočila na motorku a vyrazila do tmy. Neptala se na adresu, nit ji povede. Když zmizela za zatáčkou, řekl Tvrd.
2: Tak pojď. Snad nejseš moc rozmazlený, protože budeš spát na bramborách. A na to nejseš z paláce zvyklej, viď? Já zase musím nalejt trichtýřem litr mlíka do krku malýho ďábla. To jsem sám zvědavý, jak to udělám.
0: V pohoršovně už Pim sotva motal nohama. Rovnou se svalil na brambory.
2: Hej, masti žroute, vysvětli mi tohle. Králově, sestře, říkáš teto. Tak chceš králův kluk, ne? Jak to, že máš mámu? To je nějaká královna v utajení? Je taky tak velká, jako tvoje teta? A neuraž se, chlapče, taky smrdí jako král?
0: Pim se neurazil. Pim už tvrdě spal. Tvrd šel z lahví mléka domů za Zlobertou. Těšil se. Sice neulovil kance, ale přesto doufal, že Zloberta ho pochválí. Našel přece mastižrouta a navíc se skamarádil s výsostí Šmudlavkou. A ještě má zadarmo 3 litry mléka. Je teda pro čerta, ale čert taky nemusí vypít všechno. A Zloberta bude mít plíčko do kafe. Pochválí ho, pochválí. A i když ho nepochválí, aspoň ho nezakleje do plácačky na mouchy. V tom Zloberta vyšla na chodbu. Třásla se a měla rozcuchaný drdol.
2: Ty, co pak se ti stalo, Zloberto? Za všechno můžeš ty? Kdo vymyslel tuhle pohoršovnu, ty? Teď kvůli tobě oba dva skončíme v pekle a ještě ke všemu sem jede Škrkavka.
0: Tvrd nikdy nebyl velký logik. Ale věděl, že zaprvé pohoršovna byl Zlobertin nápad, Za druhé, že Zloberta je škůdce a tedy nemůže skončit v pekle, tam skončí leda on. A za třetí, Škytavka jede úplně jinam. Z toho usoudil, že Zlobertě to dneska nějak nemyslí.
2: No šklep se, vyjekla Zloberta. Chceš se stát plácačkou na mouchy?
0: Nechci, řekl tvrd poslušně. Kde máme nějaký trichtýř, Zloberto?

0: Sudíček tiše kráčel ze schodů, aby našel Tvrdašku Diberta. V ruce držel telefon pro případ, že by potkal Zlobertu. Aby se nebál a nebylo mu smutno, začal sám sobě šeptem vyprávět příběh, který se mu doopravdy stal. To bylo tak, měl jsem věštit takovému hezkému prckovi a ta věštba byla prach špatná. Slova jako prach špatná zná Sudíček z knížek. Znamená to ještě horší než špatná. Hodně mizerná. Ten kluk měl ve svých třech vypadnout z okna. Takové věštby já nerad. Zkusil jsem ji aspoň poopravit. Třeba, že vyleze na okno a máma ho v poslední vteřině chytne a naplácá mu, protože bude moc vylekaná. Ale výprask je lepší než pád z 9. patra, že? Jenže ta sudička, co chodila se mnou, ta protivná s mašličkami, hrozně protestovala. Tvrdila, že z toho prcka má vyrůst náramný tunelář a prevít. A že je pro celý svět lepší, aby umřel a byl od něj pokoj včas. No jo, znělo to docela chytře. Ale já neviděl prevíta a tuneláře, ale prcka v plenkách. Nos měl jako knoflíček.
1: Jsi moc měkosrdcatý, říkala mi.
0: Měkosrdcatý je taky hezké slovo, ale odkud ho zná sudička s mašličkami, to bohužel nevíme.
1: Ty si myslíš, kdo ví, jak jsi hodný a jednou to odnese spousta lidí.
0: Na tom něco bylo, jenže v tom telefon cinkl a sudíček ho musel rychle umlčet. Haló, tady sudíček.
2: Haló, sudíček,
0: odpověděl ďábel. I když teď nemluvil ďábelsky a neřval, jistě to byl on.
2: Výborně, sudíčku. S tebou si rád pohovořím. Ty jsi určitě rozumný, och. Mladý pan Krutohlav někam zmizel. Co myslíš, kde je?
0: To nevím.
2: Ale jdi, sudíčku, ty to jistě víš. Já ti nic nevyčítám, dokonce to chápu. Prý jsi měkosrdcatý.
0: Ha, a už je tuto slovo zase. Tentokrát znělo dost jedovatě. Peklo zná spoustu jedovatých slov.
2: Ale k věci. Do půlnoci zbývá něco přes hodinu. Aby jistá smlouva byla platná, musím to princátko včas najít. Jinak to s mým vnukem dopadne moc špatně.
0: To jako jak? Zašeptal sudíček. Hlas se malilinko zasmál, jako by to bylo něco zábavného.
2: To ani nechtějí vědět, sudíčku.
0: Nebylo to zábavné. Bylo to strašně hrozně děsně děsivé.
2: Uděláme takovou dohodu, chlapče. Ty mi řekneš, kde je mstižer a tím zachráníš Zábrcka. Já se odvděčím. Dostanu tě na svobodu a ty tvoje kamarády taky. Víš, jak se mě bojí? Spoléhají jenom na tebe.
0: Já nechci, vykřikl v duchu sudíček. Proč všichni pořád spoléhají na mě? Proč zase nesu odpovědnost já?
2: Ale když prince nenajdeš, všechny vás postihne masakr. Ty hodně čteš, tak jistě víš, co to je masakr. Ale možná nevíš, co je to pekelný masakr. Chtěl bys to vědět, co?
0: Ne, sudíček nechtěl vědět, co je to pekelný masakr. Ještě, že je mstižer pryč. A nechtěl řešit, jak zachránit čerta, který je obalený hodným klukem, ale uvnitř hodného kluka je čert. Nechtěl už nic rozhodovat. Nechtěl být sudíčkem, protože co sudíček řekne, to se musí stát. Už se mu ani nechtělo dovyprávět si ten příběh o prckovi, co měl sletět z okna. Ale bylo to tak, že mu věštbu změnil na výprask. Hodná sudička žalovala a poslali ho do pohoršovny. Proto neskládal sudičkovské zkoušky a třeba už nikdy věštit nebude. I tady uděláme vsuvku. Víte, v čem spočívají sudičkovské zkoušky? Sudička mrkne na dítě a musí uhodnout dvě věci. Po čem ten člověk bude nejvíc toužit a čeho se bude nejvíc bát. Sudíček nevěděl, po čem nejvíc touží on. Ale věděl, čeho se nejvíc bojí? Že bude celý život sám. Ďábel zavěsil. Kde je asi mstižer? Snad dojde až do Libně k té divně divné tetě a ta teta něco vymyslí. Pane Škudiberte, jste tam? Zaťukal sudíček na dveře od sklepa. Vevnitř bylo ticho. Sudíček jemně zmáčkl kliku. Pak stuhnul jako socha. To ne? Ve sklepě spal mstižer a ze spánku se usmíval. Škrkavka, o které si sudíček myslel, že je v Libni, zatím dranděla jako Formule 1. Pořád ji vedla neviditelná nit. U pumpy naposled nabrala benzín, mimochodem rovných 100 litrů, protože motorka měla tetiny míry. A konečně se octla u domu Pimových rodičů. A tím tahle kapitola končí, protože není co vyprávět. Třeba vás napadlo, proč rovnou nevzala Pima sebou? Odpověď je prostá. Škrkavka má tak majestátní zadek, že nikdo další už se na motorku nevejde.

někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle.

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat, po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodem. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj,

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

Říkej, ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. Jak se znám, tak i na stej pokus.

závěrečná věc.

0: ubrzdíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole.

0: v knize, tuši k mou věž v pize, přemůže mě úžas.
1: Chománský sloh, sloh, sloh.

0: zime, tam je plačtivý den. Pěkně tě prosíme,
1: prosíme,
0: počkej.

sleči leje, ví, že hezky hřeje, když mě zkouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožit čepice, že daleko více hřeje láska

zahrádky gorilí.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

vyskočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: Lach, lach.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: že jsem puchtík s pasem královským.
1: Radio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Tak, pane řidiči, něco jste pil, ale to jste nás opravdu nepotěšil.

Sedí s klidem, rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila. Jo, jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpě.